nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlup se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klíví, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klíví neviděla, ty asi ano, víš.
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic, ta ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: Mm-hmm. A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: jak
2: krámy,
3: s oblibou
2: také,
3: říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: také,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají, a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prorotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumovali v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovateli těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes správní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: pohádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat. A pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu, a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale To nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázek.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, no, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to opravdu.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokola, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky...
2: to ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice. Byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro si.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: A tak nevíš, to až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne,
0: kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu. Mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Hmm. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste, na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no,
9: to
5: nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem
9: ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: on zase hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral, ano, po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novic, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Národní hřebčín chce zrekonstruovat historické stáje u zámku ve Slatiněnech. Dobrovolníci budou dnes v časech pečovat o vzácné staromilné rostliny. Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. A nás na východě Čech čeká slunečno, oblačno až zataženo, ale postupně už jasno až polojasno, teploty až 22 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková, vítám vás. Historické stáje u zámku ve Slatiněnech na Chrudimsku chce Národní hřebčín Kladruby nad Labem zrekonstruovat. Areál potom využije pro koně ve výcviku. Na místě původního výcvikového centra ve Slatiněnech totiž vznikl nový stájový dvůr pro chovné klisny. Vysvětluje ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
1: Koně ve výcviku, kteří byli ustájeni na tomto místě, tak ty jsou vlastně vystěhováni. Někteří jsou v krytetické hele tady ve Slatiněnech, někteří jsou ustájeni v Heřmanově městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem a my je chceme vrátit do zrekonstruovat stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
0: Dále se podíváme na informace o tom, co se děje dnes. Lidé můžou v časech na Pardubicku pomoct s péčí o přírodu v bývalé cihelně. Roste tam několik vzácných slanomilných rostlin a lokalita patří k jejich několika málo vhodným stanovištím v regionu. Dobrovolníci budou dnes upravovat místo, které tyto rostliny potřebují k růstu. Začátek je v 9 u pomníku obětem první světové války. Součástí dopoledne bude taky krátká exkurze s odborníkem, který přiblíží zdejší přírodu a význam její pravidelné údržby. Německý koncern Volkswagen kvůli možným problémům a řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škody Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
2: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024, netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně. Sport.
0: Hokejová extraliga pokračovala 6 zápasy 4. kola základní části. Pardubice po 2 domácích zápasech nastoupili včera venku a to na ledě Mladé Boleslavy. Nakonec zvítězili 4-1. Počasí. A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno, teď ráno ještě mlhy, teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 12 až 15. Vítr slabý proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a bio dnes na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3,5 minuty po 5. míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, jak už ale víte z našeho vysílání, silnice 3. třídy přes kopec Hřebeč na Svistavsku je zavřená. Je to stará cesta k silnici 1/35 za tunelem, je tedy neprůjezdná a pozor, mimo provoz bude až do konce letošního roku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno přejeme, dnes je 26. září, Andreji mají svátek, tak přejeme hnedka takhle v úvodu všem brzy po ránu vstávajícím Andrejkám vše nejlepší. No a nabídneme pro probouzení do nového dne samo sebou písničky, které nestárnou, těšit se můžete na Leška Semeloku, do zpráv 17:30 ještě nebudou chybět ani Beatles, Olympic a nebo Mariah McKee.
3: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Alešek Semelka zpíval jednou větou, 5 hodin 11 minut, na zámek Valeč na Karlovarsku se po víc než 3 letech vrací palmový skleník. Historickou konstrukci, včetně kopule, opravili restaurátoři v Litomyšli. Součástí areálu byla od konce 19. století a reportérka Andrea Štrosmajerová se dozvěděla, že původní asi 15-tunovou konstrukci zachovali restaurátoři asi z 80%. Zbytek museli nahradit replikami.
1: Kluci, další fáze bude, že posadíme tu sedlovou předmontovanou konstrukci střechy nahoru, takže připravte šrouby a předvrtejte otvory.
2: 14 a půlkou vrtákem, je to tak, dáváme 14 šrouby, že jo?
3: Ano, přesně tak.
2: Dobrý, dobrý. Dobrý.
4: Jiřík Mošek, restaurátor. Vy tady teď dáváte dohromady palmový skleník v areálu zámku Valeč. Jak moc složité to restaurování bylo?
5: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů. A teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
4: Kolik těch částí je původních?
5: U té nosné části skleníku se jedná asi o 80% materie, která se zachovává a 20% se nahrazuje. A v další etapě dojde vlastně k výrobě nových výplňových ocelových prvků pro zasklívání a tam předpokládáme, že těch novotvarů bude výrazně více.
6: Vyrábíme nový konstrukční prvek, protože původní se nezachoval.
4: Říká Martin Pavel z firmy, která tady montuje zpátky konstrukci skleníku.
6: A trošičku nám nesedí díry, tak musíme ještě převrtávat.
4: Kastelán zámku Valeč Miloš Bělohlávek. Konstrukce palmového skleníku se postupně vrací na místo. Kdo vlastně ten skleník nechal postavit?
7: Skleník nechal postavit hrabě Vincent Tun Valcasína, tehdejší majitel Valče. A zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni v paláci a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník, který musel už tenkrát být nákladný, nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
4: Jak dlouho tady ten skleník tady stojí?
7: Ten skleník tady byl postaven v roce 1894. Bylo to v září, to znamená, že teď je to přesně 132 let od doby, kdy ho stavili poprvé.
4: Vrátí se tam palmy, vrátí se tam zpátky to, co tam kdysi dávno bylo.
7: My bychom opravdu chtěli, aby ten skleník byl skleníkem, protože je to jeho historický účel, to znamená to, co tam bylo původně za hraběte Vincenta, orchideje, palmy, kaktusy, okrasné rostliny.
4: Jak je ten palmový skleník vysoký?
7: Palmový skleník ve Valči má celkovou výšku něco kolem 15 metrů. Opravdu je to velmi dominantní záležitost.
4: Za stavbu palmového skleníku zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štrosmajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak jestli už takhle časně po ránu, minutu po čtvrt na šest, spřádáte plány na sobotní den, tak máme pro vás jeden z tipů. Jestli to máte kousek do červené vody, tak můžete dorazit do tamního areálu technických služeb od 10 hodin. Tam totiž otevírají Reuse Centrum. A to pod názvem Dejte věcem druhou šanci, protože ne všechno, co doma nepotřebujeme, nutně musí skončit jako odpad. Vidíte, tak mnoho věcí můžete ještě dlouho nechat sloužit někomu dalšímu. Právě na této jednoduché myšlence stojí nové Reuse Centrum právě v centru v Červené vodě, které společně slavnostně dnes otevřete, když dorazíte na tuto akci. No a při této příležitosti je připraven i doprovodný program zaměřený na udržitelnost a šetrnější přístup ke spotřebě. Počasí. A jestli dnes máte v plánu nějaké venkovní aktivity, tak vězte, že den k tomu bude jako malovaný. Obloha by měla být jasná až polojasná, teď po ránu ještě jsem tam s mlhami, ale s ohledem na to, že vysvětne sluníčko někdy po půl sedmé ráno, tak ty mlhy se velmi rychle rozplynou. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 17 a 20 stupni, jestli nás posloucháte někde v Polabí, tak tam bude až 22 stupňů Celsia. Na horách bude od 12 do 15, povane vítr slabý, proměnlivý. A co se týče rozptylových podmínek, tak ty dnes budou mírně nepříznivé.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes jsou to přesně 4 roky od slavnostního otevření nové rozhledny na polské straně Králického Sněžníku. Nachází se asi 12 metrů od ruin původní historické rozhledny z roku 1899, která na nejvyšším vrcholu Pardubického kraje vydržela do roku 1973. Ta současná rozhledna je vysoká 34 metrů. Dolní část tvoří železobeton s kamenným obkladem a horní potom prosklená ocelová konstrukce. Tak vzhůru k výškám s dětmi a s Terezou Brázdovou.
1: Co je rozhledna?
2: To je taková v podstatě věž, na který se lidi rozhlíží do hodně velikých dálek.
3: Koukej se tam lidi. Třeba takový hrad a tam může být taky rozhledna nějaká.
4: Tam, jak je hospoda, tak tam je ještě rozhledna, jak tam dávají pivo a tak.
5: To je socha svobody.
3: Na okresu je a někdy je socha pomoci.
1: Je těžké postavit takovou rozhlednu?
3: Jo, hrozně. To je obrovská. Třeba by mohla být postavená ze železa.
5: A možná je i z betonu.
1: A je to fuška vylézt nahoru?
3: Když tam jsou schody, tak pro mě tak ne.
6: Docela ne, ale já jsem viděl, že v nějaký sošce je i tobogán.
1: A máte rádi rozhledny?
3: Jo, já mám hrozně ráda rozhledny, že vidíme hodně výhledu.
7: Český rozhlas Pardubice.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 9:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Řidiči i chodci musí dnes odpoledne v Pardubicích počítat s omezením kvůli armádnímu půlmaratonu. Vojenská policie bude od 14 hodin krátkodobě zastavovat provoz v místech, kudy právě povedou závodníci. Omezení se budou postupně přesouvat podle toho, jak budou běžci procházet jednotlivými úseky trasy. Podrobnosti ve zprávách v 7. V Mikulovicích na Pardubicku jsou tento víkend přistavěné kontejnery na objemný odpad. V Mikulovicích stojí na parkovišti za školou v místní části Blato u autobusové zastávky a lidé je můžou využít do zítřka. Patří do nich například starý nábytek, koberce, matrace, sanita nebo jízdní kola. Naopak do nich lidé nemají odkládat elektrospotřebiče, pneumatiky, stavební a nebezpečný odpad ani větve a další bioodpad. Americký prezident Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Teherán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Přes 360 lidí má otravu jídlem kvůli nevhodně připravenému obědu na základní škole v Újezdě nad Lesy. Část strávníků se nakazila v mateřských školách. 8 seniorů má potíže po tom, co jim oběd ze školy dovezla pečovatelská služba. U několika lidí už se potvrdila salmonelóza. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie. Školní jídelna podle pražské hygieny vařila z prošlých vajec. Hokejisté Pardubic uspěli na ledě Mladé Boleslavy. Dynamo tam ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy vyhrálo 4-1. Podrobnosti ve zprávách v 6. A počasí na sobotu většinou slunečno, bude jasno až polojasno, ráno mlhy. Teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Teploty na horách 12 až 15. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: O nehodách po ránu nevíme, ale jedno omezení hlášené z Chrudimska. Silnice druhé třídy číslo 354, je to na příjezdu do Krouny, konkrétně od Svratoucha, jsou tam zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půlkách Petry Beránkové opět nejvyšší čas na písničky, které nestárnou. Postarají se o ně Helena Vondráčková a Petr Spálený.
0: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Mistr zkratky Petr Spálený v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice za 6 minut 3 čtvrtě na 6. Poprvé dnes budeme listovat novina.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: A to s Petrou Beránkovou, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozrať, co jsi nalistovala.
2: Nalistovala jsem v Orlickém deníku článek, že na Orlicku mají České dráhy pré. Jednu trať totiž vyhrály v soutěži a další dvě bez ní. České dráhy vyhrály na dalších 5 let provoz nejenom na trati 024 z Ústí na Letohrad a Králíky, ale i na vysokomítské trati Schocně přes Vysoké Mýto do Litomyšle a budou dál provozovat i spoje mezi Českou a Moravskou Třebovou. Na těchto dvou jim dokonce byla smlouva prodloužená bez soutěže. Upozornil na to server z dopravy CZ. A já ještě doplním, že ve všech případech jde o provoz regionální dopravy na 5leté období, tedy od roku 2029 do roku 2034. Smlouvy schválili tento týden krajští zastupitelé.
0: A my se podíváme společně ještě do Mladé fronty. Ta dnes upozorňuje na jednu velkou událost tady v Pardubicích. Automatické mlýny jsou otevřené přesně 3 roky a dnes to oslaví. Konkrétně hlavním bodem celodenního programu budou speciální komentované prohlídky komplexu, kterými budou provázet přímo ředitele jednotlivých sídlících institucí. Jestli chcete znát podrobnosti, a vám nic neřeknu, přečtěte si v Mladé frontě dnes.
2: A ještě svitavský deník Pivo ze Svitavska obstálo Honzo v celostátní soutěži, skončilo na stupních vítězů. Je to tak, Pivo ze Svitavska se prosadilo v degustační soutěži České pivo 2026. Na třetím místě v kategorii světlých výčepních piv skončilo Hradební světlé výčepní z Měšťanského pivovaru v Poličce. První místo obsadil Ježek Šenkovní desítka z Jihlavského pivovaru a druhé získal primátor Antonín z Náchoda.

0: Nicky Mansi slíbil a zapřísahal se, že si počká na svou vyvolenou. Teď jsme o tom slyšeli v jeho písni, kterou nám zpíval přesně ve 6:15. Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dívám se tady, jak jsme na tom s teplotními rekordy pro dnešní den, pro 26. září, tak nejteplejší 26. den záříový zatím datován k roku 1947. Bylo 28,5 stupně Celsia. No a pozor, tady u nás na Pardubicku nejchladnější 26. září zatím z roku 1959. Nebudete tomu věřit, bylo víc než 1 stupeň pod bodem mrazu.
1: Počasí.
0: A dnes budeme tak někde na půl cesty, protože počasí nás čeká veskrze příjemné, babí léto jako vyšité. Teploty dnes krásné, 17 až 20 stupňů v Polabí až 22, na horách 12 až 15 stupňů, ale myslím, že pocitově, vzhledem k tomu, že bude svítit sluníčko, se na horách budete cítit úplně stejně jako my tady v dolinách. Bude totiž jasno až polojasno, vítr bude slabý, co se týče rozptylových podmínek, ty budou mírně nepříznivé, ale bio na jedničce.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychmburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková, písnička Neptej se, za 10 minut bude 6, jestli se ptáte na to, kolik je přesně hodin. Matka Žílová, princ Jasoň i Drsoň, anebo třeba i Andulka Šafářová. I tím už byl díky postavám v Cimrmanovských hrách Miloň Čepelka. 90-letý básník, prozaik, ale také herec, zpěvák a především cimrmanolog. Pozbíral řadu cenných zkušeností i u mikrofonu a tak s ním teď podnikneme takový malý výlet do rozhlasové historie. Stanislavu Juríkovi před časem popisoval, jak kdysi začínal v armádní redakci Československého rozhlasu, kde mimochodem potkal jednoho z duchovních otců Járy Cimrmana.
1: Tam jsem poznal pana Šebánka, který už tam byl, několik let už tam byl a pamatoval si mé předchůdce, to znamená básníka Karla Šiktance, který mě právě vyvedl z rozpaku, když jsem tam chtěl jít a dozvěděl jsem se, že půjdu do armádní redakce, tak mě trošku poklesla brada, protože já mířil někam k literatuře. Ale řekli mi, před tebou tam byl Karel Šiktanc, no a protože toho jsem znal jako z jedenáctky tehdy mladých českých básníků, tak jsem si řekl, když tam mohl být Karel Šiktanc, tak to snad zkusím tak.
2: Vzpomenete si na první pořad třeba, který jste připravil, nebo první práci, kterou jste v té armádě?
1: Vzpomenu si na první reportáž, na kterou jsem vyjel, a to do jihočeského tábora na jakési armádní sportovní hry. Tak to mě bylo stejně vzdálené jako ta uniforma vůbec, čili vyjel jsem tam s příručním magnetofonem západoněmecké výroby, úzký profil, ale pozor, natáčelo se na takové malé kotoučky, které pojaly, řekněme, 7, maximálně 8 minut zvuku. Čili točilo se to ještě kličkou ručně a bylo to docela dobrodružné, protože každou chvíli jste musel ty kotoučky vyměňovat. Pak se to muselo v rozhlase přetáčet na rychlost vysílací. Tam se teprve ten pásek mohl stříhat různě. Když stříhat, tak taky lepit, ale pozor, lepidlem.
2: Nikoli páskami?
1: Nikoli páskami to přišlo, ale ještě jsem to zažil. Bílou pásku spojovací lepici jsem ještě zažil. Ale začínal jsem lepidlem, takže jsem často byl dost upatlaný.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice opraví další dvě stáje na dostihovém závodišti. Kontaminací vody v odoleně vodě u Prahy mohly podle středočeských vodáren způsobit okolní skládky. Pardubice v hokejové extralize zvítězily na Ladě Mladé Boleslavi 4-1 a nás čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty až 22 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubice připravují modernizaci dalších stájí na dostihovém závodišti. Město doteď opravilo jenom jednu ze šesti stájí. Teď mají přijít na řadu další dvě. Práce by mohly

0: začít letos nebo příští rok podle toho, kdy se městu podaří vybrat stavební firmu.
1: Náklady na rekonstrukci dvou stájí město odhaduje na necelých 7 milionů korun. Zhruba 3 miliony z této částky zajistí samodostihové závodiště. Vrátí je z dřívějšího dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Kaple svatého Jana Křtitele v Černé Zabory v Pardubicích je opravená. Řemeslníci vyměnili krov a střešní krytinu, opravili fasádu, omítky i podlahu. Stavbu taky zabezpečili proti vlhkosti. Práce stály víc než 860 tisíc korun. Původně na ně město vyčlenilo 1,5 milionu korun. Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 tisíc lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
2: Sport.
0: Hokejisté Pardubic ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy naplno budovali. Mladé Boleslavy zvítězili 4-1. Co o výsledku rozhodlo, hodnotí střelec jedné z branek Dynama Matěj Stránský.
3: Myslím, že důraz do branky, tam dva góly padly z toho, pomohli jsme si zase přesilovku, aspoň jeden gól a myslím si, že to nasazení bylo výrazně lepší než ten minulý zápas.
4: Nesmíme usnout na vavřínech, je to jenom jeden zápas a chtěli bychom se ale od něho odrazit a pokračovat aspoň v tom nasazení dál a hrát takhle každý zápas minimálně.
2: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno, teď ráno mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů v Polabí až 22 stupňů Celzia. Nejvyšší teploty na horách 12 až 15. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a bio dnes jednička. To znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvé omezení hlášené z Chrudimska v Hlinsku, silnice třetí třídy číslo 343, což je ulice Karla Lidického. Tam opravují povrch silnice a jezde se tam kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 6 hodin, skoro 4 minuty na 3,5, abychom byli přesní, ale kdo z vás by se v sobotu po ránu scháněl po přesném čase, vidíte. Tak, co vám nabídneme do zpráv v 6:30? Bude to hlavně řidičská abeceda, dnes se zaměříme na to, jak by mělo být v autě správně zabezpečeno zvíře, tedy hlavně v tuto chvíli pes, anebo jakékoliv jiné zvíře domácí, a nabídneme také spotřebitelský servis a písničky, které nestárnou. Tak do 6:30 se můžete těšit na Ivetu Bartošovou s Petrem Sepešim, na Čestního Hoxe, taky na Ivana Hlasa nebo i na kapelu Elán.
2: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: No snad na žádné karaoke party, na žádném karaoke večírku tahle písnička nesmí v repertoáru soutěžních zpěváků a dvojic pěveckých amatérských chybět. Knoflíky lásky Ivety Bartošové a Petra Sepejšiho, 6 hodin 12 minut, na řadě je teď co jiného než řidičská abeceda. Můžete si s námi tedy opět osvěžit pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo znovu o něco víc bezpečněji. Až do konce září vám totiž každý den ještě stále nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které velmi často chybujeme. No a dnes se podíváme na to, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psíkšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra se podíváme na to, jestli vlastně můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici anebo přes odpočívadlo.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: je 26. září, dnes je mimochodem Evropský den jazyků, který si připomínáme od roku 2001 a je také svátek svatých Kosmy a Damiana, tedy patronů lékařů a lékárníků. A na dnešek připadá jedna pranostika, která říká, že na Kosmu a Damiana chladno bývá často z rána. Tak celkem chladno po ránu teď je, protože teploty v našem regionu se pohybují od 5 do 7 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Ale oteplí se a čeká nás krásné babí léto, hned jak se rozední, tak teploty začnou pomalu stoupat a dostanou se až na 22 stupňů Celsia, což bude v Polabí, jinak většinou bude od 17 do 20, na horách mezi 12 a 15 stupni. Co se týče větru, tak ten bude velmi slabý a proměnlivý. Jinak rozptylové podmínky budou po celý den mírně nepříznivé, tlak zaznamená se trvalý stav a bio, a to je dobrá zpráva, to dnes bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Anna Julie Slováčková, jako nepopsaná teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Před námi je spotřebitelský servis. Mimochodem, máte-li nějaký dotaz, tak ho klidně můžete poslat, a to už teď třeba do e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz, a Josef Černý na vaše spotřebitelské dotazy rád odpoví i v našem vysílání. Právě dnes se zastavíme u služby, u které se nedá jednoduše odstoupit od smlouvy. I reklamace může být složitější. Na váš dotaz odpoví samozřejmě kdo jiný než Josef Černý.
1: Pan Daniel si nechal firmu postavit garáž. Všechno probíhalo v pořádku a těsně před koncem se práce značně zpomalily a dokončení se nakonec zpozdilo o 4 měsíce. Pan Daniel byl na firmu natolik rozlobený, že by rád odstoupil od smlouvy a ptá se, jestli je to možné. Pane posluchači, a jak byste to chtěl udělat? Hotovou garáž bourat? Nehledě na nepraktičnost takového postupu, na to nárok nemáte, můžete pouze podle smlouvy o dílo požadovat přiměřenou slevu za každý den prodlení.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Automatické mlýny v Pardubicích si dnes připomenou 3 roky od otevření veřejnosti. Za tu dobu areál navštívilo víc než 500 000 lidí. Na návštěvníky čeká od 10 hodin celodenní program. Do něj se zapojí všechny místní instituce, včetně Gočárovy galerie, Gampy a Sféry. Podrobnosti ve zprávách v 7. V Červené vodě na Orlicko-Ústecku dnes otevírají reuse centrum na opětovné využití starých věcí. Službu bude provozovat obec v areálu technických služeb. Policisté celý prodloužený víkend posilují hlídky na silnicích. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jenom ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 000 dopravních nehod. Asi o 3 000 víc než v roce předchozím. Bílý dům zabránil novinářům CNN cestovat společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do státu Tennessee. Reportéři stanice nakonec na palubě letounu Air Force One, jak bylo původně v plánu, nebudou. Podle CNN o tom informovala Trumpova administrativa. Ta přitom neoznámila žádnou náhradu média. Trumpovu sobotní cestu na univerzitní fotbalový zápas tak pravděpodobně nebude pokrývat žádná televize. A počasí čeká nás slunečno, jasno až polojasno, teď ráno mlhy, teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 12 až 15. Vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je sice průjezdná. Rekonstrukce inženýrských sítí tam skončila. Stavební práce se ale přesunuly do sousední ulice. Teď se opravy vodovodu a kanalizace konají v ulici Dobrovského a bude zavřená až do listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách Petr Beránkové jsou tu opět písničky, které nestárnou.

0: Co děláš, to dělej rád, radil Valdemar Matuška a my s Petrou Beránkovou rádi listujeme v novinách.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Tak Petro, dobré ráno.
2: Přesně tak, děláme to rádi, krásné ráno z Pardubic.
0: A já začnu sportem, protože sobotní 8. kolo skupiny B3 České fotbalové ligy přinese atraktivní souboj v tabulce. 11. tým MFK Chrudim totiž sehraje derby s rezervou ligových Pardubic, které jsou 6. Hrát se bude už od 10:45 na chrudimském stadionu za Vodojemem a do akce půjdou v tutéž dobu i 12. horní Ředice mimochodem, které hostí 4. Bčko Teplic. Všichni tři zástupci kraje v soutěži minule prohráli. Podrobnosti najdete v dnešním vydání Mladé fronty dnes.
2: A já už listuju pardubickým deníkem. Letošní žně na Pardubicku byly kritické. Zemědělci varují před dopady na ceny. Je to tak, letošní sklizeň patřila podle zemědělců k nejnáročnějším za poslední roky. Do hospodaření se výrazně promítlo sucho, jarní mrazy i letní vedra. Problémy ale přinášejí taky nízké výkupní ceny. Zemědělci upozorňují, že kombinace nižší produkce a vyšších nákladů může postupně ovlivnit celý potravinový řetězec. Podle prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležela letošní sklizeň výrazně ukázala, jak nepředvídatelné a rizikové je zemědělské podnikání. Problémy začaly už na jaře, kdy plodiny poškozilo mimořádné sucho a jarní mrazy. No a v létě pak přišly vlny veder a nedostatek vody v půdě se dál prohluboval. Pozdější deště, které byly v některých oblastech přívalové, už ve většině případů nedokázaly způsobené škody napravit. Takový průběh počasí se výrazně podepsal i na výnosech řady plodin a na produkci krmiv pro hospodářská zvířata. Podrobnosti na stránkách, včetně fotky kombajnu Pardubického deníku.

0: temperamentní zpěvák Ricky Martin, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, teď míněno minutu před 6:45. Mimochodem, v roce 1899, 26.9. byla zahájena doprava na železniční trati Chrudim-Borohrádek a stanice Moravany se tak stala železniční křižovatkou. A ještě jedna dopravní, z roku 1906, tehdy bylo totiž rozhodnuto o zřízení poštovní autobusové dopravy mezi Pardubicemi a Holicemi, realizovala se ale až v roce 1908.
1: Počasí.
0: Většinou slunečno, dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách od 12 do 15 stupňů. Vítr bude vanout mírný, proměnlivý. Rozptylové podmínky, tak ty předpokládáme mírně nepříznivé. Tlak zaznamená setrvalý stav a bio bude na jedničce, což je mírná zátěž.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Hokejisté Pardubic ve čtvrtém kole hokejové Tip Sport Extraligy naplno bodovali. V Mladé Boleslavi totiž vyhráli 4-1. Středočeši tak čekají v domácím prostředí na první body a východočeši si spravili chuť po porážce s Libercem.
1: Zápas jsme odehráli z našeho pohledu slušnej, byli jsme nebezpeční v útočním pásmu, dobře jsme do něj vstoupili. Během druhé třetiny jsme trošku polevili, začali jsme situace trošku přehrávat a soupeř začínal být nebezpečnější. Tak jsem rád, že jsme se vrátili ve třetině jako organizovaný hře a myslím si, že jsme zaslouženě ten zápas vyhráli.
2: Mohl být po utkání spokojený pardubický trenér Filip Pešán. Co rozhodlo o výsledku ve prospěch Dynama? Hodnotí střelec jedné z branek vítězného celku Matěj Stránský.
3: Myslím, že důraz do branky, tam dva góly padly z toho, pomohli jsme si zase přesilovku aspoň jeden gól a myslím si, že to nasazení bylo výrazně lepší než ten minulý zápas. Nesmíme usnout na vavřínech, je to jenom jeden zápas a chtěli bychom se ale od něho odrazit a pokračovat aspoň v tom nasazení dál a hrát takhle každý zápas minimálně.
2: Jediný gól Středočechů střelil ve třetí části Pavol Skalický, jenže z dalšího střídání boleslavští znovu inkasovali a to byl podle něj rozhodující moment.
4: Určitě velmi rozhodl, hej. Musíme si vlastně povedali, že ideme skorovať do 10. minúty jeden gól a potom sa budeme snažiť vyrovnať a podarilo sa nám to a hneď za 5 Pardubice dali gól. Čiže sme stratili koncentráciu a proste potom sa to už doťahovalo ťažko.
2: Sklamaný byl po utkání boleslavský asistent Jakub Klepiš. Nedokázal vypíchnout, co pozitivního si ze hry přenést do dalších zápasů.
5: Pozitivní, jsem se podíval na video a tam to najít. Věděli jsme samozřejmě sílu Pardubic, jaký tým k nám přijíždí. První gól jsme darovali po individuální chybě, což se hokej stává, bohužel. Další chyba, že se necháme vyloučit 5-3, což takovému týmu nemůžete dát. Stavu 2-0 ve druhé třetině jsme se trošku zvedali, že jsme chtěli s tím něco udělat. Nepovedlo se, potom jsme snížili na 2-1. Čekali jsme, že nám to vleje nějakou krev do žil a dostaneme hned střídání na toho gól na 3-1 a tam od té doby už si to pak Pardubice pohlídali a dohráli si to.
2: Už v neděli pokračuje Tip Sport Extraliga pátým kolem. Bruslaři zamíří na Vítkovický led. Dynamo se vydá k utkání do Brna proti domácí Kometě. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: 3 roky od otevření slaví pardubické automatické mlýny. Připravili celodenní program. V centru Svitav je dnes tradiční podzimní akce Svitavský vinný košt. Pardubičtí hokejisté vedou nad Mladou Boleslaví 4-1, přivezli si 3 body a nás čeká slunečno, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Automatické mlýny v Pardubicích si dnes připomenou 3 roky od otevření veřejnosti. Za tu dobu areál navštívilo víc než 500 000 lidí. Na návštěvníky čeká od 10 hodin celodenní program, do kterého se zapojí všechny místní instituce, včetně Gočárovy galerie, Gamby a Sféry. Součástí bude novocirkusové představení, večerní hudební program, ale taky komentované prohlídky prostor, kam se běžně návštěvníci nedostanou, říká majitel části automatických mlýnů Lukáš Smetana.
3: 2-hodinová prohlídka, která provede prostě všemi objekty, což se prostě při standardní komentované prohlídce areálem nikdy nedá stihnout prostě za tu kratší dobu a zároveň není možnost prostě navštěvovat jednotlivé objekty. A díky tomu, že to budou provádět jednotliví ředitelé, tak samozřejmě ukážou prostě věci, které standardně prostě ty návštěvníci nemůžou vidět. A ty komentované prohlídky jsou v 10, ve 12 a ve 2 hodiny.
2: V centru Svitav se dnes zase konají.

0: Tradiční slavnosti vína. Horní část náměstí Míru se promění ve vinařskou zónu s nabídkou vín a občerstvení. Návštěvníky čeká taky doprovodný kulturní program. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
1: Letošního ročníku svitavského vinného koštu se zúčastní 15 vinařství z Jižní Moravy. Připraven je samozřejmě i doprovodný hudební program. Od 10 hodin navíc budou africké trhy na náměstí a máme připravenou i takovou zvláštnost ukázku dravců.
0: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení upevňovacího šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu i Škodovky. Víc reportér Tomáš Havlín.
2: Týká se i automobilů Škoda.
3: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
2: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
3: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem, kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Sport.
0: Hokejisté Pardubic uspěli na ledě Mladé Boleslavy. Dynamo tam ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy vyhrálo 4-1. Spokojený tak mohl být trenér vítězného celku Filip Pešán.
4: Zápas jsme odehráli z našeho pohledu slušnej, byli jsme nebezpeční v útočním pásmu, dobře jsme do něj vstoupili, během druhé třetiny jsme trošku polevili, začali jsme situace trošku přehrávat a soupeř začínal být nebezpečnější, tak jsem rád, že jsme se vrátili ve třetí třetině jako organizovaný hře a myslím si, že jsme zaslouženě ten zápas vyhráli. Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno ráno s ojedinělými mlhami. Teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Teploty na horách 11 až 15. Vítr slabý proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a biomírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvé omezení hlášené s Chrudimi, ulice Havlíčková v části obce pod Skřivánkem. Opravují tam povrch silnice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I dnes nezapomeneme na bleskovku, budeme v ní rozdávat jako cenu za odpověď na soutěžní otázku tričko s logem Českého rozhlasu Pardubice a nabídneme vám i písničky, které nestárnou. Tak, do 7:30, Pavel Bobek, Hanička písnička, Phil Collins a nebo Lenka Filipová.
5: Dobré ráno a Jan Bamberský.
7: Mám naději, že uslyšíš

0: Hana Zagorová, písnička Zdá se. Vám se teď také možná ještě dozdává nějaký sen, vidíte, tak si ho v klidu nechte dozdát. My vám mezi tím prozradíme, že v Česku přibývá dětí, které kvůli krizové situaci v rodině nemůžou zůstat doma. Kapacity zařízení v našem kraji, která o ně dočasně pečují, proto přestávají stačit. Ve Svitavském centru od začátku roku do července museli odmítnout kvůli nedostatku míst víc než 70 takových dětí. Podobně se letos plní i další zařízení v kraji, která dětem poskytují okamžitou pomoc. Redaktorka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Letošní léto bylo jiné, měli jsme plný stav v našem zařízení. Jenom za jeden měsíc, tuším, že to byl srpen, jsme odmítli 10 dětí. To v minulosti rozhodně nebylo.
2: Říká Petra Štanclová, vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při dětském centru Veská. Zařízení dočasně pečuje o děti, o které se nedokáže postarat jejich rodina, nebo které doma zažívají domácí násilí. Celková kapacita je 16 dětí. Poslední roky přibývá hlavně starších dětí s náročným chováním a s psychickými problémy, upozorňuje sociální pracovnice Anna Fialová.
3: Každé druhé dítě u nás má psychiatra svého a každé dítě má svého terapeuta. Takže to opravdu se proměnilo hodně. Není to schopné u nás ve ZDVOPu obsáhnout jeden člověk, takže už na to máme i více odborníků, více terapeutů.
2: Kapacity zařízení navíc blokuje i čekání na další péči. Některé děti s vážnějšími potížemi by měly z krizových center přejít do výchovného nebo diagnostického ústavu, jenže i ty mají plno.
3: To byl chlapec, který utekl z domu, měl také velké výchovné problémy ve škole, doma, takže se mu hledal dětský diagnostický ústav a také jsme čekali dlouho.
2: Místo se nakonec uvolnilo až po 4 měsících. Se stejným problémem se potýkají i v dětském centru Svitavy, říká ředitelka Drahomíra Votřelová.
4: Naše služba má být krátkodobá služba pro zajištění takové té okamžité pomoci, kde by se co nejrychleji mělo kolem toho dítěte konat, ale když ho nemáte kam předat dál, tak je to teda práce hodně náročná.
2: Během prvních 7 měsíců letošního roku zařízení nemohlo přijmout více než 70 dětí.
4: Ten trend v letošním roce je výrazně jiný než v letech minulých. Je to vlastně o 2/3 více, než to ve stejném období bylo v loňském roce.
2: Situaci komplikuje taky nedostupná psychiatrická péče. V celém Pardubickém kraji působí jen 2 dětští psychiatři. Hejtmanství se proto od začátku roku snaží získat další specialisty a nabízí jim třeba náborový příspěvek až 1 milion korun. Stále se ale nikdo nepřihlásil. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě srdce Phila Collinse v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Zveme vás teď do Heřmanova Městce, do Bažantnice, a to na závody spřežení. Ty se budou konat no už zanedlouho, máte pěkně na kvap, od 9:30. To bude na programu drezura, potom parkour, a nestihnete-li to dnes, tak zítra od 10 hodin je potom připravený maraton, tedy dvoj spřeží pony, jedno spřeží pony, soutěž pro jezdce a koně startující v soutěži spřežení 1 a 2 prvním a druhým rokem a také dvoj spřeží a 4 spřeží. Počasí. Většinou slunečno bude dnes v sobotu 26. září, čeká nás tedy babí léto jako malované. Teploty ty tomu budou hodně nahrávat, 17 až 20 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 11 až 15, vítr bude vanout slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: bleskovka se dnes bude týkat tvora, o kterém zpívala kapela Divoký byl, tedy bude se týkat čmeláka. Tak pojďme zvednout telefon a zeptat se, kdo volá. Dobrý den.
1: Dobré ráno, tady Sváťa Pňovice.
0: Sváťa z Pňovic, by rád tričko?
1: No určitě.
0: Výborně, no tak Sváťo, nás zajímá, jaký je největší čmelák na světě. Tak... No, já vám dám nápovědy. Za A čmelák patagonský, za B čmelák zemní, anebo za C čmelák hájový.
1: Kdybych měl delší čas na rozmyšlení, to nevím teda, ale budu typovat, no, zkusím toho patagonského.
0: Zkusíte čmeláka patagonského.
2: Jistě.
0: A jistě.
1: Tak to vyšlo.
0: Vyšlo to mezi čmeláky, je to opravdu obr, má 4 cm. Mimochodem čmelák zemní, to je český čmelák, ten má přes 2,5 cm a čmelák hájový, to je taky náš český čmelák, tak to je drobeček, to je prcek, ten nemá ani 2 cm, myslím, že 1,8 se o něm píše, že má průměrnou velikost, ale čmelák patagonský, ten je nedostižný, to je obr mezi čmeláky, takový malý půčmelout, 4 cm.
1: Jak se říká, jsem dneska víc štěstí, než rozum.
0: No jo, a tričko je vaše, tak si ho užijte a vydržte chvíli na telefonu, dohodneme se na převzetí. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Bleskovka.

0: krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září. Na Perenštinském náměstí Banda Difeste, Sej Korky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Řidiči i chodci musí dnes odpoledne v Pardubicích počítat s dopravními omezeními kvůli armádnímu půlmaratonu. Vojenská policie bude od 14 hodin krátkodobě zastavovat provoz místech, kudy povedou závodníci. Podrobnosti ve zprávách v 9. V Mikulovicích na Pardubicku jsou tento víkend připravené kontejnery na objemný odpad. V Mikulovicích stojí na parkovišti za školou, v místní části blato pak u autobusové zastávky. Americký prezident Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl iránský návrh na příměří. Deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Teherán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jeho uzavření otevřel Hormuzský průliv. Přes 360 lidí má otravu jídlem kvůli nevhodně připravenému obědu na základní škole v Újezdě nad Lesy. Část strávníků se nakazila v mateřských školách. 8 seniorů má potíže po tom, co jim oběd ze školy dovezla pečovatelská služba. Hokejisté Pardubic uspěli na ledě Mladé Boleslavy. Dynamo tam ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy vyhrálo 4-1. A podrobnosti ve zprávách v 8. A jaký bude dnešek, co se počasí týče? Čeká nás slunečno, jasno až polojasno teď ráno s ojedinělými mlhami. Teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 11 až 15. Vítr slabý, proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Na Chrudimsku v Proseči se dnes koná Den řemesel a právě proto je uzavřeno centrum města, silnice druhé třídy číslo 357. Je to náměstí doktora Tošovského.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách Petry Beránkové je zase čas na písničky, které nestárnou.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: říši divu.
1: No, my s Petrou Beránkovou také máme v očích úžas, jak Alenky v říši divu, když listujeme denním tiskem.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Petra mi to jistě potvrdí. Dobré ráno.
3: Je to tak krásné sobotní ráno z Pardubic. A začnu kontrolní otázkou, Honzo. Ano. Víš, co to je filumenistika?
1: Ano, já jsem ji provozoval v raném dětském věku. Sbírání zápalek.
3: Je to tak. A zápalky jako malá umělecká díla. Chrudim představuje unikátní polskou sbírku. Právě o tom píší dnešní deníky, hlavně ten chrudimský. A mě článek zaujal i z důvodu toho, nejenom že jsme o tom informovali včera ve zpravodajství, ale že tam je nádherná fotografie téhle výstavy Oheň v kapse. Ano, obyčejná zápalková krabička může být mnohem více než jenom obal na sirky. Dokládá to právě nová výstava, která od 25. září představuje v regionálním muzeu v Chrudimi svět filumenistiky, tedy sběratelství spojeného se zápalkami, jejich obaly a etiketami. Do Chrudimi dorazily stovky zápalkových krabiček, zapalovačů a dalších předmětů spojených s rozděláváním ohně. Výstavu doplňují taky tisíce zápalkových etiket, které v minulosti nebyly jenom označením toho výrobku. Na několika centimetrech se totiž potkávala grafika, typografie, reklama i témata charakteristická pro dobu svého vzniku. Já ještě doplním, že mimořádnou část výstavy tvoří výběr ze sbírky polského sběratele Vojčecha Krzanovského. Ten ji budoval víc než 60 let a po jeho smrti byla kolekce čítající několik set tisíc etiket a obalů předána Zámeckému muzeu v Pšindějně. Právě část téhle rozsáhlé sbírky teď se představuje v Chrudimi, vůbec poprvé mimo Polsko.
1: A teď oslý můstek, protože zápalkou si můžete zapálit také dýmku, tak dnes máte jedinečnou šanci přijít se podívat do dílny výrobce dřevěných dýmek na Prosvětsku. Nositel titulu Tradice lidových řemesel Stanislav Baťa totiž dnes otevře veřejnosti svou dílnu. Akce bude od 10 do 17 hodin, na to v ulici Na Růžičce, a nabídne praktický vhled do současného procesu ruční výroby. Více dočtete v dnešním vydání Mladé fronty dnes.
3: No a k dýmce, možná i k dobrému kouření, patří určitě, Honzo, i pivo. Pivo ze Svitavska obstálo v celostátní soutěži. To je zase můj oslý můstek k dnešnímu svitavskému deníku. Je to tak, pivo ze Svitavska se prosadilo v celostátní degustační soutěži České pivo 2026. Na třetím místě v kategorii světlých výčepní v piv totiž skončilo Hradební světlé výčepní z Měšťanského pivovaru v Poličce. První místo pak obsadil Ježek Šenkovní 10% z Jihlavského pivovaru a druhé získal primátor Antonín z Náchoda.

0: z mnoha spících satelitů, které nad námi bdí a levitují, tak opěvovala zpěvačka Tasmin Archer. Mimochodem, jestli chcete vidět, kolik družic a satelitů se pohybuje ve vesmíru, tak mnohé mobilní aplikace už tuhle možnost nabízí, ale mám takový pocit, že je nepočítají úplně přesně.
1: Počasí.
0: Tak, co ale teď rozhodně bude přesné, tak to bude pohled na oblohu, nebudeme počítat satelity, ale budeme se dívat na to, co nás dnes čeká, to s Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak, pane Popelko, my už to tady hlásíme od rána, že dnes by měla být taková malá předzvěst bavýho léta. Předpokládám, že se to nezměnilo, že dnes by mělo být opravdu krásně.
2: Tak dneska čekáme opravdu jako slunečný den, bude jasno až po jasno, teď ještě po ráno budu rozdívat mlhy, už na to kouknu, tak mohu vidím v Ústí nad Orlicí, no a ta se během nejbližší hodiny rychle rozpustí a teploty by se dneska pohybovaly mezi 17 až 20 a v Polabě až 22 stupňů v těch nejnižších a nejteplejších oblastech. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů, v noci bude jasno až po jasno, ale chce už naločně přechodně přibývat oblačnost, bude to taková ta rozpadající se studená fronta, takže tu bude jenom taková, počítám, středně vysoká oblačnost, a ráno se zase ojedině vyskytnou mlhy, teploty od 8 do 5 stupňů, tam, kde nebude foukat vítr, kolem 2 a zase se můžou obejít zejména v údolích i ojedinělé přízemní mrazíky. Vítr bude foukat v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů a zítra ráno dopoledne ještě takové polojasné oblačné počasí, vysoká střední oblačnost a během odpoledne už bude postupně oblačnost ubývat až do vyjasnění a teploty zase 19 až 22. Vítr ráno ještě slabý, proměnlivý a během už to bude jako mírný jihovýchodní, ale teplý vítr 2 až 6 metrů.
0: Říká Tomáš Popelka, děkujeme do Hradce Králové a těšíme se zase na slyšenou. Na hezkou sobotu.
2: Díky, hezký den.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
3: Vlak RB RegioJet.
2: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
4: Hasta la vista, baby.
2: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
4: I'll be back.
2: 45 má tenistka Serena Williams.
5: You owe me apology. I have never cheated in my life.
2: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Pardubice.

ten vítr zavane, vzplane srdce hlava ne, a začne být, zavládne klid. Oči jest.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Skoro 12 000 řidičů v Pardubickém kraji se kvůli končící platnosti musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Ulice Prodloužená na Pardubické Cihelně se dočká oprav povrchu. Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat víc policistů. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty v Polabí až 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné slunné sobotní ráno z Pardubic. Skoro 12 000 řidičů v Pardubickém kraji se kvůli končící platnosti musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Vyplývá to z údajů společnosti Bankovní identita. O nový doklad můžou lidé požádat přes internetový portál dopravy, pokud se přihlásí bankovní identitou. Při výměně kvůli končící platnosti za nový průkaz nic neplatí. Hotový doklad si můžou vyzvednout na úřadě nebo si ho nechat poslat na výdejní místo nebo do boxu. Městský obvod Pardubice 2 letos zahájí dlouho odkládanou opravu slepé části ulice Prodloužená na Cihelně. Naváže tak na pokládku nové kanalizace, která byla dokončená v létě. Úpravy silnice a chodníků si vyžádají taky pokácení mohutného smrku, který roste těsně u bytového domu. Jeho zachování přitom požadovala část místních obyvatel.
3: Radnice proto nechala strom odborně posoudit. Tahové zkoušky ale podle vedení obvodu prokázaly nedostatečnou stabilitu a vysoké riziko pádu. Kvůli bezpečnosti obyvatel tak smrk nakonec ustoupí plánovaným pracím. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Policisté celý prodloužený víkend posilují hlídky na silnicích. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jenom ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí, říká mluvčí policie.

0: Jeho prezídia Violeta Kanosky.
1: Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, asi o 3 tisíce víc než v roce předchozím. Papež Lev XIV. Dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé skoro po 20 letech.
2: Sport.
0: Hokejisté Pardubic ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy naplno budovali. V Mladé Boleslavi zvítězili 4-1. Co o výsledku rozhodlo, hodnotí střelec jedné z branek Dynama Matěj Stránský.
3: Myslím, že důraz do branky, tam dva góly padly z toho, pomohli jsme si zase přesilovku, aspoň jeden gól a myslím si, že to nasazení bylo výrazně lepší než ten minulý zápas.
4: Nesmíme usnout na vavřínech, je to jenom jeden zápas a chtěli bychom se ale od něho odrazit a pokračovat aspoň v tom nasazení dál a hrát takhle každý zápas minimálně.
2: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno teď ráno s ojedinělými mlhami. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí naměříte až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 11 až 15. Vítr slabý proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a bio jednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 8 hodin 4 minuty a jedno čerstvé omezení celý dnešek až do 5. hodiny odpolední platící na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Je to v části obce Gruna, Svitavsko, před Linharticemi. Kvůli práci údržby je pravý jízdní pruh úplně uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak si dělají třeba takové laparoskopické zákroky a jak moc jsou náročné, tak to si mohli lidé vyzkoušet na Noci vědy na Pardubické univerzitě. Víc vám řekneme už za chvíli a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou, a to třeba od Kabátů, Petra Nováka, od kapely Ace of Base anebo od Věry Martinové.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: dál Petr Novák, 8 hodin na 10 minut, přejeme dobré sobotní ráno. Až do pozdních nočních hodin mohli lidé v pátek luštit různé vědecké hádanky a vidět taky běžně nepřístupná vědecká pracoviště, ústavy i laboratoře. Letošní noc vědy propojila 140 míst po celém Česku a zájemcům nabídla spoustu nevšedních zážitků, poznávání a experimentování. Třeba na Univerzitě Pardubice se návštěvníci mohli vžít do role chirurgů a vyzkoušet si práci s laparoskopickými nůžkami na modelu lidského těla. A reportér Ondřej Wolf byl u toho.
1: Jedno jsou nůžky a jedno je pinzeta. A když si to nazvedneš pinzetu a pak to stříháš.
2: Já jsem teď v operačním sále a operatérský zákrok si tady tak trochu zkouší i návštěvník Aleksandr. Jak ti to jde?
3: No vůbec, nemám to zažité. Je to originální zážitek pro mě teda.
2: To, co se děje uvnitř pomyslného lidského těla, teď sledujeme i na monitoru, na obrazovce. Co tam vlastně vidíme?
1: No vidíme, jak má pacient stehy a vlastně vytahujeme stehy vnitř, tak je takový improvizovaný, jako v realitě to úplně jsou zložitější operace, my máme takovou jako jednoduchou. No.
2: To už mi říká Eliška Moravcová z Fakulty zdravotnických studií. A to máte i nasvícené těmi speciálními lampami všechno, takže jako by to bylo v reálu.
1: Ano, je to tak. My to vlastně fakt simulace toho operačního sálu, protože se tady učí ty perioperační sestry, anebo i záchranáři se zde učí, tak vlastně je to pro ně, pro ty magisterské obory hlavně. No.
2: Tréninková učebna.
1: Ano, je to úplně vlastně fakt simulace toho reálního sálu, by to mělo vypadat, tak aby věděli.
4: Paráda. A Aďo, teďka nepouštěj kleště a vytahuj. Tady to vytahuj.
2: Držet v ruce laparoskopické nůžky si teď vyzkoušela i 6letá Adelka. Ahoj Adelko, můžu se zeptat, jaké to bylo?
5: Dobré.
2: Dobré a náročné asi, že? Adelka přišla i s rodiči.
6: Si to jako tady děti evidentně užívají.
2: Hlavním tématem noci vědy je komunikace. Jak klíčová je komunikace právě na operačním sále?
7: Naprosto klíčová, protože to zajišťuje naprosto všechno ve chvíli, kdy se na něčem špatně domluvíme, nebo prostě někdo neudělá to, co bylo domluveno, tak prostě se může stát fatální chyba, to nikdo z nás samozřejmě nechce.
2: Lucie Lukášová, jste záchranářka,
7: jo.
2: Studentka.
7: Jo, už druhým ročníkem.
2: Podle informací Univerzity Pardubice přilákala noc vědy sem do areálu na náměstí Legií stovky návštěvníků. Projít si tady mohly desítky stanovišť připravených všemi 7 fakultami. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: V galerii ve Svitavách si můžete prohlédnout židovské modlitební knihy, které připomínají existenci Svitavské synagogy a jsou součástí fondu Otendorfovy knihovny, o který muzeum pečuje. Víc se dozvíte v seriálu Naše nej ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a to dnes krátce před 3:15.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být krásně jasno až polojasno. Co se týče teplot, budou velmi příjemné, 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22, na horách 11 až 15 stupňů nad nulou. Vítr bude vanout slabý, proměnlivý. Co se týče rostylových podmínek, ty budou mírně nepříznivé a bio dnes bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Automatické mlýny v Pardubicích si dnes připomenou 3 roky od otevření veřejnosti. Za tu dobu areál navštívilo víc než 500 000 lidí. Na návštěvníky čeká od 10 hodin celodenní program, do kterého se zapojí všechny místní instituce, včetně Gočárovy galerie, Gampy a Sféry. V Červené vodě na Orlicko-Ústecku dnes otevírají reuse centrum na opětovné využití starých věcí. Službu bude provozovat obec v areálu technických služeb. Lidem umožní zbavovat se starých věcí, které už nepotřebují, ale někomu jinému můžou znovu posloužit. Jde například o hračky, nádobí, nábytek a nové oblečení. Policisté celý prodloužený víkend posilují hlídky na silnicích. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jenom ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. Asi o 3 000 víc než v roce předchozím. Bílý dům zabránil novinářům CNN cestovat společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do státu Tennessee. Reportéři stanice nakonec napal letounu Air Force One, jak bylo původně v plánu, nebudou. Podle CNN o tom informovala Trumpova administrativa. Ta přitom neoznámila žádnou náhradu média. Trumpovu sobotní cestu na univerzitní fotbalový zápas tak pravděpodobně nebude pokrývat žádná televize. V Praze pokračuje 5. ročník festivalu Prague Art Week. Do neděle nabídne zdarma 10 výstav, komentovaných prohlídek, workshopů nebo setkání s umělci. Zdarma si tak budou moct návštěvníci prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo Kunsthalle. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečno. Bude většinou jasno až polojasno, teď ráno ještě ojediněle mlhy, teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší dnešní teploty na horách 11 až 15 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a biodnes jednička. A to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nezapomeňte, silnice 3. třídy přes kopec hřebeč na Svitavsku je zavřená. Jde o starou cestu k silnici 1/35 za tunelem. Je tedy neprůjezdná a mimo provoz bude až do konce letošního roku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak to byly zprávy Petry Beránkové a 3 minuty po 8:30 nabídneme písničky, které nestárnou, a hned po nich pozveme do studia dnešního ranního hosta, a tím bude operní pěvkyně Ema Hubáčková. Budeme si povídat o zpívání, a nejenom o zpívání, ale pozveme i na jednu velkolepou akci, která se odehraje zítra v podvečer.
5: Dobré ráno a Jan Vamberský.

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Jiří Korn, ještě tě mám plnou náruč, no možná teď máte také plnou náruč, ještě polštáře a peřiny, užíváte si to dnešní prodloužené sobotní ráno. My už tady pracujeme na plné obrátky a přivstala si také operní pěvkyně, podnikatelka, držitelka titulu Žena regionu a finalistka celosvětové soutěže Woman Changing the Awards, World Awards 2025 pro Česko a Slovensko, paní Emma Hubáčková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jsme moc rádi, že jste k nám dorazila. My jsme si tady povídali, zatímco zpíval Jiří Korn, ještě předtím kapela Kryštof, a povídali jsme si vlastně o zpívání. Kdy u vás vlastně přišla ta první myšlenka, kdy jste pocítila tu touhu, že se budete věnovat právě opeře, protože to podle mě je teda hodně těžká disciplína, která vyžaduje velké sebezapření, že jo, a taky velkou disciplínu a velký kus morálky. Tak kdy to u vás přišlo? V kterém věku jste se rozhodla, že to bude?
1: Tak to bych řekla, že jsem se ani nemusela rozhodovat, ne? Protože jsem se narodila do hudebně založené rodiny, aha, kde maminka byla z dvojčat a zpívali s tetou, už měli kdysi nabídky na angažmá v divadle a opera zněla vlastně u nás doma pořád od mého narození. Já jsem s tetou, já nevím, ještě jsem ani do školy nechodila, tak už jsem měla klavírní výtah Rusalky a teta mi hrála vlastně árii Rusalky Měsíčku na nebi, takže já jsem v tom žila a moje maminka uměla perfektně tu pěveckou, italskou pěveckou techniku, takže se s ní dělila už od mého vlastně dětství se mnou.
0: Kolik času vlastně operní pěvkyně stráví tím vlastně rozespíváváním a různým cvičením a tréninkem, aby vlastně se udržela ve formě?
1: Jak kdy a jak se to vezme? Protože já mám vystudovanou italskou pěveckou techniku, samozřejmě ve formě se musíte udržovat stále. Na druhou stranu se nemůžete přespívat neustálým cvičením. Takže tam jde o to, jak správně posadit hlas, jak pracovat s tím tónem, který je posazen takzvaně vepředu, používat italské appoggio a tak dále. Takže není to o tom, že budete hodinu, dvě hodiny denně cvičit a zpívat. Musíte si umět velice dobře posadit hlas, posadit si tón a pak s tím umět pracovat a to nemusí ani tu hodinu trvat. Daleko důležitější potom, když už ten hlas posazený máte a víte, jak s ním pracovat, tak nejen udržovat, ale daleko složitější je samozřejmě nastudovávání těch partu a rolí.
0: A probíhá u vás to ráno tak, že se třeba ráno probudíte a zaspíváte si do re mi fa sol la si do.
1: Nesolmisuju, ale takhle u mě ráno neprobíhá, musím se nejdřív opravdu probrat a dát si kávu aspoň. Ale od malička mě hudba zní v hlavě. Tak já kudy chodím, tudy vlastně mě to zpívá a slyším hudbu neustále.
0: A zkoušela jste skládat i nějaké vlastní písně, vlastní árie, nebo se věnujete čistě jenom tomu, co už vlastně napsali mistři?
1: No, já radši to nechám na těch mistrech a raději to interpretuju, protože skladba mi nikdy nešla, ač máme vystudovanou vlastně řadu těchto oborů nebo oblastí, co se týká hudby, tak já radši interpretuju skládat, to neumím, do toho se nehrnu.
0: A jak je to vůbec s dnešním publikem, když vlastně máte nějaké vystoupení? Musíme českého posluchače dneska nutit, aby chodil na klasiku a na operu, anebo mají lidi pořád zájem?
1: Tak máme spíše takové skalní publikum, které už tam bylo vychováváno v tom, že opera je opravdu krásná a vyžaduje, tak jak jste řekl, tu dokonalost a je to jedna z nejvyšších forem v podstatě toho hudebního umění. A neřekla bych, že je musíme nutit, ale spíš ukázat, jak to ve skutečnosti vypadá. Protože setkala jsem se s řadou případů, kdy přišli na koncert, kde se zpívalo vlastně touto technikou a opera a byli poprvé a byli tito lidé nesmírně překvapení, jak krásně prostě to zní, jak krásné to je a jak se jim to dostane vlastně k tomu srdci a k duši, ten živý projev, ten krásný živý projev s tou technikou. Spíše objevovat nové lidi, ukazovat jim a měli by mít u nás srovnání. To znamená, že měli by slyšet, jak vypadá skutečná kvalita. A neměli by zatím jenom odjíždět do zahraničí, ale mělo by se to nastavit i u nás.
0: Přesně tak. No, já když to tak slyším, tak musím říct, že jsem velmi vděčný, že naše paní profesorka na základní škole Moravcová nás vlastně k té lásce, k té klasice vedla. My jsme každou hodinu hudební výchovy začínali tím, že nám pustila z gramofonové desky nějaký kousek vlastně známé árie, kterou jsme si potom zaspívali. Jak je to dnes vlastně s mladými lidmi, se školáky, jak myslíte, že oni právě vnímají tu klasiku? Musí oni se nutit, anebo to taky mají někteří tu lásku v sobě vypěstovanou už díky tomu, že si to třeba sami vyhledají a pustí?
1: Obecně bych řekla, že nechci paušalizovat, ale protože sama vedu ještě mnoho desítek možná let své soukromé hudební kurzy, které jsou jak pro děti, mládež a dospělé, tak se bohužel v současné době často setkávám, že děti říkají, že hudební výchova ve školách, nechci ale paušalizovat, jenom svůj pohled na to říkám, že jim paní učitelky pustí z YouTube něco, ať si řeknou, co chtějí slyšet. A nemám takový pocit, že by se systematicky pracovalo na tom hudebním vzdělávání a obzvlášť té oblasti vážné hudby. Ale zase na druhou stranu já mám žáky i děti, které se u mě učí ty základy té italské techniky pěvecké a zpívají krásně a rodina je podporuje. Takže jak jsem říkala, nechci paušalizovat, ale co bych určitě teď chtěla říct, tak moje paní profesorka Jitka Švábová, která učila tu italskou pěveckou techniku u nás, legendární paní profesorka, tak vždycky nám všem říkala, že musíme mít úctu a pokoru před skutečným uměním. Takže v téhle chvíli bych pozdvihla skutečné umění a potom samozřejmě tu pokoru a úctu. A k tomu bych chtěla vychovávat já i ty své žáky a přála bych, aby děti dokázaly zažít toto skutečné umění a dokázaly se v něm zorientovat.
0: Dobře, tak teď si to skutečné umění ve vašem podání pustíme.

0: Ani jsme nedotali ty dvě minuty, to bylo krásné. Měsíčku na nebi zpívala nám dnešní ranní hostka, náš dnešní ranní host, operní pěvkyně Emma Hubáčková. Tak pojďme teď k vašim projektům a plánům, protože, co jste mi říkala, tak vy jste studnice nápadů a projektů, které vlastně ze sebe chrlíte. Teď začneme asi, začal bych tím nejmladším. V sousedním Hradci Králové. To mě zaujalo.
1: Jo. Ten nejmladší projekt má teprve 2 roky, na rozdíl od ostatních mých akcí, které už mají třeba 29. 30. ročník. Já totiž kromě zpívání taky strašně ráda organizuju, protože si chci sama splnit svoje sny a člověk si je má splnit sám a nespoléhat se na druhé. Přesně. Takže ten nejmladší má název Opera mezi paneláky. V Hradci Králové je nejstarší sídliště Královéhradecké, které se jmenuje Severní. A tam je takové hezké atrium, kde bylo dříve brůzdaliště, nyní mlhoviště, prostor mezi paneláky, obklopený paneláky, a tam vznikl vlastně projekt Opera mezi paneláky, tak samozřejmě stojí tam jeviště a tak dále, ale vystupují tam se mnou kolegové solisté z Opery Národního divadla z Praha a zazní tam ty nejkrásnější a nejslavnější árie z českých i světových oper. Smetana, je tam Prodaná nevěsta, duet Znám jednu dívku, jo, samozřejmě Rusalka, kterou jste teď slyšeli, jo, světové opery, Toska, jo, je to nádhera, Verdiho, Pucciniho tam lidé zazní tam.
0: Takže vlastně spousta známých melodií, které si posluchači, pokud přijdou, vlastně spolu s vámi můžou zaspívat.
1: Mohou a vstup je samozřejmě volný zdarma a už druhým rokem tam bylo naprosto plno. Je o to obrovský zájem. A
0: pojďme teď k tomu nejstaršímu, jak jste říkala, to už je
1: 29. ročník, tak to je v té oblasti, kde teď žijeme, takže v kraji našem, v Pardubickém i Královéhradeckém, ale tady se můžeme sejít na 29. ročníku v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové, kde se koná koncert Ave Maria, který už tak dlouho v tom Hradci žije a je navštěvovaný a svého času byl velice krásně podporovaný panem Dominikem Dukou, který je i uváděl a napsal mi jednu nádhernou záštitu, kde píše, ať Bůh žehná tomu, kdo stvořil umění. A to si budu pořád pamatovat a přeju si, ať to tak je. A tam vystupuje, tam je zvláštní krásná dramaturgie toho koncertu. Napadlo mě už před mnoha lety propojit koncertní křídlo a varhany, kdy se koncertní křídlo, jednička, krásné, nádherné koncertní křídlo, sladí s varhany a hrají společně varhaník i klavírista, ač překonávají handicap až 30 metrů, kdy na sebe nevidí. A v této chvíli vlastně se můžeme těšit na pana Ondřeje Valentu, který je varhaníkem katedrály svatého Víta Pražského hradu, kde jsme zrovna včera měli zkoušku, tak jsem ze zkušebny se mohla dívat přímo do oken katedrály. Tak ten je mým hostem tento rok a samozřejmě vystoupím tam já, vystoupí tam solisté z Opery z Národního divadla Praha, moje dcera, která byla solistkou Teatro de la Zarzuela v Madridu, Emma Hubáčková mladší, a bude to krásný koncert předvánoční.
0: A zítra v podvečer také můžou posluchači Českého rozhlasu Pardubice zažít jeden krásný koncert, konkrétně v kostele svatého Martina ve Slatiňanech. Bude to už 11. ročník tradičního koncertu ke dní české státnosti. To je taky váš nápad?
1: Taky.
0: Tak je kdo to kromě... Ano.
1: Je to slavnostní koncert ke dní české státnosti.
0: No, kdo kromě vás na tom koncertu vystoupí? Koho tam uvidíme, uslyšíme?
1: Uvidíme, uslyšíme pana Richarda Hána, což je legenda vlastně české opery, vynikající český baritonista, můj mnohaletý kolega a také žák mojí paní profesorky Jitky Švábové, solista Opery Národního divadla Praha, který i překonal 2x kanál La Manche, přeplaval Gibraltar, je dálkový plavec a vynikající baritonista, a v jeho podání například uslyší posluchači árie z opery Libuše.
0: A ještě jeden projekt máte, ten je charitativní. Já tady teď koukám na ten krásný leták, to je zase v neděli 29. listopadu. Tak i ten mě hodně zaujal, protože umění samozřejmě je hodně spojené i s charitou.
1: Ano. Je to tak. Tento projekt se jmenuje už vlastně 15. rokem Opera a balet dětem. Mm-hmm. Pořádám ho v Hradci Králové v sále Filharmonie Královéhradecké a vždy je na pořadu krásná baletní pohádka výpravná pro děti, kdy podporuje tento projekt hematoonkologické oddělení dětské kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tento rok je to Aladin.
0: Mm-hmm. Ema Hubáčková byla naším dnešním ranním hostem. Moc děkujeme, že jste přišla. Přejeme, ať máte pořád vyprodáno na veškerých akcích a ať klasická hudba dělá lidem dál radost, tak jako doposud.
1: Děkuju a srdečně vás zvu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Přesně měsíc, den a dnes uplynul od největší přírodní katastrofy v dějinách Nepálu. Pohřešovaných jsou pořád tisíce lidí. Nás na východě Čech čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty v Polabí až 22 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné slunné sobotní dopoledne z Pardubic. Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii. Ta určuje podmínky budoucí výstavby.
2: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v letech předchozích. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejmín za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce zase narostou. Proto je potřeba porosty neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
3: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo přitom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
0: Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyplatil za první rok svého fungování na stipendiích 1 milion 300 tisíc korun. Program je určený studentům z Českotřebovska, Svitavska a dalších hospodářsky ohrožených regionů. Má je motivovat k tomu, aby po skončení vysoké školy zůstávali žít a pracovat v místě bydliště a neodcházeli do větších měst, informovalo o tom pardubické hejtmanství. Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení upevňovacího šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi

0: musí do servisu taky Škodovky. Víc reportér Tomáš Havlín.
1: Týká se i automobilů Škoda.
2: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
1: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
2: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem. Kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieselovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout.
0: Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500 a víc než 5000 lidí je pořád pohřešovaných na nepálské i tibetské straně.
3: Počasí.
0: Nás dnes na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí k 17 až 20 stupňům Celsia, v Polabí naměříte až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 15, vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a bio dnes jednička a to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 9:04 míříme na silnice Pardubického kraje. Omezení a uzavírky komplikují dnes provoz. Například na Chrudimsku v Proseči na ulici náměstí doktora Tošivského, což je silnice druhé třídy číslo 357, je úplná uzavírka kvůli akci na náměstí.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Krok za pokrokem, tak zní téma letošního sjezdu nejen evangelické mládeže, který proběhne od 2. do 4. října v Třebíči. Bude řešit i otázku, jak žít ve zdravém vztahu s technologiemi. Židovská obec na Havaji už léta opravuje svitek Tóry z Polné na Havlíčkobrodsku a každý rok při svátku Jom Kippur nahlas přečítá jména 93 polenských židů, kteří nepřežili Shoah. Letos se před několika dny také poprvé pomodlili kadiš i za Leopolda Hilsnera. Podrobnosti už za chvíli. Klášter v Polici nad Metují na Náchodsku založili břevnovští benediktýni. Zastavíme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Páľo Habera nám zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vás teď zveme na sjezd nejen evangelické mládeže. To je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportu, ale především setkání a skvělých zážitků. Letos proběhne od 2. do 4. října v Třebíči pro mladé od 15 do 25 let. Téma je Krok za pokrokem. Bude se věnovat otázkám technologií, digitalizace a víry. I tomu, jak se naučit žít ve zdravém vztahu s každodenním používáním technologií. Stovkám mladých účastníků o tom bude přednášet novinář a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to vyjde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
3: Modernizace medicíny, modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka.
2: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíc se tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svoji stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
2: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života od vždycky a budou ho hledat dovždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky, anebo otázky, na které potom můžou hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
3: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
4: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?
3: Přijď, vezmi si svoji partu, svoje kamarády a zároveň určitě počítej s tím, že tam potkáš nové kamarády a spoustu skvělých lidí, se kterými zažiješ něco nového, něco zajímavého a něco se naučíš.
2: Jestli váháš, tak určitě přijeď. Můžeš přijet sám nebo sama nebo s ostatními kámoši a kámoškami, určitě tam poznáš nové lidi, zažiješ nový společenství, který ti bude pak provázet i tam, kde ho vůbec nikdy nebudeš čekat.
4: A pokud se odhodláš přijet sám, i přesto, že tam nikoho neznáš, na to jsme taky zařízení a připraveni, a hned se v pátek přihlaš na poznávací hry, seznamovací hry, po kterých určitě spousta lidí kolem tebe přestane být cizích.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy k jí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1980. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj, poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dízenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko, a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně. Je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple Opata. Další novinku, a to je pokoj Lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu Opat žil i se svým, dá se říct, služebným.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima, zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku. Dělají se tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny 4 koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
2: Rakouský varhaník Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
3: Ich finde das die Orgel ist ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
4: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů. Vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
3: Hier in dieser Kirche bringt.
2: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
3: Das Herzstück des heutigen Programmes ist die Improvisation über den Sonnengesang.
4: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiénem Apparition de l'Église éternelle.
3: Apparition de l'Église.
2: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
4: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. A jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
2: Kde jste našel interpreta?
4: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
2: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
5: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
6: Buď pochválený, s veškerým svým stvořením, nejvíce pak z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné a zářivé tím jasné a je o nejvyšší.
2: Co jste tedy připravili?
4: Připravili jsme 4 koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc Liszt a svatý František z Assisi. A čtvrtý koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noémie Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení zákona. O té stížnosti má rozhodnout ministr spravedlnosti, pokud ji podá, projedná ji Nejvyšší soud České republiky. A pan ministr Jeroným Tejc má nyní tu věc na stole a bude o ní rozhodovat.
2: Říká Lubomír Miller, který se snaží proces obnovit už od roku 2019.
3: Nevypořádaná nespravedlnost zakládá podklad k tomu, aby se konali nespravedlnosti budoucí. Mám tedy za to, že je velmi významné, aby se tato věc dala do pořádku.
2: Uzavírá právník Lubomír Miller.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz. Obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno. To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Biblii jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ní Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září. Na Pernštinském náměstí Banda Di Feste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: 3 roky od otevření slaví pardubické automatické mlýny. Připravili celodenní program pro veřejnost. Začíná právě teď. Pardubické krizové centrum se přestěhovalo do Polabin. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude taky výpočet podpory na bydlení. A nás čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty až 22 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné sobotní dopoledne z Pardubic. Automatické mlýny v Pardubicích si dnes připomínají 3 roky od otevření veřejnosti. Za tu dobu areál navštívilo víc než 500 000 lidí. Na návštěvníky čeká od 10 hodin celodenní program. Do něj se zapojí všechny místní instituce, včetně Gočárovy galerie, Gampy a Sféry. Součástí bude novocirkusové představení, večerní hudební program, ale taky komentované prohlídky prostor, kam se běžně návštěvníci nedostanou, říká majitel části automatických mlýnů Lukáš Smetana.
3: Jenomá prohlídka, která provede prostě všemi objekty, což se prostě při standardní komentované prohlídce areálem nikdy nedá stihnout prostě za tu kratší dobu a zároveň není možnost prostě navštěvovat jednotlivé objekty. A díky tomu, že to budou provádět jednotliví ředitelé, tak samozřejmě ukážou prostě věci, které standardně prostě ty návštěvníci nemůžou vidět. A ty komentované prohlídky jsou v 10, ve 12 a ve 2 hodiny.
2: Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se kvůli vysokému zájmu o svoje služby přestěhovalo do větších prostor v Polabinách. Nově má zázemí pro sociální pracovníky a 2 konzultovny navíc. Díky tomu může rychleji pomáhat lidem s akutními psychickými problémy, potvrdila nám koordinátorka centra Iva Banžuchová.
4: Hlavním problémem bylo, že z našeho pohledu krizové centrum by mělo poskytovat krizovou pomoc co nejrychleji, a to jsme vlastně už v těch prostorách, kde jsme byli, nedokázali. To je jeden z důvodů a druhý důvod je i ten, že když máme víc místností, můžeme nabrat víc psychologů a nabídnout širší možnosti pomoci.
2: V Rosicích nad Labem v Pardubicích se dnes odpoledne bude soutěžit ve střelbě z praku. Tradiční prakiádu pořádají místní dobrovolní hasiči na louce u Labe. Soutěž začne o 1:30 a zapojit se do ní může veřejnost. Soutěžit se bude ve 3 kategoriích – děti, ženy a muži. Superdávku čekají od října změny. Upraví se třeba definice zranitelných osob. Nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byly jenom rodiče nejvýš 7-letých. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru asi o 2200 korun měsíčně.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
2: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech.
1: Počasí.

0: Nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí až 22 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 11 až 15. Vítr slabý, proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a biodnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dnes až do 17. hodiny platí jedna uzavírka na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Je to v katastru Gruny na Svitavsku před Linharticemi. Pravý jízdní pruh je úplně uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla, ty asi ano, víš.
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic, to ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazovala, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy, řeznické jak krámy, s oblibou také, říkáš. Také, dobře, tak, dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít tak, a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme, jestli s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost limáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startující se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo. Ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovateli těch pěstitelských pálení pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes správní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co zlatila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim rozšíří sérii loutek v ulicích města. Na budově městské policie přibude bronzová figura četníka. V pardubických Jesničánkách, Nových Jesenčanech a Dražkovicích začala plošná deratizace. Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Rozšiřuje se taky okruh zranitelných domácností o víc samoživitelů. A nás čeká většinou slunečno. Bude jasno až polojasno, denní maxima až 20 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné sobotní dopoledne. Pardubic. Chrudim pokračuje v plánu umísťovat do ulic a na budovy města sošky loutek, které připomínají místní loutkářskou tradici. Nově přibude bronzová figura četníka. Lidé ji najdou mezi okny na budově městské policie a bude schlížet dolů na kolem jdoucí. Autorem je sochař Alexandr Pleskač z Turnova. Četník se tak stane už pátou loutkou ve městě.
2: První loutkou byl v roce 2022 kapucínský mnich v klášterních zahradách, později přibyl bronzový vodník, kašpárek na sloupu veřejného osvětlení a loni čert na římse městské knihovny. Figurami chce radnice připomínat chrudimskou loutkářskou tradici a muzeum loutkářských kultur a zároveň podpořit cestovní ruch. S Chrudimi Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: V pardubických částech Jesničánky, Nové Jesenčany a Dražkovice tento týden provádí odborná firma deratizaci. Nástrahy proti potkanům pokládá do kanalizační sítě i na problémová místě na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města. Magistrát proto upozorňuje hlavně majitele psů, aby byli při venčení opatrní. Uhynulé hlodavce nechá odstranit na konci října. Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Doteď úřad určoval podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
3: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
0: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru o 2200 korun měsíčně. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto řešili přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají taky problémy s vodou.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno. Teploty 17 až 20 stupňů, v Polabí naměříte až 22 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách 11 až 15. Vítr slabý, proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se nemění a biodnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedno čerstvé omezení ode dneška až do 30. září platící na Chrudimsku v Hlinsku, silnice druhé třídy číslo 343, což je ulice Karla Lidického. Opravují tam povrch silnice a jede se tam.

0: kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
2: Krásné sobotní dopoledne vám v tuto chvíli z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes na vás čekám, abychom si společně připravili oběd a dnes si pochutnáme na polévce. No a pokud máte rádi celer, tak věřím, že recept vyzkoušíte a taky přitom uděláte i něco pro své zdraví. Věřili byste tomu, že tato nenápadná zelenina je doslova plná benefitů? V celeru najdete například vitamin C, beta-karotén i flavonoidy, které pomáhají tělu bojovat proti volným radikálům, čili těm molekulám, které nám škodí a hlavně urychlují stárnutí. No a to už je pádný důvod pro to, abychom ho konzumovali častěji, že? Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

0: viac môj.
1: Polévka z pečeného celeru, to je recept pro dnešní den a pokud budete vařit s námi, zkontrolujte si, jestli máte všechny suroviny po ruce. Potřebujete 500 gramů celeru, 100 gramů brambor, jednu cibuli, 100 ml smetany, jednu červenou papriku, mletou uzenou papriku, sůl, pepř, olivový olej a 6 snítek tymiánu. Tak to jsou suroviny, které budete potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Radek Pálka nám řekne, jak on suší a marinuje houby. Dozvíte se, jak je připravovali naši předkové. A myslím, že budete hodně překvapení a že si řeknete, že by to stálo za vyzkoušení. Poradíme, jak si ještě pochutnat na celeru a přidáme recept na mandlový koláč. Tak taková je tady naše nabídka. Doufám, že se vám líbí a že zůstanete s námi.

0: Recept pro dnešní den.
1: Polévka z pečeného celeru, to je recept pro dnešní den. Jak na to? Chléb nakrájejte na kostičky, pokapejte asi tak 3 lžícemi olivového oleje a restujte na pánvi za stálého míchání tak 5 minut, prostě do zlatova. No a po opečení dejte stranou. Oloupaný celer nakrájejte na kostky, pokapejte olivovým olejem a pečte ve vyhřáté troubě při tak těch 160 stupních asi 30 minut. Pak osolte, opepřete, posypejte uzenou paprikou, promíchejte a společně asi tak ještě 3 minutky dopékejte. Poté celer vyjměte, brambory a cibuli oloupejte, ty brambory nakrájejte na menší kousky a cibuli nahrubo. Cibuli orestujte na olivovém oleji hezky do zlatova, po 5 minutách přilijte 900 ml vody, přidejte brambory a na mírném ohni vařte asi tak 20 minut. A pak tedy přidejte ten pečený celer, polévku rozmixujte, zjemněte smetanou a přidejte tymián otrhaný od stonků. Papriku nakrájejte na kostičky, orestujte ji v pánvi na zbylém oleji, přidejte do polévky a můžete podávat. A nezapomeňte na ty krutonky, co jste si udělali. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Tak se do toho dáme, k tomu si hezky zahrajeme a pak už se vydáme na houby. Radek Pálka nám minulý týden nabídnul guláš a dobrý tip bude mít i dnes. A to už za chvíli.

0: před chvílí jsem slibovala, že se vydáme opět na houby, a to proto, protože je máme rádi, rádi na ně chodíme a taky je moc rádi čistíme, že, pane Pálko?
1: No, to musím říct, že teda to je disciplína, která úplně jako nepatří těm oblíbeným. Ještě když manželka nejedla ty houby, no. Jo? Takže když jsme ještě ty houby nekonzumovali v tak velkým, tak my jsme opravdu velkými milovníky sbírání hub. Takže jsme jeli klidně x desítek kilometrů na houby. Nazbírali jsme třeba 5 košů hub a už cestou jsme volali známým a ty houby jsme rozdávali jenom, abychom se vyhli tomu čištění.
0: Zeptám se, a čistíte už trošku i v lese?
1: Určitě. Snažíme taky se přinést ty houby, co nečistí. Jak to čistíte v tom lese, takže doma jsme to měli zpracovaný během chvilky. Horší bylo to sušení, jo, protože my jsme samozřejmě něco svařili, něco jsme zavařili, něco jsme zali do mrazáku a pak jsme teda sušili a já jsem od pátku vlastně do neděle 3 dny jsme v kuse sušili ve 2 sušičkách, pořád to jo dokola. Sesypával jsem to na rošty, pak jsem to ještě dával do trouby dosušit, protože to bylo nekonečný. Jo.
0: Tak neřekněte dobrou radu na to téma sušení hub, když jste to tady takhle zvládli. Jak na to, abychom je opravdu usušili správně, aby byly tak, jak mají být, a jak je potom skladovat?
1: No, hele, naši, ještě když jsem byl malý, protože nebyly ty sušičky, tak je opravdu krájeli třeba na strašně tenký plátky, dávali je prostě na papíry nebo na nějaký noviny, sušili to na půdě. Pak se to strašně pracně z těch novin dostávalo dolů a byly ty houby takový jako černý. Jo. Nám se opravdu osvědčily ty sušičky, které prostě používáme celoročně na byliny, na zeleninu, na ovoce. Krajeme ty houby vůbec ne na tenko, ale krajeme je třeba nějaký 4-5 mm, opravdu jako relativně silný kusy. Dává se to do ty sušičky vedle sebe, aby se to moc nepřikrývalo. No a prostě se to suší, dokud ta houba není jakoby suchá. Tím pádem ty houby zůstanou krásně bílý. Oni opravdu jsou čistionký. A potom se ještě musí dosušovat, protože když to vyndáte si sušičky, oni krásně šustí, a pak je dáte ještě vedle a stejně zvlhnou. Takže pak je třeba necháváme ještě týden na nějakým sítu nebo do bedínky, kde dám papír ze sporu, dám tam ty houby, dám papír nahoru, ten papír vytáhne tu přebytečnou vlhkost, oni doskou na vzduchu. Takže když už jsou opravdu suchý, že prostě cítím, že jsou tvrdý, že šustě, když tam dám tu ruku,
0: že křupnou,
1: že už tam není ta vlhkost, tak pak je dáme normálně do sklenic. A mám teda 2 varianty, ale zatím se mi úplně jakoby bych neřekl, která je lepší, protože mám jednu variantu, kde mám plátěný nějaký sáček, takže vlastně ty houby můžou celou tu dobu jakoby dýchat a prosychají a jsou v pohodě, vydržejí i několik let. A pak mám sklenice, kde taky vydrží několik let. Takže úplně nechci říkat, tohle je správně nebo tohle správně není.
0: No tak teď už víme, jak správně sušit a já se zase dívám do těch vašich poznámek a vy tady máte, a to mě zaujalo, to si myslím, že by posluchače taky zaujalo, ale tady máte téma marinované houby. To zase neděláme tak často, že bychom je marinovali.
1: No tak jako marinovali, tak on se dělají se v kyselém nálevu, že? To se dá si říct, že jsou tak jako marinované. Ale dělají se jakoby různě, právě že já to mám třeba rád, a to zase třeba my jsme dělali ty houby po Italsku a ty Italové s tím krásně pracují, protože to dávají do toho olivové oleje a přidávají tam třeba citronovou šťávu a může to být jenom krátkodobý marinování, takže vlastně jenom je upeču ty houby, dám tam citronovou šťávu, trošku třeba česneku, nějaký bylinky, olivový olej a nechám je jenom lehce rozvonit. A nebo já jsem si třeba dělal opravdu houby v olivovém oleji. Takže opečený houby zalit olivovým olejem, snítka třeba tymiánu a pak jsem to dal normálně zavařit, třeba na těch 80 stupňů a 10 minut, jenom aby se to celkově prohřálo, aby se to zasterilizovalo. Takže i to marinování lze a dá se to marinovat fakt jako do čehokoliv. Ta houba má totiž úžasnou vlastnost, proto to je houba, že vlastně do sebe absorbuje veškerý chutě. To znamená, co jí dáte, to ona vám prostě potom naservíruje na ten talíř. Jo. Já myslím, že třeba jsem tady zmiňoval ten citron, že to je taková věc, která úplně jako není běžná, ale zkuste si, udělejte si ty houby fakt na tom, na trošku cibulky, olivový olej, trošku másla a kápněte tam citron. To úplně změní chuť ty houby. A zase třeba k tomu kuřecímu masu nebo k nějaké rybě, jenom jako příloha opečený houby. To je fantastický.

0: polévka z pečeného celeru, to je recept pro dnešní den. Zopakuji, jak na to. Chléb nakrájejte na kostičky, pokapejte olivovým olejem a restujte na pánvi za stálého míchání prostě hezky do zlatova. Dejte je stranou, pak je dáte nakonec na tu polévku. A jak na tu polévku? Oloupaný celer nakrájejte na kostky, pokapejte olivovým olejem a pečte ve vyhřáté troubě asi tak 30 minut, říkali jsme, trouba vyhřátá na těch 160 stupňů. Osolte, upepřete, dejte uzenou papriku, promíchejte a společně asi tak ty 3 minutky dopékejte. Poté celer vyjměte, brambory a cibuli oloupejte, brambory nakrájejte na menší kousky, cibuli nahrubo, tu cibuli orestujte na olivovém oleji hezky do zlatova, pak přilijte 900 ml vody, přidejte brambory a na mírném ohni vařte asi tak těch 20 minut. Pak už tam přisypejte ten celer, polévku rozmixujte, zjemněte smetanou a přidejte tymián otrhaný od stonků. Papriku nakrájejte na kostičky, orestujte ji v pánvi na tom zbylém oleji a přidejte do polévky. No a můžete podávat. Tak to je tedy recept pro dnešní den a pokud vám náhodou zbyde celer, máte ho prostě moc, tak tu pro vás máme dobrý tip. A je to vlastně tip od vás. Získala ho Jitka Slezáková na jedné akci pro zahrádkáře a je dobře, že si sebou vzala mikrofon.
1: Tak vy se tady díváte se mnou právě na ty dobroty, už jste chutnala?
2: Ne, nechutnala jsem, ale vám řeknu, my jsme měli teďka v sobotu večír doma cerelovou pomazánku, ale jíme to jako salát, no něco fantastického. Nějaký přiměřeně velký celer, najemno nastrouhat, syrovej, očištěný, pak se tam nastrouhá 20 deka ajdamu, 20 deka měkkého salámu, dá se 5 uvařených vajíček a najemno 2 cibulky, ne moc velikánský, ani ne malinký. A trošku přisolit a zamíchá se to majolkou. Na tohle, když byste dělala celý tohle množství, jakože 5 vajec, tak celou velkou tu 4-litrovou majolku. A můj přítel si to v sobotu posypal pepřem a říkal, že prostě to zkazil, že opravdu jenom přisolená, je to výborný, teda opravdu jako.
1: Děkujeme.
2: No a pak ještě z cerelu nakrájet 0,5 cm plátky, malinko je ovárnout a do toho mezi ně, potom do ovárnu teď dáte plátek nivy a obalit jako řízek. A tím, že ho ovárnete, tak se nemusí prostě tak dlouho smažit, že ta niva nevyteče a je to fakt hrozně dobrý. A měli jsme na to tatarku a rozšťouchaný brambory a to byl u nás zeleninový víkend takhle, ale je to fakt dobrý, oboje.
1: To jste si užili doma.
2: To jsme si užili, no.

0: to.
1: Polévku z pečeného celeru budeme dnes podávat a před chvílí jsme slyšeli dva tipy, jak si na něm pochutnat, a přidáme ještě jeden, a sice na celerové hranolky. Stačí bulvu nakrájet prostě na hranolky, promíchat s olejem, solí a oblíbeným kořením a upéct v troubě hezky do křupava. No a ještě na jeden tip jsem si vzpomněla. To byl tip od Jany Lukešové a byl, jak se říká, k nezaplacení. Ochutnala jsem totiž něco, o čem jsem byla přesvědčená, že to je slanina. A co myslíte? Nebyl. Byl to celer nakrájený na ty nejmenší kostičky, který pak osmahla na oleji hezky do zlatova a úplně nakonec posypala solí. No a tyhle ty kostičky přidala k haluškám s brinzou. Byla to dobrota. A že to není slanina, bych vážně nevěřila. Tak to bylo pár dobrých tipů a teď se zase vrátíme k tématu houby, které mimochodem už dávno měli rádi i naši předkové. No a o tom si budeme povídat s paní Mirkou Tajchmanovou.
2: Zajímavé, že to bylo dostupnou surovinou i třeba pro měšťanské kuchyně, protože venkované houby pozbírali, donesli na trh a dala se koupit nejrůznější škála houb.
3: Když se tak podíváte tedy po těch receptech zpátky, vždycky se vás ptám, jestli je tam něco, co by nás třeba i zaskočilo.
2: Nejstarší způsob úpravy houb, tahle ten způsob se datuje do Podkrkonoší, zhruba do doby, kdy se tam vlastně pálilo v milířích dřevo. A byl to recept na roštění hub. Takže ty houby oni vlastně napichovali na klacky a na klobouček té houby dali kousíček slaniny. A tuhle houbu vlastně nad ohněm opékali tak dlouho, dokud se ta slanina nedoškvařila. Vlastně ta masnota se nevsákla do té houby, takže ta houba dostala chuť trošičku po mase. Tím, jak se to vlastně další dobu dělalo, tak to chytlo vůni uzení. A tak to byl nejstarší způsob úpravy hub.
3: Ale já vám musím říct, že výborný.
2: Já si myslím, že to nemá život.
3: No, jaká byla asi tak nejčastější úprava těch hub, když se podíváme tedy do těch kuchařek?
2: No, v kuchařkách najdeme jednak houbové polévky, houbová omáčka, která zase byla jednoduchá, podávala se s brambory, s chlebem, s čímkoliv, ale byly to i nejrůznější zapékané houby, pečené, ať v tom klasickém hubníku, který známe, nebo v kombinaci třeba s bramborama, v kombinaci se zelím, později se objevuje třeba kombinace rýže a houby, samozřejmě potom i nejrůznější ty houbové nádivky, doplňky k masu, zavařované houby a podobně.
3: Co z těch starých receptů je třeba už zapomenuto a co by stálo za to si připomenout, co by stálo za to si vyzkoušet, protože ty houby máme vlastně, to je zajímavé, rádi dodnes.
2: Určitě houby patří na český stůl a do české kuchyně zcela neodmyslitelně. Já jsem třeba vyčetla krásný recept, který může uspokojit milovníky chleba, topinek a jednoduchých záležitostí. Je to recept na chloubový houbové s hořčákem. Když jsem četla nejdřív ten nápis, tak jsem si neuvědomila, že hořčák není to, co známe hořčák dnes, ale je to vlastně kozí sýr. Tak naše babičky říkali kozímu síru. Takže tím pádem to je malinko zdravější záležitost. Dělá se to úplně jednoduše, že krajičky starého chleba se potřou máslem a dají se do trouby. Mezitím si podusíme houby s pepřem, s cibulí, umletým koriandrem. V původní receptuře byl i řebíček. Tuhle tu podušenou směs naklademe na ty topinky, co už máme v troubě, a na vrchu se měl nastrouhat ten kozí sýr, nebo tvrdý tvaroh můžeme dneska změnit, nebo cokoliv z těch mléčných výrobků.
3: No,
2: a
3: já myslím,
2: to se
3: že
2: už
3: ten,
2: nechá jenom zapéct.
3: Já myslím, že ten kozí sýr na tom udělá zase tu svoji specifickou.
2: Určitě dělá specifiku na tom.
3: Vy jste říkala, že naši předkové dělali houbové omáčky.
2: Ty houbové omáčky byly spíš v podobě hodně hustých kaší. K ním se maso 100% nedávalo, podávala se k tomu buď chlapa, nebo se k tomu podávaly vařené brambory.
3: Máme recept na houbovou omáčku, jak dělali?
2: Máme recept na staročeskou houbovou omáčku. Nejdřív spěníme cibulku, potom odestujeme houby, zalejeme vodou a necháme je podusit do měka. Do těch podušených hub se zamíchá vlastně jenom smetana zase s moukou a nechá se to provařit a nic vlastně jiného není potřeba.

0: polévku z pečeného celeru budeme dnes podávat. Za chvíli už budeme mít hotovo, přesto zopakuji vám, kteří jste přišli později, jak na to. Chléb nakrájejte na kostičky, pokapejte olivovým olejem a restujte na pánvi za stálého míchání hezky do zlatova. Dejte stranou, pak budete dávat navrch těsně před podáváním. Polévka. Oloupaný celer nakrájejte na kostky, pokapejte olivovým olejem a pečte ve vyhřáté troubě. Těch 160 stupňů by tak měla mít asi 30 minut. Pak osolte, upepřete, posypejte hezky uzenou paprikou, promíchejte a ještě chvíli dopékejte. Pak celer vyměte, brambory a cibuli oloupejte, brambory nakrájejte na menší kousky a cibuli na hrubo. Tu cibuli orestujte na olivovém oleji hezky do zlatova, po 5 minutách přilijte vodu, přidejte brambory a na mírném ohni vařte asi tak těch 20 minut. Pak tam přidáte ten pečený celer, polévku rozmixujete, zjemníte smetanou a přidáte tymián. Otrhaný pochopitelně od stonků. Papriku červenou ještě tady máme. Tu nakrájejte na kostičky, orestujte v pánvi na zbylém oleji a přidejte do polévky úplně ke konci a můžete podávat. Tak to byl tedy recept pro dnešní den, na co si dáme teď. Koláč. Koláč z mandlové mouky. Ten nám nabídne paní Kateřina Hájková a myslím, že potěší i vás, kteří máte bezlepkovou dietu. Tak pojďme na to. Co potřebujeme?
1: Potřebujeme 2 hrnky mandlové mouky, hrnek cukru, já jsem známá tím, že sladím míň, tak já bych dala 0,5 hrnku, maximálně 3/4. Potřebujeme 2 žloutky a 4 bílky. Oni právě ty bílky nám podrží tu mandlovou mouku, aby se nám to nerozsypalo. Potřebujeme 0,5 hrnku oleje nebo rozpuštěného tuku a hrnek mléka a opět, kdo nemůže, může použít bez problémů bezlaktózové anebo alternativní mléko rostlinné. Na náplň potřebujeme 2 jablíčka, skořici a drobenku. Tak a práce je jednoduchá, koláč je rychlý, bílky vyšleháme do tuhého sněhu, ve druhé míse vyšleháme žloutky s cukrem, přidáme olej, mléko, vše vyšleháme. Přidáme mandlovou mouku. Vmícháme sníh, vlijeme do formy na pečící papír. Poklademe dušenými jablíčky se skořicí a posypeme drobenkou. Drobenku já preferuju a dělám z rýžové a ještě radši z pohankové mouky. Pečeme na 170 stupňů do zlatova. Máme krásný vonavý koláč, nahoře drobenka, jablíčka a pod tím to mandlové těsto. Úplně luxusní.

0: Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd. Bude to polévka z pečeného celeru. Věřím, že pokud jste začali vařit krátce po 11. hodině, tak jako my, tak už budete mít určitě hotovo. Tak tedy ještě, než začnete podávat oběd, poznamenejte si suroviny na příští týden. To si připravíme zapečenou tresku s bramborami a my si ji pěkně vylepšíme. Takže co budete potřebovat? 700 gramů filetu tresky, 400 gramů brambor, tak to je celkem z názvu jasné, ale teď 300 gramů šeri rajčat, 90 gramů zelených oliv, 2 šalotky, 60 ml bílého vína, olivový olej, česnek, sůl, 2 snítky tymiánu, čerstvou petrželku, citron a ještě pepř. Takže 700 gramů filetů tresky, 400 gramů brambor, 300 gramů šeri rajčat, 90 gramů zelených oliv, 2 šalotky, 60 ml bílého vína, olivový olej, česnek, sůl, 2 snítky tymiánu, čerstvou petrželku, citron a ještě pepř. Tak, rychlá kontrola. Tréska, brambory, šeri rajčata, olivy, šalotka, bílé víno, olivový olej, česnek, sůl, tymián, čerstvá petrželka, citron a pepř. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. No a já doufám, že budete. Tak, suroviny známe, uvařeno máme, co zbývá? Přání od Zdeny Kabourkové, jako vždy. Tak tedy, dobrou chuť a mějte se hezky.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zprávy s Petrou Beránkovou, vítám vás. Aktuální zprávy. Pardubice opraví další dvě stáje na dostihovém závodiště. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Večerní testy ukázaly zlepšení situace s kontaminovanou vodou severně od Prahy a bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů. Pardubice připravují modernizaci dalších stájí na dostihovém závodiště. Práce by mohly začít letos nebo příští rok, podle toho, kdy se městu podaří vybrat stavební firmu.
3: Náklady na rekonstrukci dvou stájí město odhaduje na necelých 7 milionů korun. Zhruba 3 miliony z této částky zajistí samo dostihové závodiště. Vrátí je z dřívějšího dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: V Holicích vznikne pomník místním rodákům a čestným občanům, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu RAF. Moderní památník ve tvaru křídla navrhl holický umělec Bouslav Horák a stát bude před městským úřadem. Na podstavci budou jména tří holických letců: Václava Baumana, Václava Machatého a Bohumila Postřehovského. Město na jeho vybudování pořádá veřejnou sbírku, jejímž cílem je získat 370 tisíc korun. Superdávku čekají od října změny, upraví se třeba definice zranitelných osob, nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď to byly jenom rodiče nejvýš 7letých. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru asi o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
2: Od října se taky nově bude vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda. Testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupu až večerní testy ukázaly zlepšení.
5: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
2: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí.
1: Počasí.
2: A nás čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno, odpolední maxima 17 až 20 stupňů, v Polabí můžete naměřit až 22 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 11 až 15, vítr slabý proměnlivý, srážky žádné, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a bio jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4 minuty po 12. Ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, Den řemesel se dnes koná na Chrudimsku v Proseči a kvůli tomu je i úplně zavřené náměstí doktora Tošovského.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré sobotní poledne přejeme, tak právě teď si budeme hrát to, co se nám líbí a to, co máme rádi. Tak jdeme na to, pojďte.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Přesně tak, čas hrozně utíká, už je 8 minut po 12. pánečku, takže 52 minut pro vaše písničky, pro vaše písničková přání, telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a někdo už by měl být na drátě, kdo se houpá na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza, Turecko.
0: Zdravíme, Turecko. Tak Turecko, dlouho jsme se neslyšeli, kolik pašíků přišlo o život za tu dobu.
2: Zatím žádný.
0: No, hurá, dobrý zpráv není nikdy dost. Tak co to bude?
2: No, nevím, jestli to máte, od Šreka jsem starý.
0: Tak to asi nemáme. No. To nemáme, no. No, nemáme.
2: Ne, nemáme, dobře. Tak dáme 8. den.
0: Uhum. Dobře.
2: Těm pro radost. A ona to si teď neuslyší, dá já, ale dorazila do porta, takže jsem rád, že to půjde.
0: Dobrá, tak písnička je tady, mějte se hezky v Turecku, naslyšenou.
2: No.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: kapely Olympik a další písničkové přání. Někdo opět na telefonu, kdo volá, dobrý den.
1: Dobré sobotní odpoledne, pane Vambersky, u telefonu Ondra Rakov. Jsem se na vás těšil, protože jste 2 týdny písničkou teď se nevysílal a musím vám říct jednu takovou věc. V pátek jsem se vrátil z dovolené z Albánie. Byl jsem v Albánii na dovolené, asi 11 kilometrů od města Durres jsme byli. Moře bylo skvělé, i když na začátku kousky trávy, ale to nevadí, koupat se v tom dalo. Počasí zhruba asi tak 28 stupňů, byly večer úžasné taky promenády, každý den tam hrála skvělá živá hudba, muzikanti hráli světové skladby a občas i ty albánské, ale ty albánské jsou takový hodně jakoby zvláštní, to bych přirovnal k takový muzice, jako takový třeba makedonský, nebo místama i řecký, nebo turecký. Jinak bohužel rádí tam bylo velice málo, což mě mrzí, ale hold, Albánie je zkrátka taková a rádia tam zatím ještě moc nemají. A jako něco tam bylo, neříkám, že tam nebylo nic, ale dalo se tam něco poslouchat. Sice něco hrálo s šumem, a někdy to hrálo čistě, no prostě a taková zhruba byla dovolená v Albánii.
0: Výborně. Tak děkujeme za referát a teď co budeme hrát, povídejte.
1: Dneska bych vás poprosil, jestli je to možný o písničku, o pianovku od Třech sester.
0: Určitě, dobře, tak Tři sestry, pianovka, no komu to zahrajeme?
1: Tak písničku bych poslal speciálně pro mého tátu, který má zítra narozeniny, takže milý táto, za celou rodinu ti přejeme hodně štěstí, hodně zdraví, ať se ti všecko daří, klid, pohodu, ať se máš zkrátka dobře, nic tě netrápí a nezlobí a ať jsi zkrátka navždycky šťastný a spokojený. Jinak písničku posílám pro vás, pane Vambersky, a pro všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice a všem přeji krásný den a příjemný prožitý víkend. Moc děkuji za písničku a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: My se těšíme, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a jdeme na další vaše písničkové přání. Tak tentokrát tady vidím, že píšete srdečně zdravím. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro pana Bedřicha Blaška a Jirku Hanouska s rodinami. Byli jsme spolu zaměstnanci bývalého stavebního podniku města Pardubic. Srdečně je zdravím a prosím, zahrajte jim Stříbrný měsíc. Doufám, že se jim bude líbit, napsal Pavel.

Tak teď další z vašich pozdravů. Dobrý den do Podkroví. Prosím, zahrajte písničku od Erika Claptona Promises pro sebe a také pro všechny posluchače s přáním hezkého odpoledne. Díky, Boženka.

0: Pak to nám Eric Clapton nasliboval, co se dalo, a před námi další z vašich písničkových pozdravů. Kdo tentokrát je na telefonu? Dobrý den. Haló? Je tam někdo?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já vás zdravím a chtěla bych zahrát písničku od Black Bandu. Srdce do kořán. A to manželovi za dobré obědy, co vaří. A všem lidem, kteří mají dobré srdce.
0: Dobře, tak já už se tady dívám, srdce do kořán. Jo, ale nemáme Black Band.
1: Nemáte Black Band? A kdo to zpívá, to srdce do kořán?
0: No to tady není ta písnička vůbec právě u nás v databázi.
1: Vůbec,
0: ne.
1: Vůbec.
0: Ne.
1: A tak to si taky dejte do notesu tam. A tak já nevím, tak nějakou českou hezkou.
0: Mám tady, co jsem měl dnes k obědu.
1: Tak dejte.
0: No,
1: co...
0: dobře.
1: Ano.
0: Tak je připravená. Mějte se moc hezky.
1: Naslyšenou.
0: No a pošleme jí, protože napsal Markus, že prosí o písničku k obědu. Dnes má prý kuřecí maso v kořeněné omáčce s rýží.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Ňam. Tak a někdo opět na telefonu. Kdo volá? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, paní Dana Kladruby.
0: Zdravíme Kladruby, tak co můžeme udělat do Kladrub pro vás?
1: A já bych chtěla poděkovat té paní, která posílala písničku pro všechny lidi s dobrým srdíčkem. No a písnička, jestli máte, jmenuje se to jako Robinson a zpívají to Kamelie.
0: Ano, tak to máme. Tak a už je připravená.
1: A pro vás taky hodně zdraví.
0: Děkujeme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Na cestách s Petrem Voldánem. Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Ano, je to tak a další z vašich písničkových přání teď proletí naším kráterem. Tentokrát je to Zdena ze Svitavska, která píše: Dobré poledne, milé rádio, zahrajte prosím písničku Tohle je ráj pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu. Díky moc.

0: Ano, tohle je ráj vašich písničkových přání, míněna tato hodina mezi 12. a 13. Tak někdo by opravdu měl, tady opět měl čekat na telefon.
1: Jasný.
0: A opravdu tam někdo čeká. Dobrý den.
1: Jo, dobrý den, pane Vamberský, tady Bedřich z Pardubic.
0: Bedřichu, zdravíme do Pardubic z Pardubic, tak co to bude?
1: Pane Vamberský, je to tak asi čtvrt hodiny, nějaký Pavel přál Bedřichovi a...
0: Ano.
1: A Jirko Janovskoj, neřek celý jméno náhodou.
0: Ne, ne. Bývalý kolega, počkejte, já se budu snažit to tady od někoho ještě vyšťourat, ale mám takový pocit, že to tady nikde ani není v tom e-mailu. Ne.
1: Tak
0: e-mail
1: já
0: přišel.
1: Že když je to Pavel, tak je to asi Pavel Ďuriši.
0: Trefil jste to, teď jsem to chtěl říct. Je to psal asi z e-mailu své paní Věry Ďurišové.
1: Tak ano, Ďurišík. Tak prosím vás, že mu s Hanouskem děkujeme moc. Je to, letitej to byl spolupracovník kdysi, no my už jsme teďka 30 roků v důchodu, dětkové. Takže mu děkujeme a zdravíme ho. No a co mu dáme? No, vyberte nějakou veselou.
0: No, tomu něco vyberte, na co tak rád poskakoval při práci? No.
1: No jo, jo, tak on je to původem hoch ze Slovenska.
0: Aha.
1: Já si nespomenu teď na nic. Něco vyberte, ví.
0: Jo, já jsem teď ale zapomněl jméno toho slovenského zpěváka, kterého jsem tam chtěl dát.
1: Jo, tam křičí na mě dcera prej Žbírku.
0: No, to je on, ano. Jo, jo, jo. Dobře.
1: Takže ještě jednou ho pozdravujeme a děkujeme, jak já, tak Jirka Hanousek.
0: Dobrá.
1: Díky vám a zdravím vás a ať se vám daří taky.
0: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Tak a já už tady jenom hledám něco veselého od Mekyho Žbírky. Tak a co pak bychom si tak mohli dát? Dáme si větě čo a dáme si Děvčata. Dlouho tu nebyla tahle, ještě když Miroš Žbírka zpíval s kapelou Modu s Ivanem Lehockým a Marikou

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a také další z vašich pozdravů tentokrát. Tady vidím, že píšete, ráno jste mluvili o muzeu Dýmek v Proseči. K tomu by se hodila písnička Dýmky Petra Spáleného. Dalo by se, děkuji, napsal Mojmír. No Mojmíre nedalo, bohužel, nemáme. Ale tady je jiná dýmková, snad taky přijde k duhu. Vykouříme si pěkně indiánskou dýmku míru.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A další z vašich pozdravů. Mirek píše, milé rádio, prosím o zahrání stále na náš diamant pro radost. Hodila by se písnička Cappuccino.

0: dneska kapučíno a někdo by měl čekat zase na telefonu. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Dana. A prosila bych písničku pro mýho zetě, který měl narozeniny, a chtěla bych Lázeňskýho
0: Švihláka.
1: Švihláka, dobře. Prosím. Jo, a všechno nejlepší, hodně zdraví.
0: Dobrá, je připraven, mějte se moc hezky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou. Tak tady
1: naslyšenou.
0: Je.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září na Perenštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i

0: Pražská radnice prověří bezpečnost Bělehradské ulice v Polabinách. Rybitví na Pardubicku připravuje soutěž na opravu rodného domku vynálezců Ruchadla. A nás čeká většinou slunečno. Jasno nebo polojasno, denní maxima v Polabí až 22 stupňů Celsia. Krásné odpoledne. Zprávy má Petra Beránková. Policisté pátrají po 13-letém Tadeáši Wernerovi z Pardubicka. V pátek ráno odešel do školy, domů už ale nedorazil a nikomu se neozval. Oznámila to mluvčí policie Markéta Janovská. Chlapec by na sobě měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony, džínové kraťasy a modrý školní batoh se žlutými prvky. Je hubený, měří asi 160 cm a má špinavé blonďaté vlasy. Jakékoliv informace o pohřešovaném chlapci volejte na linku 158. Druhý pardubický obvod zadal bezpečnostní audit Bělehradské ulice v Polabinách. Dokument má posoudit ulici z hlediska bezpečnosti dopravy a upozornit na místa, která by bylo vhodné upravit. Zaměří se hlavně na osvětlení, přechody pro chodce a zastávky.
1: Komplexní rekonstrukci Bělehradské ulice obvod zatím odložil kvůli dopravním omezením spojeným s částečnými uzavírkami mostů. Místo toho plánuje postupně opravovat jednotlivé části povrchu. Závěry bezpečnostního auditu pak využije při rozhodování o dalších stavebních úpravách ulice. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Obec Rybitví na Pardubicku vyhlásí v příštích dnech tender na opravu rodného domku vynálezců Ruchadla bratranců Veverkových. Odhadovaná cena zakázky je asi 10 milionů korun a zahrnuje dvě etapy. Tento týden o tom rozhodli tamní zastupitelé. Část stavebních úprav by měla být hotová do září příštího roku, kdy obec oslaví 200. výročí vynálezu Ruchadla.
2: Z rodné Roubenky Veverkových plánují udělat moderní interaktivní muzeum. Architektonická studie počítá s odstraněním necitlivých úprav ze 70. let minulého století. Dále navrhuje expozici s celoročním provozem, posluchárnou a čítárnou. V prostoru bývalé kovárny vznikne učebna pro děti. Všude by měl být typický venkovský mobiliář. Zahradu chtějí přetvořit na přírodní učebnu. Z Rybitví Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Rosicích nad Labem v Pardubicích se dnes odpoledne bude soutěžit ve střelbě z praku. Tradiční prakiádu pořádají místní dobrovolní hasiči na louce u Labe a začíná za půl hodiny. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a některé horské chaty mají problémy s vodou.
3: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro třikrát víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí k 17 až 20 stupňům Celsia, v Polabí naměříte až 22 stupňů. Teploty na horách 11 až 15. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu, srážky dnes díky bohu žádné, tlak slabě klesné, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď pro všechny oblasti jednička.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Výlety.
5: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyni jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde stojí nové umělecké dílo kamenosochaře Radomíra Dvořáka. Nese název Kudějův stůl. Jak vypadá a kdo ten Kuděj vlastně byl, prozradíme za chvíli. Navštívíme také Muzeum smyslů v pražské Jindřišské ulici, ve které si vyzkoušíme všechny naše smysly a také si uvědomíme, jak moc nás někdy dovedou zmást. A nakonec se vypravíme na Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde se projdeme působivými Lačnovskými skalami.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět.

0: Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření, motorka podmínkou pro vstup rozhodně není.
1: Já do podzemí vstupuju s mediálním maskotem Pekelných dolů Romanem Medvědem Titěrou. Jak velký ten prostor vůbec je?
2: No, máme tady zhruba 3,5 tisíce metrů čtverečních.
1: Takže jsem se teda opravdu nechá zajet na motorce, protože Pekelné doly jsou především o motorkářích, ale i bez motorky se sem může.
2: Ano, určitě. Můžou se pěší, cyklisti a měli jsme tady dokonce i pár aut, samozřejmě historických aut.
1: Jak vůbec vznikl ten obrovský prostor? Kdy začala ta historie Pekelných domů?
2: Ta historie se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
2: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel. Byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
2: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Jánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapštejn 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
2: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly?
2: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustruha a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
2: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů a je podepírán 30 sloupy mohutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
2: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
1: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, můžeme?
2: Určitě, určitě.
1: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
2: To je, jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda. Máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my ji jen tak nevydáme.
1: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku S čerty nejsou žerty?
2: No samozřejmě, samozřejmě, to je naše kultovní pohádka S čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
0: Říká mediální maskot Pekelných dolů u Lindavy Roman Medvěd Titěra. V Pekelných dolech toho ale uvidíte mnohem víc. Třeba čertí líheň, potkáte Charona a další temné bytosti. Světovým unikátem je v jeskyni nejen pískovcový strop, ale i počet nálepek motorkářských klubů z celého světa. Pekelné doly si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři, kteří je obsadí přibližně dvakrát za rok. Takže i pekelníci ztrácejí přehled, co všechno se v nich už točilo.

V minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, Rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50-50. Vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1945 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Davidské 38, to je Praha 6. Takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli, tedy napsali Bčko. Jsou jimi paní Jaroslava Srchová Milevsko, paní Alena Vacková Vysoké Mýto, pan Gustav Raymond Husinec Hřeš, paní Ludmila Důlková Jestřábí a paní Naďa Kulhánková Kopydlno. Přijměte naši gratulaci. Samozřejmě, pokud vám to nevyšlo, tak už teď máme pro vás novou soutěžní otázku. Uslyšíte ji ještě v dnešním díle nebo ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Zítra ji neuslyšíte, protože zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže generální ředitel s celým týmem se vás pokusí bavit. No a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní Alu Lahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška. Ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák světových rozměrů, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky. Prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Byl taky, no, a on pak přijel z Ameriky, teď co bude dělat v Praze, tak dělal přidavače na stavbě a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal na kus papíru, oni mu nic neřekli, odnesli to do nějaké redakce, tam to uveřejnili jako povídku.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, ano, u kterého sedí to... tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matě, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci ty knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní. Jako její vztah Kuděj. Začal psát a tím se začal motat kolem Bohémy, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady, tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13
1: místě.
2: 13 let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl v Lečí, Umplce, v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: který
1: pak, kde vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jinak by ten pomník tady nemohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá Safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve Svatém kříže je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových. Jdeme na záda opice.
1: To je výtah z úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, tady je příběh Radosovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve Svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý do horizontální plochy stolu, že to bude samonosný.
2: Tři nohy toho stolu tvoří postavy, které u toho stolu
1: je
2: sedí.
1: Je to konstruovaná socha. Ta nemá dlouhou historii. První konstruovanou sochu udělal Picasso před první světovou válkou, kytaru, pár nějakých lepenek a plechů a do toho kamene jsem to nikde jako se s tím nesetkal, prostě do toho nikdo nešel.
0: Kamenosochař Radomír Dvořák je autorem nejen Kudějova stolu v Radostovicích, ale třeba i známého národního památníku od poslechu v zatopených lomech u Lipněce nad Sázavou nebo obří hlavy 22 představující Jaroslava Haška. Určitě se vyplatí všechna jeho lipnická díla vidět na vlastní oči. Nás k jednomu z nich zavedla naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová.

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No, to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Jo. Ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat?
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu. No, polštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak, tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o Golémovi a vaším úkolem je, Aneto,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví Golem asi.
1: Ale Golem jde.
2: Golem jde.
1: Golem padá do vody.
2: Můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to si vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly, u řady interaktivních exponátů naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a poslat musíte na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky, tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety.

0: Plačnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kůdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to vagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou vyjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju. No.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnica, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý. Kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno, šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí, domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské tulání.
1: Ano, kdo se rád tulá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské tulání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude. Na věky zůstává.

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži, no a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhletu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům, no a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět Rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu, no a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletu, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým.

městě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na Univerzitě Pardubice studují i stovky cizinců z různých zemí světa. Sousední Hradec Králové připravuje

0: Dodává mluvčí vysoké školy Martina Macková.
1: V zimním semestru přijede na Univerzitu Pardubice také přibližně asi stovka zahraničních studujících v rámci výměnných programů a nejvíce Erasmus+. Nejčastěji budou přijíždět z Portugalska, Španělska, Turecka a Tajvanu. Více než polovina z nich bude studovat na fakultě ekonomicko-správní a na fakultě filozofické.
0: Červené vodě na Orlicko-Ústecku dnes otevírají Reuse Centrum na opětovné využití starých věcí. Službu bude provozovat obec v areálu technických služeb. Lidem umožní zbavovat se starých věcí, které už nepotřebují, ale někomu jinému můžou znovu posloužit. Jde například o hračky, nádobí, nábytek a nebo oblečení. Sousední Hradec Králové chce postupně opravit a znovu otevřít schátralé severní terasy v centru města. Zavřené jsou kvůli bezpečnosti víc než 10 let. Původní plán na celkovou rekonstrukci za 200 milionů radnice zrušila, protože ani čtvrtý pokus nesehnala projektanta. Podle nových průzkumů je ale možné postupovat po částech. Jako první přijde na řadu oprava kanalizace za necelé 3 miliony korun. Navazující práce chce město zahájit koncem roku 2027, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
2: V současné době má město připraveno zadání projektové dokumentace zaměřené na zajištění a opravu vybraných částí. Nyní probíhá výběrové řízení na projektanta, kterého by radnice chtěla mít vybraného během října. V příštím roce by pak město zažádalo o stavební povolení. Řemeslníci by se do oprav mohli pustit už závěrem příštího roku.
0: Pořád víc českých škol posílá svoje žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos v programu Erasmus+ přes 900 dalších. Od mateřských po různé typy středních a učiliště to je asi o 70 víc než loni. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa a Francie.
3: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
4: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
5: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 000.
4: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Nadcházející noc bude chladná, jasná až polojasná, noční teploty 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až kolem 2, v údolích ojediněle i přízemní mrazíky. Teploty na horách 7 až 3 stupně a vítr slabý. Neděle slunečná, odpoledne teplá, ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízká oblačnost, během odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Denní maxima zítra podobná těm dnešním, 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17. Vítr slabý, proměnlivý, srážky zítra také žádné, rozptylové podmínky během dne dobré, tlak mírně klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda teď 4,5 minuty po 14. hlášená z Chrudimska. Silnice ve směru na příjezdu do Heřmanova městce, to znamená ulice 5. května, silnice 1/17. Srazila se tam dodávka a osobní auto. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré odpoledne, za chvíli pro vás budeme mít zase řidičskou abecedu, abychom si osvěžili pravidla silničního provozu, ve kterých velmi často chybujeme, a také se podíváme na jednu dokonalou souhru lidí a technologií, která je klíčová i na operačním sále. Podíváme se totiž, co se dělo na noci vědy na Pardubické univerzitě, a nabídneme písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Jitku Zelenkovou, na Michaela Jacksona, na Věru Špinanovou, na George Harrisona anebo Václava Neckáře.
6: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: No přesně, jak zpívá Jitka Zelenková, máme si co říct a je toho víc. 3:15, teď vám třeba zase osvěžíme pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo o něco víc bezpečno. Ještě do konce září vám každý den budeme nabízet jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. A dnes se podíváme na to, jak by mělo být v autě zabezpečeno zvíře, ať už je to pes, kočka nebo jakékoliv jiné. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici anebo odpočívadlo.

0: posloucháte Český rozhlas Pardubice a až do pozdních nočních hodin mohli lidé v pátek luštit různé vědecké hádanky a vidět třeba i běžně nepřístupná vědecká pracoviště, ústavy či laboratoře. Letošní noc vědy propojila 140 míst po celém Česku a zájemcům nabídla spoustu nevšedních zážitků, poznávání a experimentů. Třeba na Univerzitě Pardubice se návštěvníci mohli vžít do role chirurgů a vyzkoušet si práci s laparoskopickými nůžkami na modelu lidského těla. A reportér Ondřej Wolf byl u toho.
1: Jedno jsou nůžky a jedno je pinzeta. A když si to zvedneš pinzetu a pak to stříháš.
2: Já jsem teď v operačním sále a operatérský zákrok si tady tak trochu zkouší i návštěvník Alexandr. Jak ti to jde?
3: No vůbec, nemám to zažité. Je to originální zážitek pro mě teda.
2: To, co se děje uvnitř pomyslného lidského těla, teď sledujeme i na monitoru, na obrazovce. Co tam vlastně vidíme?
1: No vidíme, jak má pacient stehy a vlastně vytahujeme stehy vnitř, tak je takový improvizovaný, jako v realitě to úplně jsou zložitější operace, my máme takovou jednoduchou. No.
2: To už mi říká Eliška Moravcová z Fakulty zdravotnických studií. A to máte i nasvícené těmi speciálními lampami všechno, takže jako by to bylo v reálu.
1: Ano, je to tak. My to vlastně fakt simulace toho operačního sálu, protože se tady učí ty perioperační sestry, anebo i záchranáři se zde učí, tak vlastně je to pro ně, pro ty magisterské obory hlavně. No.
2: Tréninková učebna.
1: Ano, je to úplně vlastně fakt simulace toho reálního sálu, by to mělo vypadat, tak aby věděli.
4: Paráda. A Aďo, teďka nepouštěj kleště a vytahuj. Tady to vytahuj.
2: Držet v ruce laparoskopické nůžky si teď vyzkoušela i 6letá Adelka. Ahoj Adelko, můžu se zeptat, jaké to bylo?
5: Dobré,
2: ale náročné asi, že? Adelka přišla i s rodiči.
6: Si to jako tady děti evidentně užívají.
2: Hlavním tématem noci vědy je komunikace. Jak klíčová je komunikace právě na operačním sále?
7: Naprosto klíčová, protože to zajišťuje naprosto všechno ve chvíli, kdy se na něčem špatně domluvíme, nebo prostě někdo neudělá to, co bylo domluveno, tak prostě se může stát fatální chyba, to nikdo z nás samozřejmě nechce.
2: Lucie Lukášová, jste záchranářka,
7: jo.
2: Studentka.
7: Jo, už druhým ročníkem.
2: Podle informací Univerzity Pardubice přilákala noc vědy sem do areálu na náměstí Legií stovky návštěvníků. Projít si tady mohly desítky stanovišť připravených všemi 7 fakultami. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu.

0: nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byly Šrouby a Matice, za chvíli Věra Martinová nebo Václav Neckář. Postarají se o další písničky, které nestárnou v odpoledním programu Českého rozhlasu Pardubice. Ale teď jedna otázka, na kterou bych rád znal vaši odpověď, když to konec konců člověk ani nemusí se ptát, jestli byste si dali pečené koleno anebo nějaké lehké zeleninové jídlo bez masa, kdybyste měli na výběr právě z těchto dvou jídel. Vidíte, milí posluchači, určitě by vyhrálo to koleno. Dobře, ale hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá a nebo aspoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád ještě pochutnali, tak to budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok a redaktorka Kristýna Vašíčková se proto vydala přímo do jedné školní jídelny.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně zálivka s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nový vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nový receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

25. září nejenom, že svátek mají Andrej, ale je taky Evropský den jazyku a svátek svatých Kosmy a Damiana, tedy patronů lékařů a lékárníků. A pronostika říká, že na Kosmu a Damiana chladno bývá často z rána. No z hlediska historie je 26. září v našem kraji věnováno dopravě. V roce 1899 byla totiž zahájena doprava na železniční trati Chrudim-Borohrádek a stanice Moravany se tak stala železniční křižovatkou. V roce 1906 to zase bylo rozhodnuto o zřízení poštovní autobusové dopravy mezi Pardubicemi a Holicemi, ale tento plán se realizoval až v roce 1908 a v roce 2001. To byl zase dán v Pardubicích Černé Zabory do užívání silniční nadjezd nad železničním koridorem. Tak vás zdravíme na cesty a posíláme share.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chlapec z Pardubicka, který se v pátek nevrátil ze školy, je v pořádku. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude taky výpočet podpory na bydlení. Hokejisty pardubického B týmu čeká souboj s Frýdkem Místkem. A nás zítra čeká zase slunečno a teplo. Bude polojasno až oblačno, denní maxima až 22 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné sobotní odpoledne z Pardubic. Policisté dnes asi po 11 hodinách odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubicka, který se v pátek nevrátil ze školy. Byl nalezený a je v pořádku, uvedli policisté na webu. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil ani o sobě nedal vědět. Rodina nahlásila policii.

0: pracovní prostředí. Tady budou v uzavřeném oplocenném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Listy budou mít krásné, vzdušné, prostorné stáje.
1: Říká ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Klisny jsou teď ještě zhříbaty na pastvinách a do nového areálu se celé stádo přesune během října. Nové stáje leží blíž k výběhům. Doteď se na ně koně dostávaly přes silnici, vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.
2: Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
1: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7 a změny se dotknou taky podpory na bydlení.
4: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
4: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
6: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
4: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
7: Sport.
3: První hokejová liga má na programu kompletní program 7. kola základní části. Vedoucí rezervní tým Pardubic nastoupí v 5 odpoledne na ledě Frýdku Místku.
8: Pardubičtí zažívají nejlepší vstup do sezóny ve své historii. Vyhráli všech 6 zápasů, ztratili jediný bod v minulém kole proti Slavii. Frýdek je v tabulce na 7. místě. Minule porazil po nájezdech poslední Havířov. Utkání začíná na stadionu ve Frýdku Místku v 17 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
7: Počasí.
3: A před námi je další slunečný den a chladné ráno. Noc bude jasná až polojasná, od severu začne přechodně přibývat oblačnosti, k ránu čekejte i mlhy. Noční teploty 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až kolem 2, v údolích ojediněle i přízemní mrazíky. Teploty na horách 7 až 3 stupně. V neděli tedy slunečno, ráno a dopoledne polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízká oblačnost. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Denní maxima zítra 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne, aby o zítra mírná zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Štěrk na vozovce, konkrétně na Orlicko-Ústecku na silnici 317 u Českých Heřmanic. Je to na úrovni Netřebského rybníka za obcí Netřeby.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: V seriálu Naše nejchvíli před 3:15 se vydáme do Městského muzea a galerie ve Svitavách. Opět bude vše v režii taktovce Terezy Brázdové a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou, a to třeba od kapely Olympic. Také se můžete těšit na Belindu Carlisle, Lenku Filipovou, Želmana a spol, a nebo Chris Arrieu.
7: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Od ptáka Rosomáka, od kapely Olympik, teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice přejdeme až ke slonům, a to do Nairobi, kde afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samých a nebo dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie, kterou vypracovali vědci s pomocí místních obyvatel žijících a pracujících po boku slonů v oblasti hory Elgon v Keni. Jedna z vedoucích výzkumnic z Oxfordské univerzity dokonce uvedla, že studie vyvolává otázku, jestli ničení přirozeného přírodního prostředí vlastně nepřipravuje zvířata a lidi o potřebné přírodní léky. Vědci mimo jiné také zpovídali místní obyvatele, včetně všech strážců přírody anebo stařešinů jednotlivých komunit, a ti potvrdili, že když sloni vypadají, že se necítí dobře, tak si vybírají konkrétní rostliny. Sloní matky třeba podávaly léčivé rostliny sluňatům. Z těchto svědectví také vědci došli k závěru, že sloni používají 35 různých rostlinných druhů, ze kterých o 25 místní obyvatelé vědí, že mají léčivé účinky. No, je naprosto jasně patrné, co se podařilo zaznamenat, že volně žijícího živočicha, který pečuje třeba o otevřenou ránu pomocí rostliny s prokazatelně léčivými účinky. Možná bychom se mohli inspirovat.

0: 4 minuty po čtvrt na 4 posloucháte sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Jak by mohly v budoucnu vypadat břehy pardubických řek, ukazuje návrh koncepce, který řeší 28 konkrétních lokalit. Dokument není závazný městu, ale nabízí možnost, kam se mohou břehy v dalších letech posunout. Redaktorka Šárka Rusnáková byla u toho, když si návrhy na veřejné prezentaci v Pardubickém parku na Špici prohlíželi přítomní obyvatelé.
1: Než jsem se zorientoval v těch malůvkách, tak jako mě to chvíli trvalo teda.
2: Pan Jiří z Pardubické Dukly se přišel podívat na prezentaci návrhů koncepce břehů řek Chrudimky a Labe v Pardubicích. A zajímá ho Rosice například, protože tam má zahrádku.
1: Tady ta stezka vlastně podle Labe a co se tam bude dělat. Zajímavé je třeba, že na dost těch místech je počítáno s toaletama, což třeba chybí.
2: Eva a Tereza také dorazili sem do parku na Špici se podívat, jak by mohly vypadat břehy řek v Pardubicích.
3: Tak nejvíc nás asi zajímá tady u parku na Špici, že bychom si jaký přáli, aby byla ta lávka vybudovaná. Mě tady zaujala i nemošická stráň.
4: A já teda jsem tady hlavně kvůli oblasti Vinice a Červeňáku.
2: Je něco, co vám chybí jako hodně tady v Pardubicích u řek?
4: Možná nějaký občerstvení, kam si člověk může dojít.
3: Náplavka určitě.
5: I s tím návrh počítá. Za jeho zpracovatele pokračuje architekt Tomáš Jiránek.
6: Děláme koncepci zpřístupnění řek a hledáme nejlepší potenciál pro to, jak ty řeky zapojit do života města. Například v centru řešíme soutok, řešíme prostor náplavku u Tyršových sadů, prostor u mlýnů a prioritizujeme vlastně ty zásahy tak, aby všechny ty břehy byly maximálně zpřístupněny.
5: Koncepce představuje celkem 28 lokalit po celé délce Chrudimky a Labe v Pardubicích. Řeší například také, jak propojit park na Špici s Cihelnou.
6: To znamená dostat to z levého břehu na pravý břeh, tam, kde se plánuje plovárna, kde se možná plánuje přístaviště pro lodě. A vlastně spojíme i, dalo by se říct, Polabiny, sídliště, kampus, univerzitní a tak dále, tuhle rozvojovou zónu s tou řekou.
5: Dokument určuje i místa vhodná pro parkovou úpravu nebo úseky, které by měly zůstat nedotčené. Zabývá se také tím, co by se mohlo odehrávat přímo na řekách.
6: To znamená sportovní život, rekreační, na březích, ve vodě, jestli kánoe, jestli pedalboardy a tak dále, včetně rybářů. Takže vlastně úplně všechny ty vrstvy té řeky a toho života s řekou spojenými aktivitami my nějakým způsobem prioritizujeme. My nenavrhujeme design, my nenavrhujeme, jak má vypadat molo, nebo veřejné toalety, nebo lavičky, ale my navrhujeme místa, kde je potřeba navrhovat mola, toalety, lavičky a tak dále.
5: Koncepce břehů řek je v podstatě mapou dalšího rozvoje nábřeží, vychází z územního plánu města, zároveň ale navrhuje jeho změny a ukazuje, jak by se mohly pardubické břehy proměňovat v horizontu zhruba jedné generace. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
3: Vlak RB RegioJet.
2: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
4: Hasta la vista, baby.
2: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
4: I'll be back.
2: 45 má tenistka Serena Williams.
5: You owe me apology. I have never cheated in my life.
2: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.

0: Jak jsme slíbili, vydáme se právě teď, 6 minut před 3:15, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice spolu se seriálem Naše nej do Městského muzea a galerie ve Svitavách. Podívat se tam totiž můžete na několik knih, které mají velmi zajímavý příběh. Jsou jedinou fyzickou památkou na dnes už neexistující svitavskou synagogu, která stála v místech dnešního autobusového nádraží. Víc už vám řekne Tereza Brázdová.
1: S historičkou Městského muzea a galerie ve Svitavách Monikou Němcovou vstupujeme do stálé expozice, která je věnovaná Oskaru Schindlerovi. V jedné z vitrín jsou vystavené 4 vzácné knihy, vzácné hlavně historicky a díky tomu odkazu, který vlastně nesou. Jsou to hebrejské modlitební knihy a je to jediné, co zbylo z židovské synagogy tady ve Svitavách. A ten příběh je vlastně poměrně dramatický, jak se je podařilo zachránit.
2: Synagoga ve Svitavách byla poměrně mladá stavba. Oni ji postavili v roce 1902 a za 36 let už ji vypalovali. Takže my nemáme třeba fotografie interiéru, máme plány stavitele, architekta, ale to je všechno. A máme pár pohlednic, jak synagoga vypadala zvenku. A když byla křišťálová noc v listopadu 1938 a synagoga byla za vlastně hlídání hasičů, aby se požár nerozšířil, zapalována, tak do synagogy vyšel místní továrník Max Pirschl, který byl vášnivým sběratelem knih a několik těch knih si vzal. Tuškou si do nich napsal, odkud pochází, že jsou opravdu ze svitavské synagogy, měl tam to datum listopadové. A to se nám dochovalo z jeho pozůstalosti. Takže po roce 45 se to ve Svitavách našlo a naštěstí skončili v muzeu.
1: My musíme doplnit, že Max Pirschl byl Němec, určitě stoupenec nacistické ideologie.
2: Určitě, protože jinak by se tam nedostal. Tu hořící synagogu hlídali nejen policisté, ale i ti hasiči, takže to, že tam někoho pustili, znamená jediné.
1: Takže svým způsobem to bylo výjimečné, že jako nacista ty židovské knihy zachránil v podstatě.
2: Ano, jak jsem říkala, on byl sběratel, takže mu se asi hodili do sbírky, ale pro nás to znamená to, že tím, že je vynesl, tak neschořili a opravdu nám je vlastně zachránil.
1: Tyto hebrejské modlitební knihy se dostaly potom do fondu Ottendorferovy knihovny.
2: Ano, dostaly se do fondu Ottendorferovy knihovny, protože tam měla původně 20 000 svazků knih. Něco se zlikvidovalo ještě během války, byly to knihy závadné, stejně tak se likvidovalo po válce, takže z toho původního fondu nám zbylo asi 3 000 knih a ten zbytek je doplněn právě o knihy místních sběratelů.
1: Vy vlastně v současné době pracujete na čištění fondu Ottendorferovy knihovny, evidujete, spravujete knihy. Oni jsou uložené v depozitáři, ten původní historický fond.
2: Původní fond je uložen v depozitáři Ottendorferovy knihovny, potom to převezeme sem. Tady máme dezinfekční box, takže ty knihy jsou několik dní tady v muzeu a potom máme zřízené nové detašované pracoviště, kde dochází k mechanické očistě, vlastně stránku po stránce. Je důležitý říct, že bez podpory Ministerstva kultury by se nám to nepodařilo. Díky jejich programu, který mají pro knihovny, se podařilo získat finanční prostředky a my jsme mohli mít brigádníky a proto jsme udělali to detašované pracoviště. Opravdu se na tom pracovalo celé léto a pokračujeme pomalu dál.
1: Když se teď těm knihám věnujete tak podrobně, každá vám projde rukama. Je možné ještě najít nějaké zapomenuté knihy, třeba nějaké vzácné historické kousky?
2: Zapomenuté knihy úplně ne. My je máme všechny v evidenci, takže víme, co tam je. Ty úplně nejcennější se z toho fondu vyjmuly a dali se do muzea, takže ty máme ještě trošku jinde, ale co nás dokáže překvapit, tak to jsou různé druhy vazeb, popřípadě jak ta knížka vypadá, jsou tam třeba knížky přírodovědné, mají nádherné ilustrace, takže spíše tady z toho hlediska jsou pro nás zajímavé, že se k ním dostaneme, protože byť je to knihovna, měla by být otevřená badatelům, tak je v několika světových jazycích, opravdu v tom tom fondu nikdo nebádá, takže ani my do něj zas tak často nechodíme.
0: Říká historička Monika Němcová, tak jestli chcete znát víc podrobností a podívat se na fotografie, pojďte na naše stránky pardubice.rozhlas.cz.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: přátelé, zastavme ho. A tak konec konců, proč nevyhovět přání pana ztraceného? Zastavíme a povíme vám, co vás čeká po 16. hodině po zprávách Petry Beránkové. Tak budou to samosebou další hvězdné návraty a dnes bude ústředním tématem slavný syn ještě slavnějšího otce. Zkusíte si tipnout, kdo by to mohl být? No, nebudeme vás napínat. A možná už někteří říkáte správně jméno Jiří Šmicr, tak právě o Jiřím Šmicrovi bude hodina hvězdných návratů mezi 16. a 17. a po 17. to už bude zase o vás, respektive o vaší oblíbené muzice, protože si opět dáme společné podvečerní dostaveníčko a zahrajeme si písničky, které máme rádi, které se nám líbí a kterými si budeme chtít zpříjemnit sobotní podvečer, a nebo třeba udělat radost Andreám, které dnes slaví svátek. Těší se na to Jan Vamberský, ale do zpráv Petry Beránkové ještě 8 minut a ty vyplníme písničkami od Roda Stewarta a teď i jednou vonavou levandulovou.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Rybitvína Pardubicko připravuje soutěž na opravu rodného domku vynálezců Ruchadla. Ve Svítkově v Pardubicích skončila oprava kaple Narození Panny Marie. Večerní testy ukázaly zlepšení situace s kontaminovanou vodou severně od Prahy. A zítra bude zase slunečno a teplo. Polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Krásné sobotní odpoledne u zpráv s Petrou Beránkovou. Obec Rybitvín na Pardubicku vyhlásí v příštích dnech tendr na opravu rodného domku vynálezců Ruchadla bratranců Veverkových. Odhadovaná cena zakázky je asi 10 milionů a zahrnuje dvě etapy. Tento týden o tom rozhodli tamní zastupitelé. Část stavebních úprav by měla být hotová do září příštího roku, kdy obec oslaví 200. výročí vynálezu Ruchadla.
2: Z rodné roubenky Veverkových plánují udělat moderní interaktivní muzeum. Architektonická studie počítá s odstraněním necitlivých úprav ze 70. let minulého století. Dále navrhuje expozici s celoročním provozem, posluchárnou a čítárnou. V prostoru bývalé kovárny vznikne učebna pro děti. Všude by měl být typický venkovský mobiliář. Zahradu chtějí přetvořit na přírodní učebnu. Z Rybitví Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Ve Svítkově v Pardubicích skončila oprava kaple Narození Panny Marie a přilehlé zvoničky. Práce zahrnovaly opravu střech, fasády i interiéru kaple. Náklady dosáhly necelých 760 tisíc korun. Situace s kontaminovanou vodou v obcích na severu od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický

0: dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
1: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Na venkovní mši papeže Lva 14. na náměstí Concorde v Paříži je právě teď 600 tisíc lidí. Další se shromáždili v přilehlých ulicích. Papež předtím ve středisku pro migranty na severu Paříže vyzval k životu v důstojnosti a míru. Představením Akt v tanvalském kině Jas začnou dnes večer oslavy 60. sezony divadly Jara Cimrmana. Pokračovat pak budou zítra celodenním programem v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
2: Počasí.
1: Před námi jasná až polojasná noc, noční teploty 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru kolem 2 stupňů Celsia, v údolích ojediněle i přízemní mrazíky. Nejnižší noční teploty na horách 7 až 3 stupně a vítr slabý proměnlivý, srážky žádné. Zítřek slunečný a teplý, ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízká oblačnost, během odpoledne bude vyjasňovat se. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne a biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehoda teď hlášená z Chrudimska, je to silnice nižší třídy od obce Studnice na úrovni obce Svatojánské Lázně. Je to v katastru Hlinska, tak prosím opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
4: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
3: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
4: No a kde jsem to...
3: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
4: Já už to mám.
3: To jsem rád. Takže můžeme začít.
4: Tak ještě jednou, prosím.
3: Podívejte, nemáme moc času.
4: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena...
3: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
4: To ale blbost.
3: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
4: Rozumím.
3: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
4: Já!
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
6: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč.

0: louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
3: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
4: No ale ty jsem ho tady nikdy neviděla.
3: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
5: Tak já už jsem pojel.
6: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi odtud přišel, že bych se posadit se něco si dáš pít, ne?
7: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
6: A co ti mám máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
7: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
6: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
8: No.
4: Zrovna tady stála, jo?
6: Jídlo, je tam nějaký?
4: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
6: No a dál.
4: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
6: A je ty brev to něco teplýho chci.
4: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
6: Co to žvaníš tady před tím chlapcem, kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
4: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
6: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mečíš jak meda, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
7: No, o čem?
6: O čem? Jsi divnej, o čem? Co mistr?
7: Nějaký mistr?
6: Máte snad nějakýho mistra?
7: Jo, máme.
6: No, vidíš, tak ten, co dělá?
7: No, tak co s ním má bejt?
6: Já ho neznám, znáš ho ty?
7: Jo, znám. No a co?
6: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí. Praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
9: Mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
10: A máma?
9: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
11: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
9: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
11: No jo, Slávečku, když ty bys si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
9: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát.
11: Ne?
9: Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
11: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. tak se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no, řekni taky něco, ty vždycky mi radíš a teď seš tichá, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
8: No, to já vám přece do toho nemůžu mluvit.
11: No, proč pak?
8: Ale no, je to čistě vaše rodinná záležitost.
11: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
8: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
11: No, výborně.
8: To si vezmi sváteční šaty.
11: Za prvé.
8: Nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
11: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
11: Už seš doma?
12: Tak co škola?
13: Normálně.
12: A ty?
11: A byly už nějaký známky?
13: Ne. A ty?
11: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
13: Jo, měli.
11: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
14: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
11: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
14: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
11: Správně. Jak?
14: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
11: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak to říkal? Vynásobit?
14: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
11: Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
14: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
11: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
14: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
11: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
14: Ty mě.
11: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
9: Už abych šel.
15: No jo, máme nejvyšší čas.
14: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
15: Ano.
11: Vy taky někam jdete.
15: Jdeme na rodičovské sdružení.
11: Stačí snad, že tam budu já, ne?
15: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
16: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
14: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
16: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Združení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
14: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicer objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
17: Jiří, vy jste studoval, že?
18: Ano, i tak se to dá nazvat.
17: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění obor herectví.
18: Ano.
17: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
18: Ano.
17: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
18: Ano.
17: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
18: No snad.
17: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
18: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
17: To jsme si všimli.
18: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
19: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirko.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
11: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla: pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
13: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
9: Jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
9: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu.
9: Co? Tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
9: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
9: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
9: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
13: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
14: Halo.
9: Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
13: Tak ne.
9: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
9: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
9: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
9: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Řekněte. Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No počkejte, nekňuruj a pojď sem, pejsánku. Pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď? Na uajs!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vy jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbečo jede. Puste mě, pro Kristapa.
6: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
9: Dobr. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se.
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
9: Ne, ne, ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla Pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočelé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. léty přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Soudruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
5: Český rozhlas Pardubice.
6: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven. Jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, já to pustím.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
3: no.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat víc policistů. České fotbalisty čeká první zápas pod španělským trenérem Deniou. V Edenu přivítají Chorvatsko. A nás zítra čeká zase slunečno a teplo. Polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Zprávy připravila Petra Beránková. Krásné sobotní odpoledne. Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, ta určuje podmínky budoucí výstavby.
3: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: A v Holicích na Pardubicku vznikne pomník místním rodákům a čestným občanům, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu RAF. Moderní památník ve tvaru křídla navrhl holický umělec Bohuslav Horák a stát bude přes městským úřadem. Na podstavci budou jména tří holických letců: Václava Baumana, Václava Machatého a Bohumila Postřehovského. Město na jeho vybudování pořádá veřejnou sbírku. Jejímž cílem je získat 370 tisíc korun. Celý prodloužený víkend policisti posilují hlídky na silnicích. Policie řidiče vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jenom ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Připomíná mluvčí policejního prezidia Violeta Kanosky.
4: Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bez...

0: vstup škodlivin, obyvatelé ale smějí používat vodu jenom na sprchování nebo praní. K pití a vaření zatím vhodná není. Vodárny kvůli znečištění podaly trestní oznámení a případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Sport. Čeští fotbalisté rozehrají proti Chorvatsku elitní skupiny Ligy národů. Premiéru na české lavičce zažije večer španělský trenér Santi Denia. Ten může nasadit i nováčka v národním A týmu Lukáše Ambrose z bruselského Anderlechtu. 22-letý ofenzivní hráč je nejmladším členem aktuálního kádru, který čekají i zápasy proti Anglii a Španělsku.
1: Pro mě všechny ty zápasy budou prostě ukázkou toho, jak na tom jsem, na čem se zlepšovat, co ještě třeba můžu vidět od ostatních hráčů a strašně se na to těším.
0: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20 hodin 45 minut na Českém rozhlasu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Mnichov se bude ucházet o pořádání letních olympijských her mezi lety 2036 a 2044. Bavorská metropole dostala v dnešním hlasování delegátů Německého olympijského sportovního svazu přednost před metropolitním regionem Kolín nad Rýnem Poríní Porůří. Počasí. Před námi jasná až polojasná noc, noční teploty 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru kolem 2 stupňů. Ojediněle čekejte i přízemní mrazíky. Zítra slunečno a teplo, ráno a dopoledne polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízká oblačnost. Denní maxima zítra podobná těm dnešním, 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne a biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Rušno hlavně na Chrudimsku, první nehoda přímo v centru Chrudimi. Je to na silnici 1/17, Masarykovo náměstí, kruhový objezd se silnicí České armády, tam tedy opatrně. A pozor ještě, u Českých Heřmanic na Orlicko-Ústecku je stále štěrk na silnici.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A jak jsme slíbili, vrháme se do plnění vašich písničkových přání. Právě teď startujeme. Máme na to 55 minut.
2: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Trmu, který otevřel hodinu podvečerních písniček od srdce s datem 26. září, připomínáme telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 900104.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo pak je na telefonu jako první? Dobrý den.
2: No ahoj Honzo, Jarda z Dubiny.
0: Nazdar Jardo.
2: Už jsem dlouho nevolal, se ti určitě stískalo po mně.
0: Určitě.
2: jsem byl zaneprázdněn, jsem říkal, měl spoustu akcí, výstavu v Aldisu. No, pak jsem byl na dvou koncertech krásných v Praze, Mike Oldfield, Tubular Bells. No a pak jeden ještě výjimečný hollywoodští vampíři. Dokonce i s Johnny Deppem. Krása. No a hráli od AC/DC Highway to Hell, tak co kdyby jsme to odpálili, tak jen odpoledne na večer trošku tak, metalu.
0: No podíváme se na to.
2: Jestli doufám, že máte.
0: Highway to Hell, očkej, no Highway to Hell máme. Je,
2: no,
0: teď jsem se
2: super.
0: Úplně spoutal, jsem říkal, že by, no.
2: To, kdyby už neměli Highway to Hell, tak už nevím.
0: No, právě. Tak je připravená.
2: No, tak máme krásný den, začíná babí léto, tak si to všichni užijte a zas někdy naslyšenou.
0: Dobře, naslyšenou.

0: ACDC a Cesta do pekla, tedy Highway to Hell, přímo dálnice. Tak, pojďme na další z vašich písničkových pozdravů, kde je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane Vamberský. Začali jste docela dost pro nás drsnějc. No a tak já bych chtěla si dát zahrát něco chvinnějšího od Pavla Nováka, nádherný.
0: Dobře, tak.
1: Jo.
0: Pavel Novák, už ho hledám.
1: Ano.
0: Výborně.
1: Děkuji.
0: Rádo
1: krásně, se tak si
0: děje.
1: To
0: ano,
1: pěkně vychutnáme.
0: Tak děkuji. Je připravená. Mějte se moc hezky.
1: Ano, naslyšenou. Taky, naslyšenou.
0: Tak, tedy slyšeli jste to, znižníme, zjemníme, nádherná láska.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A jdeme na další z vašich písničkových pozdravů. Tak někdo by měl být zase na drátě, tak kdo pak to je? Dobrý den.
2: A zdravím, tady je Sváťa.
1: Tak Sváťo.
2: Proč mám ty pamětnické vlně, jestli je to možné? Uhum. Od Brontosauru Jennifer Lady.
1: Jo, no tak já se podívám, jestli
2: to tam věno Jennifer Lady. Uhum.
1: Tak, Brontosauri, Jennifer Lady, Jennifer Lady, Josef. No, tak Jennifer Lady nevidím. Já se podívám, si tady máme přímo Jennifer. Jennifer Lady, jestli to tady nebude schované pod něčím jiným. Jennifer, no, tak nemáme, bohužel.
2: A tak Mlha nad kanálem, to je taky z toho alba.
1: Tak, chvilka napětí. Mlha nad kanálem, tak, taky není. Kakrhol, tesak na ryby, koš na raky, no?
2: Tak už potom něco, a možná na kamení kámen, a no. To se hrává už často docela. To určitě bude.
1: No tu máme stoprocentně, to je jasná věc.
2: Já jsem něco, co se nehrává, něco takového hodně.
1: No bohužel, no tak aspoň na kamení kámen.
2: Jo, dobrý, dobře, tak děkuji.
1: Mějte se, naslyšenou.

Tak to byly Brontosauři, také velká klasika Na kameni kámen, a teď jedna letní, protože píšete, milé rádio, prosím, zahrajte písničku od Heleny Vondráčkové, Léto je léto, k večeři máme dneska slané pečivo. Markus.

0: nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas z Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: A se mnou také někdo na telefonu, kdo tentokrát volá. Dobrý den. Tak, dobře, to bychom měli. Tak, pojďme na další z vašich písničkových pozdravů. Píšete nám, prosím, zahrajte písničku k narozeninám pro moji kamarádku Danu Jelínkovou. Milá Danuško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. A Marcele.
4: Tak mi

0: mi odpusť, žádal Marcel Zmožek a před námi další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát jste si vzpomněli na úžasného textaře a velkého kamaráda Petra Nováka, Ivo Plicku, který včera oslavil kulaté 80. narozeniny. Jak píšete, byl to hlavně excelentní textař Novákových písní, tak mám prý vybrat něco od Petra Nováka. Tak Evo, děkujeme za připomínku. A dáme si pokoj číslo 26.
1: Tam v pokoji číslo 26 prodávali holky svojí čest.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A další z vašich písničkových pozdravů, co tentokrát byste rádi slyšeli. Tak vidím tady psáno, zahrajte písničku od Hany Zagorové, co ti brání v pousmání. Písnička by byla pro manželku, maminku a babičku paní Ivetu Seifertovou ze Dvora Králové nad Labem k dnešním narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a lásky. Přání posílají manžel Vladimír, děti Jitka a Tomáš a vnoučata Áďa a Vojtík.

0: Co ti brání v pousmání? Hanička písnička, jaký s oblivou mnozí říkáme. Tak někdo by měl být zase na telefonu. Kdo tentokrát? Haló?
1: Hezké odpoledne ze Žamberka.
0: Zdravíme do Žamberka. Tak Tondo, co to bude?
1: Ano, já bych chtěl poprosit něco od Mareky Kombitové.
0: Dobře. Tak, a bude to něco smutného nebo veselého?
1: Veselejšího. Bylo by to Andrej Kám k svátku.
0: Dobře. Tak, napadá mě tady. Buď můžeme dát adresa já, adresa ty, anebo chlapci v pasci.
1: Tak, dejte chlapce v pasci.
0: Dáme chlapci v pasci, dobře. Pasci. Tak, dobře. Je to připraveno, mějte se moc hezky.
1: Děkuji pěkně.
0: Naslyšenou. Naštěnou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich SMSek na čísle 90 01 04. Je to od Jardy a Jarda píše: prosím, zahrajte Zdence Sodomkové Do proseče, písničku od Skatmana Johna, díky manžel Jarda. Skapadabadu,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak a s ohledem na čas zřejmě nejspíše poslední písničkové přání. Kdo se o něj postará? Haló?
2: Zdravím tě, Jardo Hliníkov.
1: Tak, Jardo, čekám.
2: Hele, víš co, protože já se jenom divím, že víš, za celý den, ale takže bych chtěl, aby jsem pro celou vaši redakci nechal zahrát nějakou pěknou písničku, která se vám líbí.
1: Je, yeah. No jo, tady je problém v tom, že nám se každému líbí něco jiného. Sak na ryby, koš na raky. Tak, já to udělám, hele, já to udělám jinak a už tady na to koukám, no tak prostě využijeme toho, co je v playlistu a to je Maruška Rotrová, hvězda Supernova. Jo? Dobře. Tak moc krát děkujeme, měj se moc hezky, naslyšenou.

Iveta Supernova a Marie Rotrová. V písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice 6 minut zbývá do 18. Tak, jak už bylo řečeno, tohle bylo vaše poslední dnešní písničkové přání. Děkujeme vám všem zúčastněným i vám nezúčastněným, kteří jste třeba jenom pasivně poslouchali, protože i to se počítá, i to se cení. A co se bude dít za chvíli? No, přijde Petra Beránková, přinese aktuální zprávy a po zprávách už Modes Robes, tedy Charm magazín o životním stylu, který opět připravila Lada Klokočníková spolu se svým šarmantním týmem. No a Jan Vamberský bude zpět zase zítra ráno v 5 a uvidíme, s kým si tentokrát střihnu dvojáka. Jestli, no, Petra Beránková to nebude, ale co jsem tak zaslechl, co se mi tak doneslo a co mi tak jako našeptali kuloáry dole, tak by to snad měl být Willem Branda. Tak uvidíme, prostě jednoduše se nechám překvapit, kdo ve 4:45 ráno spolu se mnou otevře, odemkne dveře rozhlasu a budeme tady spolu celý den vysílat. Tak moc se na to těším a doufáme, že vy taky, milí posluchači, že se těšíte na další vysílání Českého rozhlasu Pardubice. My nekončíme, my pokračujeme samo sebou, no ale ještě si samozřejmě stihneme zahrát jednu písničku do konce hodiny, do 18. a to je připravená právě teď a já zavzpomínám na 8. třídu základní školy, kdy tahle písnička opravdu frčela. To jsou Spin Doctors a dvě princezny, Two Princess.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubické krizové centrum se přestěhovalo do Polabin. Svitavy dokončují úpravy na mechové stezce v rekreačním areálu Brand. Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdu nad Lesy. A nás zítra čeká polojasno až oblačno, teploty až 22 stupňů. Bude teplo. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Krizové centrum v Polabinách se zřejmě přesune do větších prostor.
4: Hlavním problémem bylo, že z našeho pohledu krizové centrum by mělo poskytovat krizovou pomoc co nejrychleji, a to jsme vlastně už v těch prostorách, kde jsme byli, nedokázali. To je jeden z důvodů a druhý důvod je i ten, že když máme víc místností, můžeme nabrat víc psychologů a nabídnout širší možnosti pomoci.
3: Potvrdila koordinátorka centra v Polabinách Iva Banžuchová. Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se totiž kvůli vysokému zájmu o svoje služby přestěhovalo právě do větších prostor. Nově má zázemí pro sociální pracovníky a dvě konzultovny navíc. Díky tomu může rychleji pomáhat lidem s akutními psychickými problémy. Čtenáři knihovny na Pardubické Dubině budou moct příští týden vrátit knihy, audioknihy i časopisy po uplynutí výpůjční lhuty, a to bez sankcí. Knihovna tradiční dluhovou amnestii nabídne v rámci týdne knihoven, který letos připadá na 29. září až 4. října. Nová mechová stezka v rekreačním areálu Brand ve Svitavách je před dokončením. Hotové už jsou informační tabule, značení, workoutové hřiště i další prvky. Zbývá dodělat parkoviště a příjezdovou cestu, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Vzhledem k tomu, že se zde staví to parkoviště, tak jsme se rozhodli, že opravíme i zhruba 250-metrový úsek příjezdové silnice sem do areálu. Ten by měl být hotový již tento týden, parkoviště bude hotové do listopadu.
3: Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili, další se domů vrátí ve dnech následujících.
6: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
7: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
6: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového.

0: Zítra, tedy v nedělu, zvětšená oblačnost a odpoledne teplo. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačnost, zpočátku ojediněle i mlhy nebo nízká oblačnost, později bude ubývat až do vyjasnění. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne a biojednička, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Štěrk na vozovce, konkrétně na Orlicko-Ústeckou silnice číslo 317 ve směru na České Heřmanice. Je to za obcí Netřeby, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
2: Po týdnu je další šarm na startu a tak pěkný den přeje i dnes Lada Klokočníková. Už jen do 30. září můžete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Jednoho z vás taky dnes v konci pořadu odměníme, tak se těšte. Taky jsme slíbili, že v našem magazínu kromě nominovaných představíme i vaše další typy, které jste nám po celý rok navrhovali. Jedním z nich je i spisovatel Jan Štifter, a tak se ho zeptáme na psaní knih a také jeho životní styl. S šarmem se taky vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. S koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues, chybět nebudou další podzimní módní trendy a s expertem na etiketu Danielem Šmídem zkusíme definovat gentlemana. Je toho dost, můžeme začít.

0: A dnešní osobností šarmu bude spisovatel Jan Štifter, kterému jste také v naší anketě Šarmantní osobnost roku posílali hlasy. Všichni už také víme, že jeho knížka Paví hody se dočkala úspěšného rozhlasového zpracování i v našem studiu. Jan Štifter se rád vrací do svých milovaných východních Čech, Horního Jelení, kde čerpal jako mladík pro své knihy první inspiraci. A už se pomalu také pouští do psaní nového románu. A tak jaký je jeho životní styl a jak nejraději tento oblíbený spisovatel odpočívá, to zajímalo Karla Sladkého.
1: Je to psaní právě tím, co vám dává tu energii, tu sílu, u čeho relaxujete ve svém životě?
2: Určitě je to relax. A když v poslední době pro mě největší relax je být venku. Jsem byl vždycky městský člověk, který vlastně toužil potom bydlet v tom jako velkém městě. Byl jsem v Praze, v Pardubicích, v Budějcích. A teď ale po té 40 se mi ozývá to, že tohle mi vlastně nějak jako stačilo. Proto jsme teď víc v Novohradských horách, ve vesnickém domě, než v tom městě, protože jsem zjistil, že to potřebuji být s tím psem, vyjít ven nebo s dětma, dostat se na jeden kopec, který ho vidím ty další kopce a poslouchat jiné věci, než je šumění aut na ulici, tak to šumění stromů mi tady v tu chvíli o něco víc vyhovuje.
1: Cestujete, hodně cestujete. Já si myslím, že ta inspirace musí přicházet sama.
2: Mě vlastně baví poslouchat třeba jenom v kavárně lidi u vedlejšího stolku, který se o něčem dohadují a jsou to takové ty drobnosti, které potom jako člověku někam zapadnou, ale úplně nezapadnou, ozvou se v tu chvíli, kdy člověk potřebuje a chce něco napsat, tak ta inspirace je vlastně úplně všude. Pro mě taky velká inspirace jsou pamětníci. Zpracovávám příběhy babiček a dědečků, zase cizích vnoučat. Chodím za těma lidma proto, aby se pak taky v jejich případě nestalo to, že až se jednou zavře voda, aby se už nevědělo, co se vlastně v těch rodinách stalo. Poslouchám, přepisuju, zpracovávám. A takhle jsem vydal několik knížek. Jedna se třeba Svinenské století, to má dva díly, to se odehrává v Trhových Svinech, to 20 pamětníků, Budějovické století, to je 10 lidí z Budějic. A to všechno jsou takové věci, které dělám hrozně rád a ze kterých potom odkapávají drobnosti, které nejsou v těch knížkách napsané, ale já si je vlastně šetřím do těch povídek a románů.
1: Přemýšlím, jestli v 21. století ještě chodíte s tím nahrávacím zařízením, s nějakým diktafonem. Anebo
2: dneska máme jednoduše telefony, které to zpracují, ale ono samozřejmě potom ten text, který já naberu nebo který potom zpracovávám, tak je poměrně vzdálený tomu samotnému rozhovoru, protože ty lidi tak různě jako odbíhají, skáčou, k něčemu se vracejí po delší době nebo při dalším setkání, takže já potom vlastně v podstatě konstruuji nový rozhovor těch materiálů, který jsem od něj dostal. Což jsme se o tom bavili třeba i s Alešem Palánem, že on to má taky podobně u těch svých velkých knižních rozhovorů, že vlastně ono není možný položit diktafon a nechat to přepsat. Takhle jednoduchý to není. Když to má být rozhovor třeba na 20 stránek, tak tam skutečně jako ty věci čistíte, doplňujete, zvažujete každý slovo, jestli je potřeba to tam dát a doplňujete to při dalších zkuskách.
1: Čím to psaní pro vás je? Chcete, aby zůstal nějaký odkaz, nebo je to svým způsobem i duševní hygiena?
2: Pro mě to už dneska asi do určitý míry jako řemeslo, ale to řemeslo je spíš to právě ta práce s těma pamětníkama, kdy mám pocit, že vlastně to, co dělám, že už jsem jako pochopil jak na to a zároveň mám pocit, že je to strašně důležitý, protože když tyhle věci neuděláte, tak už je prostě nikdy jako po druhý už je nenaberete. Zároveň to psaní románů, jako jsou třeba Paví hody, je to pro mě radost. Vždycky se na to románový psaní hrozně těším, protože si na to musím udělat prostor v životě a v hlavě, protože jinak dělám spoustu věcí, sedím na 10 různých židlích, ale potřebuji najednou sedět jako nějaký čas jenom na té jedné židli a to si užívám.
1: V jakém momentě, v jaké chvíli sedíte na té jedné židli, jak často?
2: To se právě děje jenom v tu chvíli, kdy jsem připravený začít psát román a musím se na to najít těch několik měsíců, kdy chci psát jenom to. Teď třeba na té židli budu sedět, na té jedné židli někdy od poloviny září do poloviny října, protože jsem získal stipendium Horní Planý u nás na Lipně, kde jsou dva apartmány, kde jeden vždycky po sezóně se nabízí českému autorovi a jeden autorovi asi z Bavorska. A já jsem tam vlastně vyhrál to, že tam můžu ten měsíc bejt a psát si. Což znamená pro mě skutečně ten prostor jenom na to autorské psaní. Ten prostor, klid a čas a to, že můžu psát v noci, můžu psát ráno, nemusím se soustředit na ty další židle.
0: A já už jen doplním, že dnešní osobností šarmu byl spisovatel Jan Štifter.

0: Charmem do společnosti.
1: Podorlický skanzen Krňovice, zámek Nové Město nad Metují a teď i zámecký park v Kostelci nad Orlicí. 3 ze 14 míst, kde v současné době vzniká nová česká pohádka Líné království. Natáčí ji režisér a scénárista Ivo Macharáček, který má s pohádkovým žánrem zkušenosti z filmu Tajemství staré bambitky a Tajemství staré bambitky 2. A tak na co se můžete těšit tentokrát, to zajímalo Zuzanu Boučkovou, která se na jeden takový natáčecí den vypravila.
2: Tak a teď asi je nějaká pauza, že jo?
3: Teď se vám podařila dokončit pěkně jedna scéna, takže už spokojen?
4: Ano, teď už jsem šťastný a všichni můžou jít na oběd.
3: Když jsem si vás studovala, tak jsem četla, že jste scénář a ty režisérské kroky připravoval pro tuto pohádku 13 let.
4: Pravda je, že tenhle scénář teda zrál teda strašně dlouho. Já jsem ho začal psát po první bambitce. Mezitím jsme natočili pokračování bambitky, natočili jsme záhadu strašidelného zámku a další pohádky. Když jsem finišoval ten scénář, tak moje dcera má 7-8 let. To je přímo cílová skupina té pohádky, takže opravdu jsem jí to přečítal, ty scény, pak jsem jí přečetl celý scénář, pak jsme to konzultovali a hlavně jsem sledoval, jak na to reaguje. Jestli se baví u toho, jestli ty momenty přijdou vtipný, jestli je napnutá, jestli čeká, jak to dopadne. Tak já doufám, že tohle pomohlo v té realizaci toho scénáře.
3: Mně se jako rodiči velmi líbí tady to, že jste to konzultoval s tím dítětem, s dcerou. A vlastně jsem se chtěla zeptat, když točíme pohádku, kdy vy se osobně v reálném životě cítíte jako v pohádce, ale to možná budou přesně ty chvíle, o kterých jste mluvil.
4: Já se cítím v pohádce. Když jsem jako v prostředí dětí, tak mě to vždycky strašně těší.
3: Proč jste se vybral právě některá místa ve východních Čechách?
4: Vždycky na pohádku hledáme pohádková místa. Tady v Hradeckém kraji ty pohádkové místa jsme našli. Tady teďka, jak točíme scénu s Bričkou a s koněm, tak to je nádherná alej několika set letých stromů. To působí už jenom tím obrazem a takovýhle lokace jsme hledali a proto jsme tady.
3: Vy v pohádkách jste velmi úspěšný režisér, takže jak to kloubíte dohromady? Takovou tu dospěláckou, režisérskou, jasnou direktivnost a zároveň takové to pochopení fantazie dětí.
4: Asi jsem pořád trošku dítě a myslím, že to je to, co mi pomáhá, že se rád směju a mám rád takový ty dětské blbosti. No. Tak to se snažím do filmu dostat. No.
3: Sofia Anna Švehlíková zde je v roli princezny Amálie a teď právě přecházíme z jednoho místa natáčení na druhé místo. Jak se vám hraje?
5: Hraje se mi moc hezky, moc mě to baví ta role, všechno mě baví příběh, jsem spokojená.
3: Vaše princezna je ale taková vědkyně, řeklo by se racionální a jak to souvisí s tím, že jste v takových krásných princeznovských šatech?
5: Řekla bych, že princezna Amálie je velmi racionální, ale zároveň velmi šlechetná.
3: Připadáte si, že jste spíš blížete své princezně v krásných šatech anebo té racionální vědkyni, která sbírá ta moudra a informace?
5: Řekla bych, že spíš asi jsem nakloněná té racionální vědkyni.
3: Tohle je pohádka Líné království. Vy sama dovolíte si být někdy líná?
5: Ano. Já to beru jako takovou formu odpočinku, ale asi bych chtěla umět jako odpočívat trošku efektivněji.
3: My jsme teď v pořadu Šarm. Jaký typ šarmu uznáváte u lidí?
5: Líbí se mi inteligence, když jsou lidi chytří, i emočně, když jsou lidi laskaví a citliví.
3: A teď jsem v zámeckém parku Kostelce nad Orlicí potkala Adama Bárdyho, tedy kováře Jiníka. Jak vám to dnes jde?
6: Dnes to jde úžasně. Točíme v exteriéri, většinou točíme teda vonku a na různých krásných místech po celých Čechách, dá se povedať, a já rád tyto města spoznávám.
3: Jak se vám daří poradit si s češtinou, protože vy vlastně jste původem Slovák?
6: Verím, že jsem a doufám, že jsem nezanedbal přípravu. To už potom musí porovnat a povedať diváci, jako se mi to darí, ale myslím si, že jsme se do určité míry zžili. Samozrejme, ešte tá úplne hovorená reč nie je tak dokonalá, nie som rozený mluvčí, ale myslím si, že v rámci tých replík snažil som sa, takisto sú to na placi profesionáli, takže si myslím, že to bude znieť dobre.
3: Vy tu hrajete veľmi hodnou, optimistickou a pozitívní postavu. Hral by se vám lépe nejaký hrdlořez nebo zlý človek?
6: Hovorí sa, že zlé postavy sa hrajú ľahšie, ale nemôžem to teraz povedať, je tam takisto vytvorený pekný kontrast tej mojej postavy s princeznou. Musím na rovinu povedať, že som rád, že nie som princ. Som kováč a to mi práve dáva do tej postavy tú hrubú silu a to sa mi tam páči. Je to podľa mňa farebnejšie a takisto ten stret rôznych svetov.
3: Vy vlastne hrajete takového praktického, charizmatického muže. Co se řekne, že udělá, tak to opravdu je a udělá. Máte to taky v soukromém životě?
6: Snažím sa to mať v súkromí. Najradšej by som povedal, že úplne fungujem podľa toho, ale som človek, takže samozrejme sú aj chvíle, kedy vyhrá tá buď iná nálada, alebo nejaký iný level energie, ktorý práve mám, ale myslím si, že toto je ten kľúč. Ak by sme všetci takto vedeli fungovať, tak by to bolo ideálne.
1: A ja už jen doplním, že pohádka Líné království by měla do kin přijít v březnu příštího roku. Tak se těšme nejen na pohádku, ale i na ta naše pohádková místa.

0: Ten, kdo není omezený školními prázdninami, tak ještě v září a říjnu si může naplánovat dovolenou. A pokud touží po moři, v tomto období si ho může užít třeba na Kanárských ostrovech, v Egyptě, Turecku. Mezi další oblíbené destinace patří Sicílie a nebo Madeira. Dovolená se tedy neomezuje jen na červenec a srpen, ale ať už vyrážíme na dovolenou kdykoliv, je potřeba počítat s tím, že může přijít takzvané podovolenkové blues. Jana Kudyvejsová si o tom povídala s koučkou Gabrielou Slabou, podle které je tato nálada přirozená. A tak, jak se na takové podovolenkové blues připravit, o tom bude následující rozhovor.
1: Pojďme říct nejdřív, proč je pro nás vlastně důležitá dovolená a jak by měla být ideálně dlouhá.
2: Záleží, co od té dovolené očekáváme. Pokud chceme změnit na chvilku prostředí, může dovolená trvat týden. Ideální délka se říká, že jsou alespoň 2 týdny, protože nějaký 3., 5. den ještě stále nám pořád ta hlava jede, pořád řeší, co jsme tady zanechali, rozdělané úkoly, jestli ty kolegové tu práci dělají stejně dobře, jako bychom ji udělali my, a jestli to všechno funguje, a někdy mezi 8., 10. dnem se nám hlava už vypíná, už si dovolíme tu hlubší regeneraci a v tenhle moment opravdu to tělo odpočívá. Takže v momentě, kdy my se z té dovolené vracíme, tak si připadáme odpočatější, než když se vrátíme z dovolené po 5 dnech nebo po týdnu. Pokud už třeba před odjezdem na tu dovolenou cítíme, že se blížíme k vyhoření, že v životě opravdu nejsme spokojení, chceme nějakou změnu, tak se doporučuje alespoň ty 3 týdny, kdy po těch 3 týdnech dochází k takzvané dekonstrukci návyků, kdy začneme zapomínat hesla k e-mailům, přestaneme vlastně i tu e-mailovou schránku otvírat. Začne nám být jedno, co se děje v té práci, a v tento moment začínají se nám objevovat nějaká důležitá životní nebo kariérní rozhodnutí, že bych chtěla v životě něco změnit.
1: Ne každému, ne vždycky výjdou 3 týdny, ale znám spoustu lidí, kteří si třeba vyšetří 7 dní a ještě do toho posledního dne před odjezdem něco dělají. Pak sotva nahází pár věcí do kufru, odjíždějí, jenže přesně, než se stihnou nadechnout, tak už se zase vrací. To znamená, aspoň třeba pár dní před odjezdem a pár dní potom je dobré si vyhradit volno.
2: Nevím, jak moc je reálné vyhradit si volno před dovolenou, protože opravdu těch věcí, které se musí dohonit, lidé můžou mít spoustu. Ale dopřát si a třeba i tu dovolenou takhle plánovat, že si dovolím mít ještě 1-2 dny po dovolené doma. Nesnažit se všechno vlastně stihnout během toho prvního dne po návratu, kdy vidím, že potřebuji uklidit dům, potřebuji vyprat dětem oblečení. Ale vlastně říct si 2 nejdůležitější věci, které dneska chci stihnout, ale stejně tak si přenést něco třeba z té dovolené, nějaký návyk, tak se to tam vlastně ještě přenést do těch pár dnů po té dovolené a ulehčit si to, být k sobě laskavý, protože z 0 na 100 je hodně těžký.
1: Samozřejmě každý víme, že dovolená nemůže trvat věčně, prostě nemůže. Ale proč se to děje, že i paradoxně, čím ta dovolená byla lepší, čím jsme si ji víc užili, tím jsou ty návraty horší?
2: Ono je vlastně dovolená je doba, kdy slyšíme po strašně dlouhé době, slyšíme sami sebe. Cítíme, co nám dělá dobře. Ten den máme pod kontrolou, vlastně si určujeme, co chci zažít, jak rychle to chci zažít, v kolik chci vstávat, v kolik chci jít spát. Máme to pod kontrolou. A během té dovolené my a náš mozek zažívá pocity štěstí, svobody, a v ten moment náš mozek vylučuje hormon štěstí, takzvaný je to dopamin. A je nám v tom dobře. A v momentě, kdy se vrátíme domů, vrátíme se vlastně do toho běžného života, tak už začínáme přemýšlet nad tím, co všechno je potřeba, a tady v tento moment nastává to, že nám se začne vylučovat stresový hormon, kortizol, a to bolí. Ono se tomu říká podovolenkové blues, podovolenková i deprese, syndrom, a ta délka této deprese, tohoto syndromu je přímo uměrná délce té dovolené. Takže ono to může trvat klidně i 14 dní, než se tak nějak zase dostaneme do nějaké rovnováhy, než do toho zajedem. Je to náročný a je skvělý o tomhle vědět, že to je normální, že se to děje, nějak se za to nesoudit a být k sobě laskavý a dopřávat si tam nějaké ty chvilky, které mě bavily, které mě těšily na té dovolené.

0: jsou to naše pravidelné modní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych začala aktualitou, protože ty jsi šila kolekci oblečení pro dámy ve Filharmonii tady v Hradci Králové, takže jak to dopadlo?
1: Já předpokládám, že to dopadlo dobře. Dámy už v tom hrály zahajovací koncerty a uvidíme, jestli se jim v tom hrálo dobře nebo ne, ale ohlasy jsou pozitivní.
0: Takže blahopřejeme. No a teď půjdeme k tématu, které jsme zvolili právě na tento den nebo na tento měsíc, protože podzimní kabelky bychom měli probrat. Já si říkám, teď asi hodně budeme vyměňovat z těch letních kabelek a opět sahat po semiši, po kůži, možná po takových nových tvarech, které jsou souvisejí právě s podzimem. Takže pojďme na ty podzimní kabelky.
1: Tak podzimní kabelky se nesou ve stylu opravdu takových těch minimalistických barevných kombinací i tvarů, ale zkrátka jsou tam i do extrému zase hodně zdobné, jsou různě odsvočkované, mají třásně, jsou tam barevné kombinace, jsou samozřejmě i zdobené třeba výšivkami nebo že jsou to gobelínové kabelky. Takže je tam nepřeberné množství různých tvarů, vzorů, barev a typů, takže já si myslím, že každá si vybere tu svoji zamilovanou kabelku.
0: Ano, já jsem se někde dočetla, že bordo barva nahrazuje vlastně v poslední době tu černou.
1: Přesně tak, ono se jí říká nová černá, stejně se tak říká i třeba tmavě hnědé barvě a myslím si, že to jsou právě barvy, které se výborně kombinují a vypadají výborně i právě třeba s tou černou, s tmavě hnědou, takovou tou čokoládovou, to vypadá zase tady úplně, takže nebát se vlastně i těchhle neobvyklých kombinací.
0: Když jsme mluvili na jaře o kožených kabelkách, byly hodně barevné, teď tedy z těch jasných barev přecházíme do té podzimní tóniny.
1: Přecházíme přesně tak, do té podzimní tóniny trendu jsou takové ty minimalistické barevné kombinace. Jednolitý barevný look teďka na ten podzim jde a k tomu se nesou i ty kabelky, i boty.
0: Ty už jsi se zmínila, že jsou tady kabelky, které jsou i odsvočkované, nebo že mají kapsy, co ten krokodýlí vzor a co například ten leopardí vzor. Nosí se ještě také?
1: Ten krokodýlí vzor určitě, protože vlastně na podzim jde i do módy, do oděvu, k botám, doplňkům, struktura. Ty materiály jsou různé. Strukturované jsou hrubší, jemnější, něčím pošívané, něčím zdobené, ale furt je to v tom odstínu toho základního materiálu, aby to vytvořilo strukturu, takže vlastně hrubý povrch nebo nic takového. Samozřejmě k podzimu se leopardí nebo prostě zvířecí vzory hodí, i když tuto sezónu víc převládá nebo začíná převládat jako je ten vzor černobílej té zebry a nemusí to být jenom černobílá, může to být právě jakoby černobordová, může to být černohnědá, ale je to ten vzor té zebry zajímavý pruhovitosti.
0: Ještě jsme se nezmínili o kabelkách do společnosti. Změnilo se tady něco nebo jsou tady stále stejná pravidla?
1: Kabelka do společnosti, tam můžeme zvolit, jestli je víc zdobená, méně zdobená, vždycky to je malá kabelka a je zkrátka na ní znát, že je to společenská kabelka, může být samozřejmě jenom kožená, hladká do ruky, nebo takový to štěňátko, který si chytneme jako je pod ruku, ale měla by tam být zásada, že je to malá společenská kabelka.
0: Je lepší vzít kabelku do kontrastu k oblečení, použít, a nebo tedy vybírat tón v tónu?
1: Myslím si, že v současné době je to podle toho, jak to máme rádi, protože některé dámy rády nosí třeba opravdu jednobarevný outfit, budeme se bavit víc o té černé, protože to určitě uvidíme v ulici a někdy to chceme prostě nějakým barevným akcentem to pozvednout, takže tam můžeme vzít ten kontrast a ten kontrast nemusí být tak, že vezmeme černý outfit a bílou kabelku, ale může to být třeba, jak jsme se bavili o tom, ta bordová, vínová nebo tmavě zelená.
0: Jitka Šedová nás dnes ladila na barvy podzimu a kabelky. Děkujeme za to a těšíme se zase v modních trendech. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.

0: dát. Jak už jsem říkala dnes v úvodu, 30 let hledáme v Českém rozhlase šarmantní osobnosti, no a hledáme tím pádem i definici šarmu. A pokud mluvíme u mužů o šarmu, většinou se tam objevuje také slovo gentleman. No a tak o gentlemanství a gentlemanech bude i další dnešní díl naší etikety. Milí posluchači, já si myslím, že za tu dobu, co s expertem na etiketu Danielem Šmídem nabízíme pravidla etikety. Dobrý den, Danieli.
1: Dobrý den, dobrý
0: už jste poznali, že je to pravý gentleman. A o tom si budeme teď povídat, protože kdo by nechtěl z mužů být pravý gentleman a chovat se tak, jak by se chovat měl. A tak o tom si budeme povídat právě dnes. Pojďte mi říci, Danieli, tu definici gentlemana z vašeho pohledu.
1: Z té historie je to příslušník nejnižší zemské šlechty ve Velké Británii. Objevuje se podobný titul i ve Francii, ve staré Francii, ale z dnešního pohledu jde o muže, který je si vědom toho, že jeho život se nemusí odvíjet nutně jenom nějakým bojem o pozici, zisk, výkon a výsledek, ale může směřovat k životu, který je nastavený jemněji. A tady bych to slovo nejraději použil a nechal zaznít v uších našich posluchačů, protože to gentleman znamená jemný muž, to gentle je jemnost. A ta jemnost neznamená to, že budeme nějací křehcí, nebo že se budeme bát práce, nebo že se budeme bát ušpinit, že budeme nějací načančaní panáci. Ta jemnost je v té mé definici gentlemana nebo gentlemanství spíše jemnost ve vnímání. Schopnost jemněji vnímat své okolí, sebe samého a prostředí, ve kterém se nacházím. Jemněji vnímat, jestli se chovám správně. Tohle by mohlo pomoci každému muži, který chce směřovat k tomu gentlemanství jako definice toho, co gentleman z mého pohledu v dnešní době je.
0: Kdybychom se tedy zastavili u toho, co současným mužům nejvíc asi chybí z toho gentlemanství z vašeho pohledu?
1: My trpíme takovými těmi sociálními, společenskými zvyky, že kluci přece nepláčou, musíš něco vydržet, prosím tě vstaň a nedělej ze sebe dámu a tak dále a tak dále. Taková vybudovaná tvrdost, která se ale mnohdy projevuje negativně, ať už ve vztahu k nám samotným, protože my jsme schopni se zničit, muž je schopen se zničit a také patří mezi opravdu ohrožené druhy, že se ničíme prací nebo fyzicky, nebo různými dalšími prostředky, ale tady ta tvrdost se může nepřiměřeně projevovat ve vztazích k našim dětem, k našim blízkým, k našim partnerům, partnerkám i rodičům.
0: Nemáte pocit, že gentlemanství tady bylo možná za doby první republiky, pak trošku ustoupilo a teď se k němu nějakým způsobem snažíme zase vrátit?
1: Tento časový rámec, který jste tomu dala, by mohl odpovídat. Zároveň si myslím, že gentleman nikdy nevymřel, že my jsme ho jenom potlačili, že my tu jemnost v tom muži jsme nikdy nemohli zničit. Všichni muži jsou citliví, všichni muži pláčou, všichni muži se cítí na dně, všichni muži jsou láskyplní, když můžou, když si to můžou dovolit. A to je ta největší otázka, zdali si to můžeme dovolit vůči tomu světu, zdali smíme být jemní.
0: A myslíte si, že tedy ano?
1: Myslím si, že můžeme. A můžeme dát opravdu tomu gentlemanu v nové podobě, tomu novému gentlemanství klidně zelenou, protože není důvod nebýt gentleman.
0: Říká Daniel Šmíd. Mějte se hezky a děkuji za návštěvu.
1: Já také děkuji.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantniosobnost.cz.
1: Už za měsíc budeme znát jméno 30. šarmantní osobnosti za rok 2025. Velké množství typů jste během roku poslali. Pro 10 osobností hlasujete od června letošního roku do konce září, jak už jsem říkala. No a já věřím, že řada z osobností, pro které hlasujete, přijede na náš gala večer 23. října a společně s nimi i další vítězové předešlých ročníků. A bude u toho i jeden z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety, kdo tedy dnes získá vstupenky na náš gala večer a také knížku. Petr Kodeš z Kralup nad Vltavou, který volí Lucii Výbornou. Tak pane Petře, děkujeme za tip, posíláme vstupenky a posíláme vám také knížku. Ta další na vás čeká opět za týden společně se vstupenkami, tak pokud jste ještě nehlasovali, pošlete tip na šarmantní osobnost roku 2025. No a tímto konstatováním se Lada Klokočníková loučí, také s přáním, abyste se měli hezky, no a mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Mějte se krásně.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Na pardubické cihelně přibude 30 parkovacích míst. Národní hřebčín otevřel nové stáje ve Slatiněnech na Chrudimsku. Večerní testy ukázaly zlepšení situace s kontaminovanou vodou severně od Prahy. A zítra bude zase poměrně slunečno a teplo. Polojasno až oblačno, denní maxima až 22 stupňů. Zprávy připravila Petra Beránková. Krásný podvečer. V Pardubicích pokračují práce v ulici K rozvodně na Cihelně. Po dokončení rekonstrukce kanalizace se teď obnovuje vozovka a chodník, který dostane stejnou dlažbu jako další části sídliště. Součástí úprav je taky rozšíření parkovacích ploch, díky kterému přibude asi 30 míst.
4: Nové parkoviště vzniká na nevyužitém pásu pozemku elektrárny Opatovice, které město získalo výměnou za jiné parcely. Nabídne šikmé stání, přičemž současná obousměrná komunikace se změní na dvě jednosměrky s parkováním po obou stranách. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Pardubice získaly dotaci na rekonstrukci basketbalové haly v areálu na Dukle. Národní sportovní agentura městu přispěje až 5 milionů korun. Stavební práce budou stát víc než 202 milionů. Finanční podporu získal taky hokejbalový klub ve Svítkově na opravu hřiště. Ve Slatiněnech na Chrudimsku národní hřebčín otevřel nové stáje pro starokladrubské koně. Stavba stála skoro 136 milionů korun. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra pro koně, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené hlavně pro chovné klisny. Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu Odolena voda testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly zlepšení.
5: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
3: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Doteď byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka se díky tomu samoživitelé přilepší v průměru asi o 2200 korun měsíčně.
2: Počasí.
3: Před námi je chladné ráno, v noci bude jasno až polojasno, později večera v noci začne přibývat oblačnost. Noční teploty 8 až 5 stupňů při uklidnění větru kolem 2. V údolích čekejme i přízemní mrazíky. Teploty na horách 7 až 3 stupně. Neděle zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne teplo, bude ráno a dopoledne polojasno až oblačno, později tedy nízká oblačnost. Denní maxima zítra 19 až 22 stupňů, podobná těm dnešním. Teploty na horách 14 až 17. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak mírný.

Dej světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

pánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091

1931 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Strčilová, vedoucí souboru Zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nespívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že Zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.
2: Tak

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řidiny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně. Protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Na Babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničáre ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
0: muzikanti
1: odcházejí.
0: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
1: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. A známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
0: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
1: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
0: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
1: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
0: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásila do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvlášť je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuju moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, muselo.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobili tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Voljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavianočka.

0: Děkujeme za migrantky, seniorky z Babího léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babí léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku In Báze v Praze. Pokaždé, kdy jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a upřímné hlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babího léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v In Bázi. Od roku 2010 se Babí léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie a Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
4: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvaná vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Prostě. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, nezvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let. Díky ním jsem poznala třeba park Ztracenka a ještě umělecká zahrada. To oni vyňůrají všechno. No. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí, ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Paní Elvíro, jak plánujete to?
5: Já měsíc smatruji internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy, nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
5: My například nedávno chodili na divoké šárku za kysi.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
5: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a co 18 let už je v Čechách, má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
5: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu Banská.
5: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
5: Och, krásavec, och, krásný. Potom tak na mě posmarila, že
1: no, ty vlastně taky nejseš jako nejhorší.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
6: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
7: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na Babí léto.
7: Přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá. Že jo?
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
7: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
7: Nemůžu říct, že jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou rusku, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: Kolik je tady Češek?
7: 4 Češky, tak jsme rádi, že se sejdeme.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
7: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslí si, že se tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
7: Ano, to je program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. Mm-hmm. A to je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata, takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát, protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, bránit si a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha, ha, to bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánoci má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné – vděčnost. Eva Chlásná překládá.
1: Když přijeli po těch, byl velmi vystresovaný po těch neočekávaných záležitostech, takže byli vděční, že tady můžou žít.
0: Odkud přesně pocházíte?
3: Charkov. Благодаря вашим людям.
0: Jak jste se dozvěděli, že tady je klub seniorek?
3: Slučajně poznakomili se.
1: Už si nepamatuje, kde s Lubou, která je taky běženkyně. No a že litovala, protože už je tady 2 roky, že ji nepotkala dřív. Zjistila, že jsou tady hodně lidé a s dobrým srdcem, že ji přijali.
3: U ní je velké dobré srdce.
0: To o vás říkala. Pani Nino, co se vám tady v babím létě nejvíce líbí?
3: Vše dobré, lepší nemůže být.
0: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
3: Чему научилась? Чешского, к сожалению, я не выучила.
1: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase stýděla, že už byla pozadu, že by je nedohnala, takže toho lituje.
0: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
3: Da.
0: Tak ano. Ano, i od paní Ljuby, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
8: To, co mě zdělali v Ukrajině.
1: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně ji to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
8: Já v Ukrajině účastovala v ansamble.
1: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
0: Odkud pocházíte přesně?
8: Já tolka na hranici Charkovské i Doněcké oblasti. No. Já blagodárna.
1: No, že je velice vděčná, že udělali to operaci na nohy. Dokonce i 2 oči operovali, takže jako vidíte velice dobře. A je taková přísloví, podobné v češtině, všechno zlé je na něco dobré.
6: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Sevou Chlásnou je hezké vzpomínat na minulé pořady o babím létě. Už jsme slyšeli, jak s nadhledem mluvila o sobě jako o samozvané vedoucí. Následující slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
1: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. jestli na nás nedostávají granty, peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
9: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
1: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo babí leto. Teď nikdy se neobjevujeme a přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden. Tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
0: se scházet, míní paní Eva Chlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexander Zpěvák.
10: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě je teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, nic zatím nehledejte.
9: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
10: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede a že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
9: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky.
10: To nevím, to jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
9: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
10: Tak můžeme to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla. Jo? Vždycky jim to místo nějaký tady zase nabídnem. Většinou tak třikrát za měsíc určitě mají.
9: Od vás zelená?
10: Jo, teď mě z babí léto zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
0: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mia Oni přeje Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě a Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rostšedl.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionů korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít. Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a 5. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna.

0: Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte, hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
1: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
0: Pánové, je nám velkou ctí.
1: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
0: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
1: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
0: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
1: Tohle jo,
0: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
1: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
0: Samozřejmě, no, kejvejte, že jo, no jistě.
1: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, to jsem se učil totiž doma, víš?
0: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
1: No měli jsme to říct.
0: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
1: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
0: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
1: No.
0: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
1: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
0: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidí.

0: tím živýho.
1: A nezanechalo to na tobě stopy?
0: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
0: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
0: No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
0: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
0: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymyšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
0: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
0: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
0: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Alešku.
0: Podívej, já si to
2: jenom
0: taky.
2: To ne.
3: A nebo klidně duet.
0: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: mama.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
2: Děkuji, dámy a pánové.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
0: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
0: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už s tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
1: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
1: Ale to jako... ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
0: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně
0: byla
1: vidím.
0: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
1: No.
0: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
1: no,
0: jako
1: jasně.
0: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
1: Jo,
4: hal.
1: Takhle.
4: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
0: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
0: zákruta,
1: ano.
0: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
0: To bylo až v jednu, tak
1: nevíš,
0: ne.
1: Nevíš, vystávala dívka do školy.
4: Když jsi do školy, tak to bylo ta-da-da-da, milí raní cvičenci, vítáme vás u
0: kapely. Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
1: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
0: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
2: A cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
0: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme vaším partnerem průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já co musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hodně obstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dál. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích. A já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první. Vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné. Ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás. Takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě Daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první. Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no
9: za
5: triangle,
9: A.
5: To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím
9: ale
5: fagotem
9: ten jsem teda
5: fakt...
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: on zase hlásí, tak
6: můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuju.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je, vaše kolegyně míchají.
3: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
4: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
4: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
6: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
7: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtišího pianissima až po buracivé fortissimo, takže bude daleko větší než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
2: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Deliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta

0: Kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
1: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování. A no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
0: A nebo ty řeznické krámy,
1: řeznické
0: jak ty soblibou
1: také,
0: říkáš.
1: Také,
0: dobře,
1: tak,
0: dobře. No. Tak co sní, až odkvete?
1: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat, celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjem podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
0: tak,
1: a ona vykvete krásně.
0: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
1: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
0: tím
1: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
2: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté plepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prorotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horšie. Vítale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako, troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovateli těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes správní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
2: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
3: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
2: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z fakultní nemocnice Brno.
4: Předpokládáme, že elektronické cigarety nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálí méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
1: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny. Sport. České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomalej až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
7: Nekecat! Alibot!
6: No,
7: tady.
6: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
7: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
6: No tak... Ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
7: No, kde bych jako měla začít?
6: To já nevím, tak asi od Adama, ne?

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou imidž.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen bolí...

0: Blue Jeans. Blue Jeans.
1: To se mu nesplnilo. Takže Gíska, to byl sen. A už další sny jste
2: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
1: Vážně?
3: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
4: Kde je Julie?
5: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
4: No, učil to, jasný.
5: A umíš to?
4: Co?
5: Umíš to?
4: Co?
5: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
4: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
5: Prosím tě.
4: Jo.
5: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
4: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
5: no,
4: mě
5: dobře,
4: jde.
5: Dobře, dobře.
4: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
5: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
4: Já.
5: Ono to bude hezky navazovat,
4: jo, pojď. To je ono.
5: S příchodem, přijď mě.
4: Příchodem.
5: Přijď mi.
4: Ten mám dobrý příchody.
5: Přijď mi.
4: Nazdar, Julie!
5: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
4: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
5: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry.
4: No,
5: to jsou takový ty krátké neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
4: 4 mám retardéry.
5: No tak...
4: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
5: To je zatím jeden.
4: To byly 2, to jsou mi věci, jsou mi věci 2.
5: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
6: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nudou.
5: No dobře.
6: Karle, co?
5: No.
6: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
4: To jsou mi věci, ne takhle.
5: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
6: No, jasně.
5: Jo?
6: Jo, ale mám text. Tady.
4: Tak.
6: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
5: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
6: Tohle vážně musím líbat.
4: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
6: Co neprskáš? Co neprská?
4: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
5: Klid,
6: a to nechá!
5: Klid. Prosím vás, ne, klid, nechá. pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát.
2: Jo? Pojďte.
5: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
4: Shakespeare, to viděl.
2: Lehni!
4: Tohle.
5: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
6: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
4: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá.
5: Prosím vás, klid, prosím vás.
6: Dobře,
5: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
6: Nejsem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
4: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
5: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
4: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
5: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
4: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
5: Ty jsi měl včera narozeniny?
4: Ano, narozeniny jsem měl.
5: To ani nevím. A kolik ti bylo?
4: No to já nevím, ale
6: mě
4: nějakou...
6: Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ti bylo ty. Co? Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
4: Ano.
5: Ne.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, ne, Bože.
3: Dobrý.
2: Teď mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, ne, Bože. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: No. Napij.
2: No, na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry, znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: a teď já. Ona Alžběta.
3: Ne. životě, opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš Lučo, když tak nějak zvednout, ale něco, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce, jdeš do tady záchod, no strašně. Nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoš tak dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Mužíno, hasová, pálená, starý hmouští, špetka koření, kozí chlupa, bouška vzdálená, k tomu špejle z Vytrnic. Lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škrabrat a teď byla poraď.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový ty jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co za... Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdělat, strašná rána, kuň mrtvej. Vědíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný. Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bez žíle, jo. Co děláš, vlastně co? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tady v té tašce nosit. To je dobrý, čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázem v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takhle do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studi a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nači spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla ani zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. On jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no. Bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, v loni říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
7: ale
6: co?
7: Ale teď jako nemůžu.
6: Ale je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomalučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo,
6: ale otevři někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
6: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Dále,

0: přicházím z dalekého království.
1: No a co řeš?
0: Až z Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodiného
3: na nadci. Furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: No, já už z toho blbím.
1: Já nevím, že jsem lezli šet, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Tak byl mě asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak neštimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejsi, ať se sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Ty pořád jedáš,
2: mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práskat z něho bude.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta. Před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au dom, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Aj tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Neměla jsem
4: možná...
3: bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat ano, nožičkami.
3: No, neviděl,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Víte, nebezpečné.
3: Na to by jim měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice, to je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář po čase ten, která má větší prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé, tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také. A vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak, řekneme za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: schováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu? Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčok Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefonní číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Honzíku, tady Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna, Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás, jak jste zžita za svůj život?
2: No, teda velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne, ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku, měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné.

0: dobře pamatuju.
1: Takže takhle. No, ale to znamená, že to se ve vás, ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo.
0: No jo, to jo. No a potom teda, jako jsem se vdala to, a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
1: Ano.
0: A šla jsem na rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
1: No, tak...
0: A tak to jsem byla teda rozčílená.
1: Ano.
0: A to jsem dělala 40. A tak jsem tam udělala ostudu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
1: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací ti?
0: Ne, to byly normální chlapy.
1: Jo, takhle. No tak je jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče
0: a
1: ten hrnec.
0: A normálně při vyšetření. No. Tak. A teď se ještě tam pochychtávali, jo? Hmm. Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Koloska, to ne.
1: Hmm.
0: A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo? Jako kluky, chlapy, holky, jako v Daní. Už jsme byli.
1: Ano.
0: No a já vždycky jsem říkala, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prostě jenom ne nahoře. Tak vidíte, někdo je vrchní, někdo má horní část, někdo spodní. Takže já jsem kapla vždycky, když měli asi to vrchní.
1: Ano.
0: A do dneška můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký uši.
1: Jež, to si znamenám, psí uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
0: Jo, protože, no tak co jiného?
1: No jasně,
0: co
1: jasně. Tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
0: Ano, byla.
1: Je důležité.
0: Byla, opravdu byla. Jako,
1: to tak... je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a do Brna zdravím.
0: Děkuju vám.
1: Ať se vám daří, nashledanou.
0: Já musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
1: Ano.
0: Jako rozvody a to, ale abyste mě to znali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
1: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo, doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
0: Já taky děkuji.
1: Naschledanou.
0: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
1: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to Pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná. Obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a nikdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju jednu poznámku ze šatny. Spolužačka se smála, že podprsenku nosím asi jen proto, aby mi nebyla zima. Byla to hloupá věta, která se mi zavrtala do hlavy na celé roky. Začala jsem se hrbit, nosila jsem volné svetry a na koupališti jsem se převlékala tak, aby mě nikdo neviděl. Dospělí často říkají, že děti jsou kruté, jenže horší je, že některé dětské věty v člověku zůstanou i ve chvíli, kdy už je dávno dospělý. Dnes mám svoje tělo radši, ale trvalo mi to skoro půlku života. Simona, 46 let. A středočeská Simona ještě navíc. Pište, volejte, těším se na vás.

0: Teď jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás. A ať už v dobrém, či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělil větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řekne velká prsa, tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeně do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze mě vypadlo, a otázka, která samozřejmě nevím, jestli byla taktní, ale mě zkrátka fascinovalo to, jak se ta paní vůbec mohla hýbat, protože bylo na pohled jasné, že její předklon vlastně znamená, že si odlehčuje tělo nějakým způsobem, aby jí ta záda nebolela. A ona mi tenkrát řekla na tu moji otázku, že zaplať pánbu jsem se rozhoupala k tomu jít na operaci si nechat zmenšit prsa. Ale potom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda. Ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá, kdo se chce dovolat, má tu možnost, třeba vás. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Krásnou noc, krásný večer a příjemnou pohodičku.
0: Děkujeme, kdo je tam? Dana, Dano. Dana. Téma prsa, malá, velká, žádná, tak odkud to vememe?
2: No tak já se přiznám teda k tomu, že k paní Lidce a k těm velkoprsím mám daleko, to ano. I když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
0: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
2: Určitě menší, protože ano. Nemám problémy s páteří, to rozvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít tílko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná ňadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím a co nesnáším teda vyloženě, tomuto tématu chci říct. Mm-hmm. Já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží. Ale zvětšování prsou a silikony, prostě to nesnáším.
0: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
2: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako... To
0: no,
2: jako
0: je tam, když... Uznejte sama, že zase, když ano. člověk má v hlavě nějaký minrák, to tak můžeme nazvat, že... Takže člověk potřebuje pomoc s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne? Jako, že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
2: No, já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom poběhnout, jo. A ona jí věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí ktížily. Vyloženě ona měla o nějaký tři větší velikost.
0: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
2: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo, dvojka to je takový průměr.
0: Ano.
2: Takový ženský průměr, dvojka až trojka, no a to ostatní to už je nadměrnost.
0: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
2: A to je prsata.
0: Právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
2: A vlastně,
0: dejme tomu před pár lety, možná třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
2: 37C to vůbec? Jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
0: Ale to já už vůbec jako ne, ale tak, tak
2: nějak... Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale jako, ale a i ty mám tak jako v rámci svých možností pořád to slouží.
0: Moc děkuju za zavolání. Díky.
2: Krásně, já moc vás zdravím.
0: Taky. Dobrou noc, díky.
2: Dobrou noc.

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta má, vlastně ta nemá. Ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře. Snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pámbu, že je to celé všechno pryč. A když to bylo pro zdraví, radši pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného. Takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře, a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk, na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zirková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jano, Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu a samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tedy zašla za svojí gynekoložkou a ta mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach...
0: Cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, jsem musím přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světadíla, nevím, teď to musí být hrozné pro tu duši.
1: To je pravda, no, ano, ale jako našla jsem si tam třeba takové dobré babské typy, no, to jako musím
0: počkejte,
1: být,
0: to se zastavme, jaké babské typy, nebo co čím jste se uklidňovala?
1: No, babské typy ohledně vlastně toho zánětu, když už jsem měla pak potvrzený, tak jsem si našla, že na to dobré třeba zelí přiložit na to prso, anebo tvaroh, no, že to vytahuje ten zánět, tak to myslím, že bylo tak jako k užitku, no.
0: Vy už jste ve věku, kdy máte možnost chodit pravidelně na kontrolu prsou v rámci
1: prevence? Ne.
0: Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě mladým věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Pro různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, musím... která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při vejšce 172 cm a to si mě teda mojí mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii doslova, no, že opravdu jsem se jí dala strašně moc hubena. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že si na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo, co zbývá taky, co taky může
1: taky,
0: být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat, no, tak se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no, to
0: tak
1: je.
0: A naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano, samozřejmě líbí se mně přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, že jednak mě to připadá takový nevkusný a myslím si, že i snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte,
0: jo, tak
1: no, někdy.
0: To i slepý by asi pravděpodobně pobral. No. To je fakt, to je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím... Rakoviny prstů jsou jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský, povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam si o tom povídáme, no.
0: Takže no. Není to věc, která by byla úplně stydlivá, že jsou věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák a ještě tak jako postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se na to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky
0: děkuju. Ať se
1: dobrou
0: daří.
1: Noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Tam taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás muže, ať nás netrápí.

0: 731 800 900. Ty, kdo mě uslyší, buď vítán. Ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer. Tak Jan.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
1: No, tak budu 2 měsíce možná. Jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, jsem holku zašátkovaná po operaci rakovina. Oba dva implantáty.
0: Ano.
1: Tak se tam potom tři ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nesí, co si, že si můžu šáhnout a já, ale bylo to přesto, šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a tata válník 10,5. Teta, ty tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně, byl trávník. To bylo štěstí pro příslušníka SMB, protože v momentě, když si znám předpisy a už mě, jelikož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, silnější stavební, tak jsem mu ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestal okénko. A třikrát jsem mu zopakoval, že jsou na vojně a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto. Paní civilu v sukni, 55 roku nejak. Tam inteligentně stála okénko, začala na něho, abych se nespéřil, 3 jazykama, východňářský, maďarský,
0: Pojďme k tématu, prosím. Máme dneska téma.
1: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
1: No, však právě. To bude za teřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma, nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6, na těch 100 kilo, ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská, udělaná, celka. Tak vypadla a na to příslušníka SMB, krom jiného byl ještě zezavý, spadla a ty má nadama na krk a trénovala klíky. A vždycky se jí podlomily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila klaňka, pravačkovou levačku chytla a prepáčte, víte, ani možem na noj, úplně spisovná slovenčina, promyslovačka byla, domlát jednu jedinou ranu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu. Malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu. Někdo není spokojený s tím, jak vypadá, nebo jak vypadají. A někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit. I o tom je dnešní téma Malá, velká, žádná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekáželi. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prosazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě do zad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo, a ona slušně odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala dobrou noc.

0: další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že teda, nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, hlavně, že je zdravá. Ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že je mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a ještě... strejda z Plzně je má jaká?
1: No ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně byl, neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. Mm-hmm. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, dopa by se s tím tahal. A my všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jakou velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat podprsenku, protože jedno prso mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál, takže to prádlo dovede lecos prostě poopravit.
0: Ano.
1: Ale já si pamatuju dobu třeba u mojí maminky, kdy tenkrát se nosily, a určitě starší posluchačky mi to potvrdí, takové ty podprsenky s těmi gumami křížem. To bylo něco strašného.
0: Jo, to teď jsem to říkal, ano.
1: Silnější, tak mu vystoupily ty faldy přes ty pole, teda vyznačený těma gumama. No, to bylo něco hrozného.
0: Je fakt, že já jsem...
1: Zaplať pánbu, že ty doby jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
0: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi a ona, když se s ní...
1: Já vím, kterou myslíte, tu paní. Ona šikovná.
0: Často říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
1: Ano. Takže... Ale k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
0: Děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál. dál,
1: já
0: doufám, že to bude.
1: Já taky vám zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno
0: a tak.
1: Dobrý.
0: Taky, dobrou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Koukám na hodiny, za 3 minuty půlnoc, dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do 2. hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky, případně přidávejte i témata další měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste se opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lehtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmově vedle sebe.
2: Sedni si. Posaď se.
3: Dívej se na cestu, a nezakopneš.
4: Bez starosti.
3: Teď se jadí.
2: Tak a teď. Pravožnička. Jako třešnička.
5: Vy jste museli aspoň dvakrát.
2: To je vzrušový.
6: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
8: Sama voda, přihořívá.
5: Nejradši mám takový, co nose, prsenky.
9: No co? Vem si pod prsenku.
10: No jsem v práci, ne? To víš, ty bys si to dovolit nemohla, za to bys moc nedostala.
9: No pojď mi rozepnout ten zip.
11: Přejete si.
12: Bože, takový vlahý večer.
13: Chtěla bych nějaký milostný román.
11: Prožít nebo přečíst.
12: Jsem daná.
14: Trochu masochistka, že?
15: Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
14: Všim.
15: TSK modely.
14: Zásni.
11: Mě to tak rozrušující jsem. Už lidi to nezažil. Mě stěla.
16: Co ty na to? Máme jenom vyprsala. Jsou senečné.
17: Hambáska jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
18: Pojď. A že si tomu štoupne.
19: Come la signora. Così.
8: Jo, così. Asi tam.
14: Velebrosti.

Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra, no pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba

0: jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa. Ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hynek z Vysočiny.
0: Hynku, povězte, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, když jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl třísku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně. Ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradičkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a potom, až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mojí ženou. A byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale...
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě, já jsem říkal, že kdybych napsal poem Mácha máj, smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy, vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádný hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k tomu nedocházelo.
0: Takže celoživotně spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen. Bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila. A odešla do nenávratna a je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste si vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Určitě.
0: Děkuji.
2: Já upravu maximálně ze zdravotních důvodů tu uznávám, ale jako úpravu prsou neuznávám. Z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hynko, děkuju.

0: měli jednu paní a ta obzařená nebyla a říkala, do huby to stačí a do ruky.
1: Jo, už vím, jak to pokračuje. Vím to. Ale děkuju i vám. Zase chlapský pohled to taky potěšilo. Tak ať se daří a dobrou noc.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvlášť těch slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl jí Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900. Malá, velká moje, tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
3: Haló, tady je Lidka od Vizovic.
1: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
3: Ano, už to bude vydržet.
1: Tak, hotovo 20, malá velká moje, jak je Ludmila na tom?
3: Prosím. Halo?
1: Ano, já vás poslouchám, všichni vás posloucháme.
3: Jo, já vás poslouchám. To je, já nevím, odkud pokal za Teogare, já dcerka z Valašska, která se narodila v Karolince, kde je hrozně pěkné, aspoň mi se tam vždycky líbilo. To není daleko od Vizovice. No a to ještě prsám, no. To když jsem byla mladší, podstatně mladší, přes mám jak 70, tak mě mamka vždycky říkala, když jsem bývala hubená, bože, dcerko, děs, když jsi jak opuchlání. No a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, a když bychom měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tatínek, jak bychom protože můžu být hubená, že brácha tady jak ptíčka a nikdy prostě nebude. To je takový typ člověka, jo, nekdo nepřibere, kdyby snědl, já nevím co, ale kdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a co okolo těch.
1: Chápu.
3: To jsem se asi smířila a potom, jak jsem přibrala, to mi říkala, bože, dcérko, už nežer, už je jak dýňa.
1: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
3: Ale jo, já úplně, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde. No.
1: Dobře, děkuji vám, moc děkuji, Ludmilo, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou, kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což já na tohle téma, jo, protože zajímám se a dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňování mléka spustit nejen sání dítěte, ale i jeho pláč, pohled na něj nebo pouhá myšlenka. A podílí se na tom hormon oxytocin. Prsa tak nejsou jen otázkou vzhledu a velikosti, ale i ukázkou toho, jak spolu v těle spolupracují žlázy, nervy a hormony. Oxytocin do těla,

0: Tématem jsou prsa a hrudník, tak jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná, pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy. Muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někdy se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže jim muži mají svoje trápení s hrudníkem, přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch, taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná. Pozornost si zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vztažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dělíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy, no tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa poženaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako... jsem už byla tak nějak jako s větším prsy. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste ano, to byla vy.
2: Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku moucha cece. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubyly prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu štíhlá, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
0: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do toho, do té ženskosti?
2: No, cítila jsem se taková méněcenná prostě. Vadilo
0: jiná, to, jak prostě, jiná, na ano, odstřel, jiná, na posměch.
2: Cítila jsem se, ano, Určitě, protože ostatní děvčata, že a navíc i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
0: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak tam to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady, maminka pomáhala nebo?
2: No tak maminka, jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka, jo. Mm-hmm. Maminka tam vždycky říkala, ty z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka, jako.
0: A co jste říkala třeba svým dětem, jestli jste měla dceru, nebo máte dceru?
2: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
0: neměly problém.
2: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
0: A tak jsem jim to chtěla říct a zrovna to nevyšlo takhle.
2: Ano, ano, ano, jo.
0: Ale říkala jste jim ty věci, co se to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
2: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
0: Jak moc jako jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano, myšleno tím, ano, pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit? Jak bolí prsa?
2: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou, jako není to tak, takovej komfort pro ženu. Řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
0: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení nebo svrchní oblečení?
2: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
0: Aby nespustla a nerezignovala.
2: Ano, ano.
0: Protože
2: ano,
0: znám spoustu.
2: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
0: Je pravda,
2: se
0: že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti, a mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
2: A to je chyba právě, ano, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
0: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
2: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

0: Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, je to prosím vás tím, že vás volám moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není, to tady kolega Kubala se zmáčkne a udělá hop a je tam někdo. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Tady je Zdena od Brna.
0: Od Brna, zdravím od Brna. Zdena, s jakým poprsím?
1: No, já bych chtěla hlavně připomenout, že opravdu je potřeba ta preventivní prohlídka. Mě před 16 rokama zjistili, že mám nádor.
0: Ano.
1: A udělali mě biopsii. První mě postrašili, že mě vezmou celý prso, ale pak řekli, že mám velký prso, takže ty nádorky byly tam dva, že odstraní. Tak mě to odstranili, už je to 16 roků. A můžu říct ale, že mě to prso se tak zmenšilo, že já můžu do knihy kuriozit, že mám jedno prso menší, jedno velký.
0: No a tak to se ale potom nějak vyspává, nebo ne?
1: No tak oni už teďka, opravdu to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
0: Ano, ano, ano.
1: Pravdu je to.
0: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo? Jako, to jste si našla sama tu bulku?
1: No, spíš mě to paní doktorka našla na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktori, že je to malý a v začátku je se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
0: No, ale musíme chtít.
1: A jít a zavčas.
0: Takže takhle to dopadlo aspoň tady v dobrém. Jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění?
1: To šlo tak rychle, že když mě to řekli někdy v listopadu, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou. Já jsem spadla, šla jsem po Brně, volala jsem domů dcerám a nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali. Myslím, ale za měsíc.
0: No.
1: V lednu už je to operovali.
0: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců už bylo dávno po, možná. No a teďka takže... se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
1: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 letech každý rok jsem chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky. Teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, akorát je v tom, že i když jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Menší.
0: Vnímáte to, vnímáte ten rozdíl, že tam je zkrátka, tak když s tím chodíte celý život.
1: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá.
0: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
1: V kolika těch letech mě to postihlo? 60.
0: Takže bylo to... Už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivy.
1: Hned já mám 2 dcery,
0: ano.
1: A oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka až od kolikati roku. Ale mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že by se to zdědilo.
0: Zkrátka chodící, vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
1: Opravdu a u mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím budovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říká, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to zapáne, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstraní ledvinu a tak jako
0: žijete si. Žijete. No, to je důležité.
1: Jenom jsem se právě ptala svého lékaře, já říkám, co mám dělat, aby si uchránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je ta má jedna taková moje chyba od malinka, a vypít denně litra půl. A možná ale nevína. To by se vinaří jako spolu. Takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takový lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. On to dělá tolik let dlouho do urologii a on je opravdu řekl, on přišel na vizitu, to je taky takové, že to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už můžeme jít bodovat víno, už můžeme jít hodnotit víno.
0: Děkuju.
1: Takže to dává takovou... Jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byl srdcem, i když mě teda nerozřezávali, dělali mě to slabinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem v lázně po Děbradech v celý květen, takže jsem si tak jako užívala. To, no, a tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
0: A věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano, ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, ten, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikde nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, tam by teda nějaký lemplí nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci, opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgině ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a nestrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už mám dost dlouho neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega. No. Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křesným jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší a kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle, dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře, dobře, dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: Nebo žádná. A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili výchozí závěr byl buď operace a nebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vyčetla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A je mě 80+.
0: Ano.
1: A teplím od takových 58 let, možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest, nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest je?
1: Ne. De fakt, to je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků.
0: Hmm.
1: No,
0: chápu.
1: Někdy chodím. Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím. Tak nikam nechodím, jenom doma jsem, ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám. I ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak. Tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla linku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje. Takže to je všechno možné, ale já poslouchám a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl, akorát do klobouku.
0: A děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvát do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef ze Šlapaní.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželství mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo poslední 4 roky ji provedli ablace mami pravé, čili odoperovali prso, měla tam prostě rakovinu. A chci říct, jako u kterých žen se to více projevuje. Že se to projevuje u žen, které mají přebytek jako mužských hormonů. A to jsou ženy, které prostě trpí větším ochlupením nohou, nebo prostě knírek pod bradou, teda pod nosem se jim dělá, měla tetičku v Liberci, která se dokonce holila. Takže to bych chtěl říct, jako proč a u kterých žen je to více náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípku. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
0: Končíme nevesele. I tak děkuju. Poslední příspěvek na tohle téma. Ať se daří, klid, pohodu a držte se. Děkuju.
1: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
0: Dnes jo. Tak si děkuju a vážím si toho.
1: Zdraví všechny posluchače taky. Dobrou noc.
0: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání. A bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí. Kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Štamgast, taky štamgast. Těch je dost, ne? Tak dobrou noc, ať se daří, ať vás nikdo nezlobí a hlavně, ať jsou prsa zdravá, ale říkám pevná, ale hlavně zdravá. Ona bude potom zdravá i naše duše. Tak dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat,
1: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komediantů.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech a tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne a on se na mě podíval a říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já
4: ale
5: můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje.

0: zkoušet, děti, pojďte,
1: ano,
0: jo?
1: Tak dobře.
0: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III. A Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
2: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to já, copak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
1: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný. No.
2: Děkuju, že jste se mě zastala, no. Kolegyně.
1: No jo, no.
2: Podná holka.
0: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
1: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
0: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
2: Reklamní spot.
0: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
1: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
2: Já jsem z toho blbej.
1: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
0: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
4: Přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
5: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No nepostřelili jsme to. Ne.
6: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
7: Jo, no to nemyslíte vážně.
6: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
7: Fuj, to jsem si oddechl.
6: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, hele. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a ty

0: Teď jsme ho procházeli a Čmaňan mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt... Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče? Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezky to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře a říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme, já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte, oh, děkuji vám, merci beaucoup a byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: slavné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zednička dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedničkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli mým naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karel Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a Dínej, teda Sváťa, zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal na Hence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, který režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No kdo tam ještě? Juraj Herc režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Hlučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvo, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš,
5: ale
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se narozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi šoku
4: dá, ještě. No to víš, že si dá, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně od nás.
5: Aha.
4: A, výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: To jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti dám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to chtěl, na čí jméno by to bylo.
5: To je konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc, ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: No,
5: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá bába. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky zase?
5: Ne, díky.
4: To je... To je dobrá čoči.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo?
5: Jasně.
4: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
5: No. Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
5: No.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prýma, to máme kliku. Takže večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslala samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Uh-huh.
3: A kde?
5: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
5: no.
3: No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
5: No, cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
5: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
5: Pane Simota. No. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: Trvalé... A proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
8: No, třeba půjdete na houby.
6: 26.
8: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
5: Ale no tak, děda.
9: Náš děda je pěkně ostrej.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
8: A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy k tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
10: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte v cíproud.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
11: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
9: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože naledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
11: Jo, zapíchnu tej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, tak to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říká?
5: Ne, šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takovýhle kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... Co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš tím...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renček, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba, nebo tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A když bych se počurala.
3: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Zakourali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
4: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Halo, Oskare.
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: V jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený, tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, když si důvěřil, to máš lepší. Já neumím hrát nějak tu čumu.
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak mami, já ti dám Leonku. No
4: cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
5: Jo, palandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdí vlakem, že jo. To není jako ty vaše z práce, co se postrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký z práce?
4: Ježiš, co to mělo. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo,
3: takový kraviny.
4: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím začíš.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau, ahoj.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. krátce po půl jedné, dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zedníčka to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, že zapomíná ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání. A